pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
1: Praha žije.
2: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
1: Praha žije.
3: Simple Minds. Life in the City of Angels.
1: Simple Minds.
2: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018.
3: Simple Minds.
1: Simple Minds.
3: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
1: Na Praze.
0: Praha žije.

0: Pouštějte si Vinyl.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do devadesátek. R.E.M. Automatic for the People.
3: R.E.M.
0: Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou a mým hostem tentokrát bude umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Jaké české a zahraniční hvězdy letos dorazí na festival? Na koho se můžeme těšit v rámci Melting Potu a jak se Filip Košťálek cítí v nové roli uměleckého ředitele po Zlatce Holušové? Tak nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové.
2: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je Filip Košťálek. Já vás zdravím po roce opět.
3: Dobrý den.
2: A naše dnešní téma Colors of Ostrava a vy jste tento rok poprvé, a teď doufám, že to řeknu správně, umělecký a kreativní ředitel. Nově.
3: Je to tak, zejména umělecký ředitel.
2: Po Zlatce Holoušové. Tak jak se cítíte v nové roli?
3: Já se cítím skvěle, je to, vždycky říkám, víc práce, víc odpovědnosti, jinak vlastně všechno zůstalo při starém. To nejdůležitější je, že ten festival stále připravuje stejný tým a festival je týmová disciplina. Samozřejmě je to o tom nastavovat vize, strategie, přivést ty hvězdy, které chtějí návštěvníci vidět, ale mám radost, že mám k tomu kruce skvělé kolegy.
2: Já jsem si říkala, jakou jste třeba prošel změnou a tak jsem si představovala, jestli teď lítáte první třídou a máte ke snídaní kaviár?
3: Ne, vůbec ne. Naopak bych řekl, že opravdu jako pracuji více, ale zároveň to mnohem ještě taky jako možná o něco více naplňuje.
2: My jsme se o tom bavili i před rokem, ale potom už v rámci toho samotného festivalu, ten letos je 15. až 18. července, tak tam už malinko vydechnete, anebo tam je to ten největší hype?
3: Já mám trochu jinou sinusoidu práce než kolegové, protože pro mě ten největší hype je právě od září do prosince ledna, kde se schání kompletní program a ty největší hvězdy na festival. A potom v tom dubnu, květnu se mi to trošku jako zlehčuje a zatímco celý tým maká na plné obrátky a ty kola už se točí naplno, tak já si můžu trošku oddechnout, ale potom samozřejmě, když už nastává to festivalové období červen, červenec, tak to už všichni příliš nespí a věnují se naplno festivalu.
2: Ale když se děje nějaký zásadní průšvih v dni konání festivalu nebo v tom období, tak volají asi vám.
3: Jasně, jsem jeden z těch lidí, který tady tohle musí řešit, ale zároveň je nás víc, protože se všechny ty případné problémy dějí v okamžicích a je potřeba na to mít víc čistý hlav.
2: Takže jste současně krizový manažer v tu chvíli.
3: Občas ano.
2: A teď rovnou ty hvězdy. Vypíchnu pár, vy mě doplníte. 21 Pilots, Teddy Swims, Moby, mimochodem všechny hrajeme na Rádiu Praha. Takže jak bylo těžké získat zrovna tuhle trojku, která bych řekla, že je takovým topem letos?
3: Vše to trvalo roky a roky práce. 21 Pilots, ty máme i díky toho, že u nás hráli před 4 lety. Teď se vrací s novým albem a při jednáních s agentem jasně zaznělo, že se k nám vrací, protože jim u nás bylo dobře, líbilo se jim technická zázemí, publikum a tak dále, takže budou mít novou show, bude to velké, tak jak jsme u nich zvyklí. U Mobyho, který vystoupí v pátek, to bylo opravdu o 6, možná 8 letech práce, kdy jsme každých pár měsíců psali, kontaktovali agenta, jestli už konečně ten Moby nevyráží na tour. No a nakonec nám tak mimo děk před rokem a půl řekl, jo, teď už by to šlo a pozor, nepojede jako DJ, ale s celou kapelou. Mm-hmm. A takže se do Česka vrací po 17 letech. Je to opravdu dlouho a uvidíme ho v plné parádě se spoustou muzikantů na pódiu. No a tedy Swims, to je vlastně nejnovější hvězda v tom veřejném prostoru. O tom jsme začali snít zhruba před 2 lety, když jsme jeli na konferenci do Londýna, tak doslova hrál všude. Od nákupních center přes letiště, přes taxíky jsme si říkali, toho musíme mít. Nepovedlo se to loni, povedlo se to až letos, kdy vyráží na evropské turné a potom, co jsem viděl právě na Coachelle v Americe, kde vlastně kapely vždy vytáhnou to nejlepší, co mají v záloze, tak ten jeho hlas je skvostný a ta show ještě lepší.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Filip Košťálek a já jsem vypíchla ty pro mě hlavní hvězdy 21 Pilots, tedy Swims a Moby. Ti budou tedy na letošním festivalu Colors of Ostrava. Ale za vás, koho byste z těch zahraničních hvězd vypíchl? Klidně i ty méně známá jména.
2: Rozhodně je to projekt Tomora, protože jsme první český festival a jeden z mála festivalů na světě, který tenhle projekt přivítá. Je to projekt norské zpěvačky Aurory, ta už k nám teda přijede po třetí, která, a ta se spojila s vlastně o generaci, možná o dvě generace starším Tomem Rowlandsem z Chemical Brothers. Udělali spolu album a vyráží na první společné tour, takže to pro hudební fanoušky bude ještě o to větší svátek. No a potom rozhodně Audrey Nuna. Tu lidé můžou hrát, znát z uskupení Huntrix, nebo taky z filmu K-pop Demon Hunter, z lovkyně démonů. K-pop pobláznili to naprosto snad všechny po celém světě, zejména o tom své budou vědět rodiče menších dětí. A tahle představitelka Miri, což je jedna z těch tří postav v lovkyních démonů, tak právě přijde k nám na Colors.
1: Vím, že posluchači a diváci často mají rádi ty specifické požadavky těch kapel. Je tam letos něco specifického?
2: Letos nás, co týče požadavku, příliš nic nepřekvapuje až na to, jak velké a objemné jsou ty tour parties, ty skupiny, které doprovázejí umělce. Třeba se zpěvačkou Lord přijede 70 lidí a na pódiu jich bude zhruba možná 8, možná 9, takže je to velký ansábl od maskérů, techniků, řidičů. Uvidíme, kdo všechno v té partě bude a to je zatím jeden z prvních požadavků, který máme, takže uvidíme, jak ty ostatní kapely budou se možná přeskakovat v rámci té početnosti tady té touring party.
1: Já vím, že jsem se ptala i loni v rámci našeho rozhovoru, ale vy jako ředitel máte prostor si některou z těch kapel poslechnout nebo opravdu pobíháte?
2: Já se snažím pobíhat po festivalu, abych to viděl co nejvíc, protože mě samozřejmě nezajímá až tak ten koncert samotný, protože ten jsem většinou viděl, ale zajímá mě, jak na to reaguje naše publikum, jestli je tam hodně lidí, málo lidí, jestli odchází, nebo jestli naopak přichází a jakou to má dynamiku u nás, protože každý ten koncert je jedinečný.
1: A znamená to, když jsme se bavili o těch zahraničních hvězdách, že v tuhle chvíli třeba už plánujete, dejme tomu rok 2030 a máte zhruba představu, kdo třeba přijede?
2: Takhle daleko nevidíme. Takhle daleko nevidí ani samotné kapely, možná často neví ani, jestli budou spolu ještě, ale většinou ty domluvy probíhají rok a půl dopředu, takže v těchto dnech už řešíme rozhodně rok 2027.
0: Radio Praha.

0: vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Prah.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou ve studiu je Filip Košťálek, naše dnešní téma Colors of Ostrava a určitě bychom měli zmínit i české interprety. Barbara Kanizová, Bert and Friends, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová a tak dále a tak dále. Mimochodem nalákám, Barbara Kanizová bude brzo naším hostem, takže Colorsy probereme určitě i s ní.
2: Ostravačka.
1: Nicméně já věřím, že nápor českých kapel a českých interpretů je veliký. Píšou vám, máte v mailové schránce nabídky každý rok?
2: Píšou nám každý rok. Letos jsme udělali už tradičně open call, protože máme ještě takovou malou scénu Red Stage pro nové talenty, mladé kapely. A letos se nám přihlásilo přes 500 kapel, ze kterých musíme teda vybrat 16, takže těžká disciplína. Ale samozřejmě Colors of Ostrava znamenají stále i velkou hodnotu pro ty etablované interprety. A my se snažíme k tomu přistupovat tím stylem, aby chom podpořili kapely, které vydávají nové album, opravdu jejich kariéra se razantně proměňuje k lepšímu a tak podobně, takže mám radost, že fakt k nám přijíždějí jak ty nejnovější objevy, tak stálice typu Miraj, IMT Smile a podobně.
1: Takže vy sledujete, jak ta kapela v ten daný rok je aktivní a když vydává desku nebo chystá něco velkého, tak je to i důvod vzít jí na festival.
2: Je to tak, protože český rybníček je malý a potřebujeme nějaký filtr a ten filtr je ta aktuálnost, trendovost.
1: Takže je to nějaký malý návod pro kapely, že ideálně třeba v květnu, v červnu něco vydat, aby
2: rozhodně
1: mohli jet na Colorsy.
2: Ještě navíc máme rádi speciální projekty, takže právě třeba Lenka Dusilová slaví 50 let, bude mít speciální koncert. Václav Havelka vystoupí s Elpidou, což je sbor seniorů, zase speciální show a i spousta kapel, ať už je to právě třeba Miraj nebo Nobody Listen, chystají speciální sety a stage designy, aby to bylo jiné než na jiných akcích.
1: Máte představu, kolik kapel je v České republice?
2: Vůbec ne, říká se, co chce muzikant, takže jich bude hodně.
1: Určitě několik tisíc, jak těch známých, samozřejmě známých je pár desítek, ale i těch méně známých, ale proč na vašem festivalu je místo takzvaně jenom pro těch 16?
2: My jsme primárně mezinárodní hudební festival a když to vysvětluji kapelám, tak vždy říkám, že oni nejsou v konkurenci českých kapel, ale v konkurenci toho světového zážitku. Takže my vybíráme opravdu ty, kteří dokážou uspět v tady téhle velké světové konkurenci. No a zároveň naše scény jsou poměrně velké. I tady tahle malá scéna má kapacitu třeba 2000 lidí a není úplně nezvyklé, že by třeba kapela byla opravdu zaměřená jako na klubové koncerty a ne pro každého je tady tohle openerové velké pódium, ale samozřejmě je to těžké, ještě navíc, když v Česku se všichni známe a na Colors velmi rádi podporujeme nové, mladé, dravé talenty, ale bohužel nemáme prostě prostor na všechny.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je stále můj host Filip Košťálek. A teď určitě Melting Pot, tam je spousta zajímavých hostů. Jeden mě zaujal František, nebo zaujal mě všichni, ale jeden výjimečně František Nobloch, protože byl nedávno mým hostem a ten se zabývá tématem longevity, dlouhověkostí. A vím, že když jsme se spolu bavili, takže Colors of Ostrava také myslí na ty celospolečenské témata. Tak jaké je to současné téma, které tam chcete vyzdvihnout?
3: Těch témat je více, je to jak zmíněné longevity, tak taky vztahy, které budeme s Honzou Vojtkem řešit asi ve třech, ve čtyřech slotech, ale pak samozřejmě AI a to, jaká bude role člověka ve světě, kterému bude vládnout umělá inteligence, nebo třeba mezinárodní vztahy, čím dál tím víc se nám ten svět proměňuje a myslím, že je super se o tom bavit s lidmi, kteří tím žijou každý den. Andreas Papadopoulos pro nás připravil sérii debat, ať už s Jakubem Santo a s dalšími. Přijede taky Miroslav Bárt a Nina Špitálníková, zase bude mluvit o Koreji. Takže jsou to témata, která nás provází vlastně denně. A na Melting Potu můžeme nejenom poslouchat ty skvělé debaty a chytré lidi, ale zároveň se ptát, bavit se společně a slyšet různé názory.
2: A za umělou inteligenci je tam Sára Polak, pokud si správně pamatuju. A na tuhle část programu máte trochu čas?
3: Tam je to mnohem horší než u hudby, protože u těch přednášek je potřeba zůstat. Tam člověk nezíská žádný pocit ze 3 minut, ale musí zůstat celou dobu. A o to víc jsem nadšený, když vidím návštěvníky přicházet už v 11 dopoledne, jak zaplují na ty diskuzní scény a stráví tam často celý den. Některým stačí jít potom jenom na jeden koncert a domů, aby zase ráno byli fresh na další přednášky. A s tom mám vždycky velkou radost. Bohužel já se musím podívat ledata tak v záznamu.
2: Festival Colors of Ostrava podporuje i Česká televize, Český rozhlas. Bude i letos Airstream přímo na místě?
3: Bude Airstream a řešíme i zajímavé hosty do vysílání. No a Český rozhlas bude mít také své pořady právě v rámci Melting Potu, ať už je to Vinohradská 12, Buchty a tak podobně.
2: A teď taková lehce kontroverzní otázka, protože ten festival je už řadu let ve Vítkovicích a tam se zvažuje, že se ten prostor vyklidí a developeři začnou stavět. Tak v jaké je to fázi? A co budete dělat, pokud už tam nebudete moci být?
3: Jasně. On se nám ten areál proměňuje od toho roku 2012, kdy jsme v podstatě z džungle začali budovat festivalový areál, tak dneska už ten areál vypadá úplně jinak, přibývají tam nové budovy pod taktovkou Leskota a spoustu dalších věcí se v něm děje. My jsme zpěti s Ostravou, v Ostravě vždycky budem. Vím, že ještě to bude znamenat pár let, než vůbec dojde k té k nové výstavbě. A co bude potom, uvidíme, věnujeme se tomu, ale já chci říct to, že z Ostravy nezmizíme, naopak zase budeme hledat to, aby ten zážitek byl zase ještě jiný, úspěšnější.
2: Ale je tam možnost, že se třeba ta fáze té výstavby ještě posune. Není nic definitivního.
3: To se uvidí, to není úplně na nás, je to samozřejmě na developerech a já jsem zastánce toho, že město se má posouvat, má se proměňovat. Je to vlastně běžný fakt, že v momentě, kdy existuje brownfield a dokáže ho nějakým způsobem zútulňovat kultura nebo vzdělávání, tak dřív nebo později se začne proměňovat v obytnou zónu a vidíme to ve všech světových metropolích. Takže nemyslím si, že Ostrava bude výjimkou, ale naopak je to výzva hledat nové věci a pomoct zase novému místu.
2: Ale tak jako tak, prostě v Ostravě, maximálně v blízkém okolí ten festival zůstane za každou cenu.
3: Jsme Colors of Ostrava.
2: To byste museli měnit název, to je pravda. Každopádně, na co si často třeba diváci nebo návštěvníci festivalu stěžují, je ubytování. Toho je stále nedostatek. Máte nějaký tip?
3: Samozřejmě kempy jsou stále k dostání, ale chápu, že to není pro všechny, byť třeba jsme dali do prodeje i nové stany, které jsou takové ty glamour stany, ve kterých už máte madraci a mnohem luxusnější pobyt. Ale já bych řekl, že už to je téma stále menší. Spíš pracujeme na osvětě, na tom, že do Ostravy se za 15 minut dá dostat z Havířova, z Frýdku Místku, z všech přilehlých malých měst, kde těch kapacit je dostatek, takže nemyslím si, že by to bylo tak tristní.
2: Já jsem jeden čas jezdila i z Čeladne, z Beskyd.
3: No, takže... A tam je krásně, dá se to spojit dopoledne na hory, odpoledne na festival, takže je to spíš o tom, že když nám někdo přijíždí mimo kraj, tak musí trošku zapátrat a vědět, že opravdu to spojení, třeba letos i z Třince řešíme přidané vlaky a je to velmi jednoduché do pár minut. V rámci Prahy by to bylo vlastně pořád ve městě.
1: Čtyři novinky změnily podobu nejlepší desítky na Rádiu Praha. Teddy Swims je devátý. Madonna se Sabrinou Carpenter číslo 8. Nesmrtelní Rolling Stones mají 6. A nejlepší novinka je božská juniorka. Charlotte Gott, Into Deep, nová 5 na Praze. A 3 nejlepší. Dracula, Tame Impala a Jenny mají bronz. Na druhé místo vylétli BB Rexa Faithless New Religion. A druhou jedničku v řadě má Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nechat tak nebo jinak.
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Další kolo zase v neděli večer.
5: Praha.rozhlas.cz.

0: Lenky Váhalové.
1: Lenky Váhalové.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, od mikrofonu vás zdraví Lenka Váhalová a také můj dnešní host, což je Filip Košťálek. A my jsme probrali ty zahraniční hvězdy, české hvězdy, samozřejmě Melting Pot, ale Colors of Ostrava, to není jenom muzika, ale je tam i spousta dalších aktivit. Vím, že tam je stage pro děti a tak dále. Tak na co dalšího lákáte návštěvníky?
3: Je to tak, máme Family Park, kde máme dvě scény pro děti, workshopy, hry, ale taky koncerty, třeba Kašpárek v rohlíku, Pokáč se svým novým dětským albem. To mě velmi baví, protože každý rok přivítáme víc než 3000 dětí a opravdu je to rodinný festival, kde se všichni cítí bezpečně, můžou si to užít. Rodiče většinou nás proklínají, protože musí vzít ty děti, je to super i pro ně, ale slýchávám to, že je to tak, že dva dny stráví s dětma, dva dny sami. No a potom samozřejmě divadla, letos Husa na provázku, Klicperovo divadlo, ale taky bezruči s Baníčkem, ale.
2: Takže... A opět v gongu?
3: Opět v gongu na velké scéně, unikátní zážitek, už běží rezervace, takže pokud se tam posluchači chtějí dostat, tak doporučuji zakoupit rezervaci, aby měli to místo pro sebe. Projekce s Karlovarským filmovým festivalem, většinou to bývají takové ty první reprízy v Česku po Karlovarském filmovém festivalu. Je toho spousta a i naši partneři chystají spousty aktivací, do kterých lidé můžou zaplout, odpočinout si, klademe důraz na to právě, aby spíš to byly čilovější aktivity. Například Airstream Českého rozhlasu je příkladem, kdy nejenom, že si odpočinou ti návštěvníci, ale taky si poslechnou ještě něco navíc.
2: A je pravda, že v době konání festivalu se Praha přesouvá do Ostravy?
3: Já myslím, že celé Česko se přesouvá do Ostravy a taky kousek Polska a Slovenska. A my jsme za to strašně rádi, protože k nám jezdí návštěvníci napříč, ať už jsou to fanoušci hudby, fanoušci filmu, fanoušci divadla, ale taky biznismeni. To, co se děje na pozadí festivalu, z toho mám velkou radost, protože tou naší rolí je nejenom bavit, ale i ukázat, že kultura má se místo k tomu, aby společnost byla úspěšnější, bohatší jako celek a taky otevřenější.
2: A říká se, že v Ostravě klesne kriminalita, to jsme se bavili i minule.
3: Je to tak, já doufám, že to stále pravda, ale určitě jo. A mám rád, že to Ostrava se během festivalu naprosto promění, ožívají restaurace a vlastně ožívají i lidé, protože najednou je to jiné světové.
4: Rádio Praha 107,1 FM
5: a

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, jsme stále Filip Košťálek a teď mám trošku producentskou otázku. Dá se ten festival zaplatit primárně z lístků, anebo je nutné to doplnit partnery?
2: Ne, z lístků se takhle velký festival už zaplatit nedá. Náš rozpočet obrat je nějakých 300 milionů korun za rok. Je to tým lidí, kteří ten festival chystají, kapely dráhnou každý rok o 100 tisíce euro. Takže jsou to samozřejmě lístky, je to to, co se vypije a sní na festivalu, no a pak partneři. My máme radost, že se těšíme velké přízni partnerů, dokážeme vždy najít tu hranici toho, jak si vzájemně pomoci a bez něj by to rozhodně nešlo.
1: A ozývají se vám partneři sami, že chtějí být součástí tohohle eventu, anebo musíte hledat i vy sami?
2: Partneři se sami ozývají, mám z toho radost, ale zároveň je to vždy dialog, protože i my se snažíme hledat partnery, kteří třeba mají možnost přinést něco nového na festival a naopak my se snažíme přinést něco nového těm partnerům.
1: A v čem je specifická VIP vstupenka? Co přináší divákům a posluchačům?
2: VIP vstupenka přináší ještě nový rozměr komfortu, takže jsou to třeba kamenné záchody, což po čtyřdenní festivalu ocení spousta lidí. Je to výhled na hlavní stage, je to speciální bar, speciální občerstvení a samozřejmě taky možnost potkat se často třeba právě s vystupujícími, protože všichni naši umělci a speakři mají vstup do VIP zóny.
1: A na úplný závěr, Kovářová kobyla chodí nebo nechodí bosa? A myslím to tak, jestli máte čas ještě během roku si jen tak zajet někam na festival, ale opravdu jako divák, ne jako promotér.
2: To je dobrá otázka. Asi bych neuměl si jen tak užít
1: festival.
2: Vždycky
1: pracujete.
2: Vždycky pracuju. Vlastně když si naladím Český rozhlas a poslouchám hudbu, tak já vlastně pracuju.
1: Takže posloucháte, jestli je to třeba kapela, která by se vám na další ročník hodila?
2: Je to tak.
1: Stage.
2: A když ji neznám, tak ji hned hledám. A když ležím na pláži a běží taková ta hudba v pozadí, tak mi první tři dny na dovolené běží hlavou, kolik ta kapela stojí a jestli ji můžeme mít, ale pak se vždycky vyléčím.
1: Já jsem to z vás minule nedostala, ale jaká je ta nejdražší kapela, kterou jste kdy zaplatili?
2: Stává se pravidlem, že je to vždy kapela z toho posledního ročníku.
1: No a ta částka?
2: To nemůžu říct, ale globálně můžu říct, že dneska už headlineři vlastně stojí až někde k milionu euro.
1: A je nějaký interpret na světě, na kterého prostě víte, že nedosáhnete?
2: Je jich spousta, ať už zmíníme Taylor Swift a všechny tady tyhle hvězdy, které vyprodávají obrovské stadiony, letiště, tak na ty už nedosáhneme, protože těm se nevyplatí už přijet na festival.
1: A jestli tam úplně jednoduše nedají vám nějakou slevu?
2: Tam už bohužel to nefunguje takhle.
1: Že by si zamilovali ten kraj nebo to místo a přijeli, protože je to baví ten festival.
2: Bohužel mám pocit, že už na téhle úrovni je to hodně biznis a je potřeba si uvědomit, že ty kapely neživí jenom sebe, nebo nejužší tým, ale často to jsou stovky lidí, kteří za nima stojí, takže bohužel si nemůžou dovolit vyjet jen tak na tour a zadotovat to ze svého.
1: Ale podle Guardian jste jeden z nejlepších festivalů na světě, je to tak?
2: Je to tak, dokonce už po čtvrté po sobě jsme byli ohodnoceni jako top 10 největších evropských festivalů, ale to nic nemění na té ekonomice. Samozřejmě existují kapely, které jezdí na festivaly, existují kapely, které jezdí na stadiony a my se vždy snažíme přivést to nejlepší, co je v tom daném ročníku možné.
1: Ale chci tím říct, že když oslovujete ty kapely, tak nejste úplně neznámý pro ně.
2: Je to tak, dneska už je to o tom, že často se nám ozývají i kapely, ačkoví headlineři, že by chtěli hrát v Ostravě, což je úžasné, protože člověk si přečte v tom předmětu e-mailu to velké zvučné jméno a pak my bychom teda k vám rádi přijeli. Samozřejmě s tím souvisí finanční nabídka a všechno ostatní, ale už nemáme problém s tím, že by se s náma svět nebavil. Právě naopak chtí být kámoši a to je super.
1: Se mnou byl Filip Košťálek a zveme na festival Colors of Ostrava. Moc vám děkuju.
2: Moc díky a těším se na vás v Ostravě.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

0: Z Alesia Karas, tej v 6 hodin na Rádiu Praha, před námi zprávy a s nimi ve studiu Vašek Miller. Přejeme krásné středeční ráno.
1: A květnové, ještě dobré ráno. V kauze Dosimetr včera u soudu vypovídal pražský zastupitel z ODS Tomáš Portlík. Ministerstvo financí upozorňuje na problémy v návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Chce ho nechat přepracovat. Nemocnice na Bulovce přijme pacienta s podezřením na ebolu. A v Praze bude oblačno zataženo, později místy s přeháňkami, výjimečně i s bouřkou, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský zastupitel a místopředseda ODS Tomáš Portlík včera jako svědek vypovídal v kauze Dozimetr. Ta se podle obžaloby týká zločinecké skupiny, která údajně ovlivňovala zakázky pražského dopravního podniku mezi lety 2018 a 2022. Tomáš Portlík už tehdy jako zastupitel upozorňoval vedení města na projekt Nového Lešovice, který v kauze také figuruje. Výhrady měl například k velkému počtu vlastníků pozemků, vysvětloval Portlík u soudu.
3: V případě, že vlastně město nebude mít jasno, že prostě bude hrozit, že bude čelit riziku žalob i toho, že se ty vlastníci mezi sebou začnou hádat. Výhrada číslo 2, kterou jsem k tomu měl, nezdála se mi prostě ta cena, čili myslel jsem si a můj názor prostě byl ten, že ta suma má být vyšší.
1: Soud dnes vyslechne například současného ředitele dopravního podniku Ladislava Urbánka. Návrh zákona o médiích veřejné služby má podle ministerstva financí velké nedostatky a vytváří nové problémy. Rezort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet, říká mluvčí rezortu Gabriela Krušinová.
4: Pro ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový

0: Model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
1: K návrhu má připomínky mají i další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmu České poště, která zajišťuje jejich výběr. Přišla by tak o 275 milionů korun ročně. Ministerstvo práce zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěné jejich další fungování. Do České republiky míří pacient s podezřením na nákazu virem Ebola. Informaci amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Chatová. Pacient je občan USA a po příletu bude přijatý do fakultní nemocnice Bulovka. Podle mluvčího převezou v izolačním boxu za přísných bezpečnostních opatření. Pro české občany podle ní pacient nepředstavuje riziko. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperská předsednictvo Rady EU. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ten kvůli tomu v minulosti hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky ze zemí 27. Dokument obsahuje taky pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupily. Italský cyklista Filippo Ganna ovládl 10. etapu Giro d'Italia. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně o skoro 2 minuty před druhým Nizozemcem Arnsmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulalio. Nejlepší z trojice Čechů Jan Hirt včera dojel na 81. místě a v průběžném pořadí mu patří 18. příčka. Bude oblačno a zataženo, později odpoledne spíš a večer místě s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: V dopravním infocentru máme dneska ráno Tomáše Kolmistra. Já tě zdravím, ahoj.
4: Hezké ráno. V metropoli je zatím klidný provoz, pouze ve Kbelské se popojíždí, a to před křižovatkou s Poděbradskou, a na příjezdu do Běchovic sílí provoz v Českobrodské, tam už se teď zdržíte okolo 5 minut.
3: Díky moc, hezké ráno.
4: Taky hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Za půl minuty po šesté startuje středeční ranní vysílání Rádia Praha s datem 20. května. Zbyšek a Zbyška mají dneska svátek. Tak všechno nejlepší, kluci a holky. Co nás čeká? Olivia Rodrigo, Drop Dead. Budou taky Miley Cyrus, Dua Lipa a Prisoner a spousta dalších. Tak hezké ráno.
5: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: let me go.
1: To byly Miley Cyrus a Dua Lipa. Prisoner. No a na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 25. května v 9 večer ve Vinilu. Buď to budou R.E.M. a jejich deska Automatic for the People, nebo Michael Jackson a deska Dangerous. Ježiš, tak tady mám teda jasnýho favorita. Michael je prostě Michael.
2: Můžete sem zajít na koncert, ale taky na hokej. Naši největší multifunkční halu zvanou O2 Arena budete určitě dobře znát. Otevřena byla v roce 2004 právě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. Tohle místo je ale spojené taky s hudebními hvězdami světového formátu. Koncertovali tu AC/DC, Elton John, ale taky Billie Eilish nebo Dua Lipa. Seznam je to opravdu dlouhý. Původně nesla název Saska Arena a pojme až 20 000 návštěvníků. Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha.
1: Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 9 a foukat bude slabý vítr západní. No a jak to vidí Tomáš Kolmestr?
3: Hezké ráno. V Liberecké do centra je silnější provoz, a to od sjezdu na Letňany k Bulovce. Na Štěrbohorské spojce se zpomaluje před Europarkem, pomalej se jede od konce východní části okruhu. V Ekbalské se popojíždí mezi křižovatkami s Kolbenovou a Poděbradskou a na příjezdu do Běchovic sílí provoz v Českobrodské, tam se zdržíte okolo 5 minut.
1: Díky moc, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Jo, to byl konec. Půl sedmé, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes stoupnou. Litr benzínu může stát nejvýš 44 korun a 71 haléřů. To je o 28 haléřů víc než dnes. Na svém webu to uvedlo ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty se oproti včerejšku zvýšil o 15 haléřů na 42 korun a 17 haléřů. Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku se stane Dita Protopopová. Do funkce nastoupí na začátku července. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Čeští zemědělci zvažují, že budou míň hnojit. Vyplývá to z průzkumu zemědělského svazu. Ceny hnojiv totiž rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Zemědělci chtějí po ministerstvu kompenzace a společné evropské řešení drahých hnojiv. Rezort ale říká, že kabinet farmářům pomáhá dostatečně. Europoslanci dnes budou hlasovat o rezoluci zaměřené na zneužívání dotací a ohrožení právního státu na Slovensku. Podle spoluautora dokumentu Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL evropské orgány vyšetřují, jak Ficův kabinet naložil se v přepočtu až 50 miliardami korun z unijních fondů. Bude oblačno, zataženo, později místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, ty připravil Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. V Liberecké do centra je silnější provoz od sjezdu na Letňany. Kolona pokračuje do Nové Polotavské, zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na Štěrbalské spojce se zpomaluje před Europarkem, pomaleji se jede z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové. V opačném směru se zdržíte na jižní spojce od Lanového mostu. V Rekbalské směrem do Hloubětina se popojíždí od Novopatské k Poděbradské, zdržení 10 minut. A na okruhu ve směru na letiště počítejte se silnějším provozem, a to od sjezdu na Lochkov k Ořechu mezi 15. a 19. kilometrem.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha.
0: Po půl sedmé v ranní Praze Sia Together. A budou NF a James Arthur. Sorry.

0: Tak to byly Duran Duran a View to a Kill. Je 6:45, posloucháte Rádio Praha, vstáváte s námi do středy 20. května. Nový úsek D7 u Lotouše na Kladensku chce ředitelství silnice dálnic otevřít v říjnu. Na stavbě už je místy položený asfalt. Kompletní dálnice z Prahy do Chomutova má být hotová v roce 2029.
1: Dělníci na stavbě například vylévají betonem mostní římsy. Nebo třeba rozebírají konstrukci, kterou k betonování potřebují. Na jednom z celkem 3 úseků stavby dálnice D7 pracují desítky lidí, říká stavby vedoucí Pavel Aksamit.
2: Máme úsek zhruba v délce asi 6,5 kilometru. V tuto chvíli je tady takových 80-100 kusů techniky a kolem 200 lidí.
1: Jde o úsek u Lotouše na Kladensku. První řidiči by na něj měli vjet v říjnu, potvrzuje ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Aktuálně se pracuje na 3 úsecích, de facto od Knovíze až po Panenský Týnec, 3 zotovitové, 3 stavby. Na všech úsecích prakticky se nacházíme v podobné fázi, to znamená v tom letošním roce bychom měli převádět dopravu na hotový jízdní pás dálnice, postupný termín od června až po říjen a kompletní dokončení dálnice D7 těch ty úseci by mělo být na podzim roku 2027. Na těch úsecích zde zrovna, co se nacházíme, to znamená mezi Kutovice a Panenským Týnec, by se tak mělo stát už v červnu příštího roku.
1: Práce na všech 3 úsecích stavby nabraly několika měsíční zpoždění. Největší je na tom středním ze směru od Prahy. Kritizuje to ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
4: Překvapil mě jeden z úseků, kde jsem nenašel lidi na stavbě. A ano, nebyl jsem v pasáži, kde mě čekali, ale jsem dal pokyn, ať zastavíme na jiný rozestavený části. A byl jsem ujištěn, že o 10.11 prostě je čas na svačinu, tak proto tam ty lidi nejsou. Ale pak, když jsem se poptal, tak tady v té konkrétní části se podle mého názoru, řeknu laického mého názoru, dá zrychlit. Některé lidi jsem pokartáčoval. A jestli si z toho vemou to, že to bude dodáno dřív, tak já budu rád.
1: Zpoždění je podle stavebních firem například kvůli archeologickému nálezu nebo chybné projektové dokumentaci. Z dálnice D7, Richard Webs, Český rozhlas.
0: Dneska bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou, později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 9 a foukat bude slabý západní vítr. Jak to vidí Tomáš Kolmistr?
5: Hezké ráno. V Liberecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany. Kolona pokračuje do nové Povltavské předbanku, zdržíte se asi 20 minut. Na Štěrbalovské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona už z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové k Europarku, zdržení také 20 minut. Na jižní spojce počítejte se silným provozem od Spořilova ke sjezdu na Hloubětín. Na okruhu ve směru na letiště se popojíždí před Ořechem mezi 15. a 19. km. Už začali regulovat vjezd do Lohkovského tunelu. A na příjezdu do Bychovic od Úval se zdržíte asi 10 minut v Českobrodské.
0: Tomáš, já ti moc děkuju, zatím ahoj.
5: Tak díky, ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Selena Gomez, Benny Bianco, Sunset Boulevard. Je 7 hodin, ve studiu se mnou je Vašek Miller a máme pro vás zprávy Rádia Praha. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.

0: Pražští radní by dnes měli dokončit schvalování pravidel pro výstavbu v metropoli na následujících 20 let. Česko dnes přijme pacienta s podezřením na nákazu ebolou. V Grónsku pokračuje konference o budoucnosti ostrova. Účastní se její zástupci Spojených států i Evropské unie. V Praze bude oblačno zataženo, později místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou, teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ke schvalování metropolitního plánu se dnes na mimořádné schůzi vrátí pražští radní. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Radní ho začali projednávat v pondělí, kvůli jeho obsáhlosti ale bod přerušili. Metropolitní plán musí také odsouhlasit pražští zastupitelé. Jednat o něm mají příští týden ve čtvrtek. Nová pravidla by mohla začít platit letos v září. A nové semafory budou řídit dopravu na křižovatce Mladoboleslavské a Bohdanecké ulice ve Vinoři. Mají hlavně zvýšit bezpečnost chodců. Světelnou signalizací už začali stavět dělníci. Práce jim potrvají zhruba 3 týdny. Radnice dopravní situaci v této lokalitě řešila dlouhodobě, říká místostarosta městské části Martin Mach ze Sdružení pro Vinoř.
2: Tato křižovatka pro správce komunikace nebyla nikdy velkou prioritou. O umístění semaforu jsme usilovali 12 let a iniciativa vždycky přišla z naší strany. Obavy z dopadu opravy k Belské ulici ale byly posledním postrčením k realizaci.
0: Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená, byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes podvečer.
3: Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen, a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
0: V grónském hlavním městě Nuku dnes druhým dnem pokračuje konference o budoucnosti Grónska a o místních příležitostech pro biznis i přes napjaté vztahy se Spojenými státy. Se akce účastní také americký zvláštní vyslanec pro Grónsko Jeff Landry. Novinářům řekl, že současná americká administrativa tento arktický ostrov vrátila na mapu světa.
4: Naopak bývalý americký velvyslanec v Dánsku a šéf protokolu Spojených států za Bidenovy administrativy Rufus Gifford v rozhovoru pro Český rozhlas prohlásil, že Trump narušil důvěru svých nejbližších spojenců, když vyhrožoval zabráním Grónska. Spojené státy nyní s Grónskem vyjednávají o posílení své vojenské i obchodní přítomnosti. V Nuuku je od úterý také eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Sikela, který jedná o posilování vztahů mezi

0: Grónskem a Evropskou unií. Z NUKu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa o svou třetí výhru. Po triumfu nad Dány a Švédy a prohře se Slovinskem nastoupí svěřenci kouče Rulíka proti outsiderům z Itálie. Národní tým vůbec poprvé na aktuálním turnaji ve Švýcarsku odehraje odpolední utkání. Úvodní buly padne v 16 hodin a 20 minut. Ve stejný čas začne i střetnutí Rakousko-Švýcarsko. Ve 20:20 odstartují souboje Švédsko-Slovinsko a USA-Německo. A v Praze dnes bude oblačno, zataženo, později odpoledne a večer místy s přehánkami, výjimečně i bouřkou. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Po zprávách dopravní informace připravil je Tomáš Kolmestr.
4: Hezké ráno. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Hloubětín. Fronta pokračuje až před Blanku, zdržíte se okolo 20 minut. V Brněnské na příjezdu do metropole dejte pozor za sjezdem na Průhonice. Na 3,5 kilometru stojí nákladní auto, částečně blokuje pravý pruh a musí se vybočovat a tvoří se kolona. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona už z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové k Europarku, zdržení 20 minut. Na jižní spojce počítejte se silným provozem od Spořilova ke sjezdu na Hloubětín. Na okruhu ve směru na letiště se popojíždí před Ořechem mezi 15. a 19. kilometrem. Už začali regulovat vjezd do Lohkovského tunelu. Ve Strakonické směrem do centra se brzdí u Závodiště a na příjezdu do Běchovic od Úval se zdržíte asi 10 minut v Českobrodské.
3: Díky moc, hezké ráno.
4: Taky díky, hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
3: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do středy 20. května. Teď máme 6,5 minuty po 7 a já vám přeju hezké ráno. Za chvilku David Guetta, Alfa Villa, Eva Max, Forever Young. A budou taky Vesna a Kateřina Marie Tichá po vodě. Hezké ráno.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Life, ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha. Je středa 20. května, právě tohle datum teď nás bude zajímat.
2: Perný den Rádia Praha.
3: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
4: can. Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Krištof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
5: Takže pane řediteli, kde máme kofelníček?
4: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
6: Chenta je obrovská.
4: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Yangtze 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz. Vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
6: Co je to Temelín?
4: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
7: Volte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
4: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta. Na zasedání České stomatologické komory.
8: Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu.
4: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Nová definice kilogramu, kelvinu, ampéru a molu začala platit před 7 lety. Nově se základní jednotka hmotnosti odvozuje od pevné hodnoty Planckovy konstanty a nikoliv od etalonu kilogramu. Ale nebojte, kilo zůstalo naštěstí pořád kilem. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle a dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A já přeju pěkný den.
1: Den bude oblačný až zatažený, později odpoledne a večer místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 11 a foukat bude slabý západní vítr. Jdeme na silnice s Tomášem Kolmistrem.
9: Hezké ráno. Na výjezdu z Prahy po dálnici D10 směrem do Mladé Boleslavy opatrně za sjezdem na Horní Počernice. Na 5. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 10. kilometr ke sjezdu na Brandýs nad Labem, zdržení půl hodiny. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Hloubětín, fronta pokračuje až před Blanku, zdržíte se asi 20 minut, plná je také Povltavská. Na okruhu směrem na letiště je velmi silný provoz od sjezdu na Lochkov až k Ořechu mezi 15. a 19. kilometrem a regulují vjezdy do tunelu. V opačném směru se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň od 23. kilometru také k Ořechu. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte za sjezdem na Hradec Králové na 61. kilometru. Kolona pokračuje přes Štěrbalskou spojku až za Europark, zdržení asi 20 minut. Ve Strakonické směrem do centra se popojíždí od Lahovic až k Barandovskému mostu a na magistrále je plný Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy.
1: Díky moc, hezké ráno.
9: Taky díky, hezké ráno.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
11: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
12: Baví vás rok?
13: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
14: Rok je náš.
15: Rok je náš.
12: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
14: Rok je náš.
13: Jedině na Rádiu Praha.

0: To byli Robin Schulz, Erika Sirola, Speechless. Je 7:30, ve studiu se mnou je Vašek Miller a máme pro vás zprávy Rádia Praha.
1: Dobré ráno. Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou necelých 8 miliard korun od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožní to novela o pojistném na veřejném zdravotním pojištění, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Převod je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO reakcí na aktuální schodky menších pojišťoven. VZP naopak v minulých letech měla vyšší zisky kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Knihovnu Václava Havla opouštějí její zaměstnanci a klíčoví sponzoři. Důvodem jsou spory s ředitelem instituce a ekonomem Tomášem Sedláčkem. Zjistil to server iRozhlas. Kvůli sporům o odvolání Sedláčka se rozpadla i správní rada instituce. V návaznosti na to jí přestal sponzorovat podnikatel Zdeněk Bakala a Karel Komárek podobný krok zvažuje. Městský soud v Praze dnes znovu projedná odvolání Miroslava Ševčíka z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. O konci současného poslance za SPD v čele fakulty rozhodl univerzitní VŠE Petr Dvořák. Ševčík rozhodnutí napadl nejprve právně u městského a následně i u nejvyššího správního soudu. Ten zvrátil rozhodnutí nižšího soudu a nařídil nové projednání případu. Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu slavnostně přivítal ruského vůdce Vladimíra Putina. Oba lídři spolu krátce jednali. Podle programu zveřejněném Kremlem je ještě čeká schůzka v širším formátu s delegacemi obou zemí. Podle serveru BBC má Putin naplánován taky čaj s čínským prezidentem v exkluzivním sídle komunistické strany. V Praze bude oblačno, zataženo, později místy s přehánkami, výjimečně i bouřkou, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se na silnice, připravený je Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na výjezdu z Prahy po dálnici D10 směrem do Mladé Boleslavy opatrně za sjezdem na Horní Počernice. Na 3. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 10. kilometr ke sjezdu na Brandýs nad Labem, zdržení asi 40 minut. V Cínovecké směrem do centra se brzdí u sjezdu na Hloubětín, kolona pokračuje až do Nové Povltavské předplanku, zdržíte se 25 minut. Na okruhu směrem na letiště zpomalte za sjezdem na Jesenici. Na 2. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje nesouvisle až k Ořechu na 19. kilometr. Probíhá i regulace vjezdu do tunelů. V opačném směru se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň z 23. kilometru také k Ořechu. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte za sjezdem na Hradec Králové na 61. kilometru. Kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku až za Europark, zdržení asi 20 minut. Ve Strakonické směrem do centra se popojíždí od Lahovic až k Barandovskému mostu a na magistrále zůstává plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy.
0: Díky moc, Tomáši, měj se.
3: Taky díky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí z Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí z Domy dětí a mládeže, sobota 23. května, Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Host Lenky Vahalové. Herec Josef Trojan se rozhodl zkusit štěstí v zahraničí. Našel si agentku a příští rok míří do Londýna. Jakou má angličtinu a jak těžké je uspět v zahraničí? Řeč bude o jeho výrazných postavách ve filmech Šarlatán nebo Franz i o působení v Davidském divadle. Host

0: Božský Michael, Remember the Time. Připomínám, že právě pro Michaela můžete hlasovat ve vinilu na Facebooku Rádia Praha. Michael, pokud chcete hlasovat pro Michaela, tak musíte dát srdíčko. Pokud máte raději R.E.M., tak palec nahoru. Zatím je tam 34 hlasů, 20 palců nahoru, 16 srdíček, takže Michael teda úplně nevyhrává, no ale uvidíme, jak to dopadne. Hlasuje se až do pondělního poledne. A teď máme středu 20. května, 7:45. V Praze přibývá defibrilátorů. Podle záchranné služby jich je v metropoli kolem 800 a lidé najdou třeba na sportovištích, v parcích nebo obchodních centrech. 4 nové teď pořídila Praha 3.
1: Viděl jsem na cestě pána, který ležel, nebyl známky toho, že by se nějak pohyboval, tak jsem ho oslovil. Pan nereagoval, tak jsem zavolal záchranku.
2: Začíná vyprávět pan Miloš z pražského Žižkova příběh, kdy v italské ulici pomáhal zachránit život neznámému muži. Použil k tomu defibrilátor z blízkého domu, na který ho upozornili operátoři stísňové linky.
1: Ti mi pomohli s nějakou první pomocí, následně mě navedli k defibrilátoru, který byl poblíž. A díky jejich instrukcím se mi podařilo defibrilátoru úspěšně použít a následně už přijela záchranka a pána se přesla do péče.
2: V celém Česku je na veřejných místech zhruba 6,500 automatizovaných externích defibrilátorů. Nejvíce jich je podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse právě v hlavním městě.
3: Pro zjištění, kde se nachází nejbližší automatizovaný externí defibrilátor, tedy AED, je nejlepší mít nainstalovanou aplikaci záchranka, ve které si každý může zobrazit mapu dostupných defibrilátorů v okolí. Místo, kde se AED nachází, bývá většinou označeno zelenou samolepkou nebo značkou se symbolem srdce a blesku.
2: Defibrilátory jsou ve vybraných domech, na sportovištích, nákupních centrech a dalších místech, jak potvrzuje starosta Prahy 3 Michal Vronský z TOP 09.
4: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé také přímo na pracovišti úřadu, nově je defibrilátor také v atriu na Žižkově, v našem ošetřovatelském domově na Jarově, no a další přibyl také do sportovně a rekreačního areálu Praže.
2: Za 4 nové automatické defibrilátory městská část zaplatila 160 tisíc korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přehánkami, výjimečně i bouřka přijde. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů, teď jsme na 11. A foukat bude slabý západní vítr. Jak to vidí Tomáš Kolmistr z dopravního infocentra?
5: Hezké ráno. Na výjezdu z metropole směrem do Mladé Boleslavy po dálnici D10 se zastavíte před sjezdem na Horní Počernice na 2. kilometru. Kolona se táhne až na 10. kilometr, už teď je zdržení 3/4 hodiny. V Cínovecké směrem do centra se brzdí u sjezdu na Hloubětín. Kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku, zdržíte se asi 25 minut. Na okruhu směrem na letiště zpomalte za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru. Tam se zastavuje, kolona pokračuje nesouvisle až k Ořechu na 19. kilometr. Stále probíhá regulace vjezdu do obou tunelů. Okruh ještě jednou, tentokrát ve směru na D1. Velmi silný provoz je od sjezdu na Plzeň z 23. kilometru až na 19. kilometr. Ucpaný je také příjezd po plzeňské D5. Na východní části okruhu směrem do Běchovic se zastavíte u sjezdu na Hradec Králové. Fronta se vleče přes Štěrbohovskou spojku až za Europark, naberete asi půl hodiny navíc. A na jižní spojce směrem na Černý most se zastavíte u sjezdu do Vídeňské. Za křížením s magistrálou stojí osobní auto v levém pruhu.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
5: Taky díky, hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Soud bude znovu řešit odvolání Miroslava Ševčíka z čela Národohospodářské fakulty VŠE. Ministerstvo zdravotnictví plánuje od roku 2028 změny v dohadovacích řízeních. Americký prezident Trump získal pro sebe i svou rodinu imunitu před daňovými kontrolami. Schválilo to ministerstvo financí. A v Praze bude oblačno až zataženo, později místy s přehaňkami, výjimečně i bouřkou, teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Městský soud v Praze dnes znovu projedná žalobu poslance za SPD Miroslava Ševčíka. Ten se brání proti svému odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Případ v únoru vrátil k projednání Nejvyšší správní soud.
2: Ševčíka z čela fakulty v roce 2023 odvolal rektor VŠE Petr Dvořák. Vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Odvolaný děkan pak Dvořáka zažaloval u Městského soudu v Praze. Ten ale vloni rozhodl, že mu nepřísluší přehodnocovat závěry akademických orgánů. Ševčík následně podal kasační stížnost právě k Nejvyššímu správnímu soudu, který postupnějšího soudu skritizoval a nařídil důvody rektorova rozhodnutí znovu přezkoumat. Národohospodářskou fakultu teď vede Adéla Zubí. David Šalek, Český rozhlas.
0: Každoroční jednání pojišťoven a zdravotníků o úhradách nejspíš čekají změny. Ministerstvo zdravotnictví plánuje od roku 2028 umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní a myslí se to i pojišťovny, lékaři a nemocnice. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady, ale ministerstvo k uzavírání dohod taky nedostatečně motivuje.
3: Ministerstvo může nějakým způsobem určovat priority, ale role ministerstva, pardon, by neměla být v tom, že v podstatě bude v té situaci, kdy de facto bez větší odpovědnosti rozhodne o tom, že úhrady budou takové.
0: A to se děje skoro pokaždé. Jedině na rok 2019 se pojišťovny dohodly na úhradách se všemi poskytovateli zdravotní péče. Praha 3 nakoupila 4 nové automatizované defibrilátory na záchranu života. Zaplatila za ně zhruba 160 tisíc korun. Lidé je například najdou v atriu Žižkov a v areálu Pražačka. Dohromady jich na území městské části podle starosty Michala Vronského 109 skoro 40.
4: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé také přímo na pracovišti úřadu, konkrétně na recepcích budov v Seifertově ulici 51. Účinnější pomoc při zástavě srdce na ulici neexistuje. Není to ani nic těžkého, navíc vám může pomoci operátorka 155.
0: Americké ministerstvo spravedlnosti zastavilo všechny probíhající daňové kontroly prezidenta Donalda Trumpa, jeho rodiny i firem. Vyplývá to z dokumentu podepsaného úřadujícím ministrem Toddem Blanchem. Trump má podle něj být vždy navždy chráněný před stíháním za neplacené daně. Opozice hovoří o zneužití úřadu.
5: Demokratický senátor Chris Van Hollen úřadujícího ministra Blanche při slyšení v senátu obvinil, že se chová jako Trumpův osobní právník. Finanční úřad má ze zákona prezidenta každoročně kontrolovat. Imunita na všechna dosavadní daňová přiznání Trumpových je součástí dohody, ve které Blanche nařídil vznik kompenzačního fondu pro Trumpovy politické spojence. Vrchní právník amerického ministerstva financí v reakci na vznik fondu podal demisi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Arsenálu vyhráli anglickou ligu. Titul jim do hrávce předposledního kola Premier League zajistila remíza Manchester City 1-1 v Bournemouthu. V souběžně hraném utkání Chelsea porazila 2-1 Tottenham, za který chytal Antonín Kinský. A čeští hokejisté nastoupí proti Itálii ve čtvrtém utkání na mistrovství světa, a to v 16:20. V Praze bude oblačno a zataženo, později odpoledne a večer místy s přehaňkami, výjimečně i bouřkou, později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje z dopravního infocentra kolega Tomáš Kolmistr.
7: Hezké ráno. Na výjezdu z Prahy směrem do Mladé Boleslavy po D10 se zastavíte před sjezdem na Horní Počernice na přibližně prvním kilometru. Kolona se táhne

0: až na 10. kilometr, zdržení okolo 30 minut. V Cínovecké směrem do centra se brzdí u sjezdu na Hloubětín, kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku, zdržíte se asi 25 minut. Na okruhu směrem na letiště zpomalte za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru, tam se zastavuje v obou pruzích, kolona se nesouvisle sune až k Ořechu na 19. kilometr, regulují vjezdy do obou tunelů. Okruh ještě jednou tentokrát ve směru na D1, velmi silný provoz je za sjezdem na Karlovy Vary na z 24. kilometru až na 19. kilometr, celé je to asi na půl hodiny, ucpaný je také příjezd po plzeňské D5. Na východní části okruhu směrem do Běchovic se zastavíte u sjezdu na Hradec Králové, fronta se vleče přes Štěrbalskou spojku až za Europark, naberete asi půl hodiny navíc. A na jižní spojce směrem na Černý most se zastavíte u sjezdu do Vídeňské, za křížením s magistrálou stojí osobní auto v levém pruhu.
1: Díky moc, hezké ráno.
0: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: je 8:45. A taky je středa 20. května. V Praze budeme mít oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přeháňkami, možná dokonce bouřkami. Ale později večer se bude oblačnost protrhávat a srážek ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď je 14 stupňů a foukat bude slabý západní vítr. Tomáši, zdravím tě, povídej.
1: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem do Běchovic se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona se táhne přes Štěrbolskou spojku za Europark, celé je to na asi půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště zpozorněte za sjezdem na Jesenici. Na 82. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Fronta se táhne až k Ořechu. Nárazově se zastavují i osobní auta v levém pruhu, hlavně tedy před tunely, tam regulují vjezdy. Ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Kolona pokračuje na 19. kilometr, zdržení půl hodiny. V Cínovecké do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín, dál přes Libereckou až do Nové Povltavské Klance, plné také Povltavská od Čuprovy až k Bulovce. A teď do centra na magistrále zůstává plný Nuselský most, a to od úrovně Pankráce až do Legerovy. Je plná také Vlzenova od Florence k muzeu a v Reslově se popojíždí přes Ječnou před náměstím IP Pavlova.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
1: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: Humberston a její To Love Somebody. Je 8:30 a vy posloucháte Rádio Praha. Dáme si zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno, maximální povolené ceny pohonných hmot dnes stouply. Litr benzínu může stát nejvýš 44,71 Kč haléřů, to je o 28 haléřů víc než včera. Na svém webu to uvedlo ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty se oproti včerejšku zvýšil o 15 haléřů na 42 korun a 17 haléřů. Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku se stane Dita Protopopová. Do funkce nastoupí na začátku července. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Naopak Pavel Bem z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Čeští zemědělci zvažují, že budou míň hnojit, vyplývá to z průzkumu zemědělského svazu. Ceny hnojiv totiž rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Zemědělci chtějí po ministerstvu kompenzace a společné evropské řešení drahých hnojiv. Rezort ale říká, že kabinet farmářům pomáhá dost. Europoslanci dnes budou hlasovat o rezoluci zaměřené na zneužívání dotací a ohrožení právního státu na Slovensku. Podle spoluautora dokumentu Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL evropské orgány vyšetřují, jak Ficův kabinet naložil se v přepočtu až 50 miliardami korun z unijních fondů. V Praze bude oblačno a zataženo, později místě s přehánkami, výjimečně i bouřkou, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se na to, jak to vypadá na silnicích, to nám řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem do Běchovic se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona se tahne přes Štěrbolskou spojku za Europark, celé je to na asi půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště zpozorněte za sjezdem na Jesenici. Na přibližně 82. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. V pravém pruhu fronta se tahne až k Ořechu, nárazově se zastavují osobní auta v levém pruhu, hlavně před tunely, tam regulují vjezdy. Ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24,5 kilometru. Kolona pokračuje až na 19. kilometr, zdržení půl hodiny. Navíc máme hlášenou čerstvou nehodu na 24,5 kilometru na začátku kolony. V Cínovecké do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín dál přes Libereckou až do Nové Povltavské k Blance. Plná je také Povltavská od Čuprovy k Bulovce. Na jižní spojce se táhne kolona před Maranovským mostem od McDonaldu, ta pokračuje dál přes Dobřískou až k Prázovce, zdržení čtvrt hodiny, a v Radlické směrem do centra se popojíždí od Valtrovky k Mrázovce.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Doučí Anxiety je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Praha 3 ve svých ulicích opět přivítá cyklus koncertů. Akce s názvem Pražský Montmartre nabídne v průběhu jarních a letních měsíců hudební vystoupení na několika náměstích. I v letošním roce se můžete těšit na pestrou škálu hudebních žánrů od klasické hudby přes blues, country, rock, filmovou hudbu i pop. Žižkovo náměstí ve středu v podvečer rozezní jazzové a bluesové tóny. Začátek akce je v 17:30. A v Letňanech odstartovala tradiční výstava stanů. To je největší akce svého druhu ve střední Evropě. Jediné místo, kde si můžete prolézt postavené stany, zachumlat se do spacáků, na různých podkladech vyzkoušet rozbalené karimatky, ale i prošlápnout boty a opravdu si osahat hromadu vybavení, se kterým můžete klidně rovnou vyrazit na výlet. Na výstavu stanů se vydejte na výstaviště do Letňan. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Denně je najdete na našem Instagramu. Stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Praha žije kulturou.
0: Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 14 a foukat bude slabý západní vítr. Tomáš Kolmistr má slovo.
3: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště se táhne nesouvislá fronta kamionů od sjezdu na Jesenici z 82. kilometru až k Ořechu na 19. kilometr. Místy se zastavují osobní auta v levém pruhu, stále také regulují vjezdy do obou tunelů. Ve směru na D1 dejte pozor za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. a 5. kilometru se dojíždí do Kolony, tam navíc řeší nehodu 3 osobních aut v prostředním pruhu. Fronta pokračuje až na 19. kilometr, naberete asi 20 minut navíc. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most se popojíždí před Europarkem, kolona se vleče už z východní části okruhu od sjezdu na Černý most s držením půl hodiny. V Cínovecké ve směru do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až k Blance s držením 25 minut. V Povltavské postojíte od Palabenky k Bulovce, na jižní spojce se táhne kolona před Barandovským mostem dál přes Dobřížskou před Mrázovku, celé to na asi čtvrt hodiny, a v Radlické se popojíždí od Valdrovky k Mrázovce, tam je to na 15 minut.
0: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dejte si viny.
2: Každé pondělí jedině na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Zpátky do 90. R.E.M. Automatic for the people.
5: R.E.M.
4: Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha. Rádio Praha.

0: schválila předběžné znění legislativy o obchodní dohodě se Spojenými státy. Bude oblačno zataženo, později místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou, teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ke schvalování metropolitního plánu se dnes na mimořádné schůzi vrátí pražští radní. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Radní ho začali projednávat v pondělí, kvůli jeho obsáhlosti ale bod přerušili. Metropolitní plán musí také odsouhlasit pražští zastupitelé. Jednat o něm mají příští týden ve čtvrtek. Nová pravidla by mohla začít platit letos v září. 6 interaktivních tabulí pro vznikající základní školu v ulici U Santošky pořídí Praha 5. Radnice za ně zaplatí téměř 500 000 korun. Plánuje koupit také nábytek a další vybavení do 6 budoucích tříd. Dělníci momentálně v budově upravují záchody a připravují pokládku nových podlah. První žáci mají do školy nastoupit v září, říká starosta Prahy 5 Lukáš Herold z ODS.
2: Objekt zatím slouží soukromé vysoké škole. Kvůli nedostatku míst v lavicích pro děti školou povinné, smíchovská radnice už loni řekla, že si budovu bude přebírat právě pro účely základního vzdělávání.
0: Fakultní nemocnice Bulovka dnes podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu eboli. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboli v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy, říká Vojtěch.
3: Podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě. Nemáme informace, že by měl jakékoliv symptomy, ale Američané, a to bylo i v médiích, rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni k nám, tedy směřuje jeden. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity.
0: Fakultní nemocnice Bulovka patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál pro podobné případy. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady EU. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ten kvůli tomu v minulosti hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky ze zemí 27. Dokument obsahuje taky pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupily. Nymburk porazil i po třetí Opavu v semifinálové sérii Národní basketbalové ligy. Na palubovce Slezského klubu vyhrál 95-67 a dělí ho jediné vítězství od postupu do finále. Křídlo Nymburku Jaromír Bohačík pokořil hranici 5000 bodů v nejvyšší české soutěži. Ve druhé semifinálové sérii vede 2-0 na utkání Brno nad Pardubicemi. Pokračovat se bude na jihu Moravy. V Praze dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přehánkami, výjimečně i s bouřkou. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Teď zase dostane slovo Tomáš Kolmistr, který je v dopravním infocentru a sleduje, co se děje na silnicích.
5: Hezké ráno. Na pražském okruhu ve směru na D1 dejte pozor za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. a 5. kilometru se dojíždí do Kolony, tam řeší nehodu dodávky a dvou osobních aut v prostředním pruhu. Fronta pokračuje až na 19. kilometr, naberete asi 20 minut navíc. Okruh ještě jednou, tentokrát směrem na letiště, tam se táhne nesouvislá kolona kamionů od sjezdu na Jesenici z 82. kilometru až k Ořechu na 19. kilometr. Místy se zastavují osobní auta v levém pruhu, stále také regulují vjezdy do obou tunelů. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most se po pojíždí před Europarkem kolona se vleče už z východní části okruhu od sjezdu na Černý most s držením půl hodiny. V Cínovecké ve směru do centra se po pojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až k Plance s držením 25 minut. V Rekbelské směrem do Hloubětina počítejte s kolonou od Novopatské k Poděbradské a dál také v Průmyslové až ke spojce. Celý úsek je asi na půl hodiny. A v Povltavské postojíte a to od Balabenky k Bulovce.
4: Já ti moc děkuju, Tomáši, hezké ráno.
5: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: So Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do středy.

0: To byl tedy Swims, Mr. Know It All. Je 9:15, posloucháte Rádio Praha ve středu 20. května, no a právě tím datem se teď budeme zabývat.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Krištof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
4: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
3: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
5: Chenta je obrovská.
3: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Yangtze Tiang. 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
5: Co je to Temelín?
3: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
6: Volte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
3: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta na zasedání České stomatologické komory.
6: Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu.
3: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Nová definice kilogramu, kelvinu, ampéru a molu začala platit před 7 lety. Nově se základní jednotka hmotnosti odvozuje od pevné hodnoty Planckovy konstanty a nikoliv od etalonu kilogramu. Ale nebojte, kilo zůstalo naštěstí pořád kilem. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle a dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A já přeju pěkný den.
0: Ten den bude oblačný až zatažený, později odpoledne a večer místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou, a ještě později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 16 a foukat bude slabý západní vítr. Jak to vypadá na silnicích, doplní Tomáš Kolmestr?
7: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště počítejte s komplikacemi za sjezdem z D1. Na 83. kilometru se zastaví kamiony v pravém pruhu, nesouvislá kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, nárazově se zastavuje také v levém pruhu, hlavně před tunely, tam regulují vjezdy. Na okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. a 5. kilometru se dojíždí do kolony, tam řeší nehodu dodávky a dvou osobních aut v prostředním pruhu. Fronta se táhne dál až ke sjezdu na Ořech na 19. kilometr, celé je to na asi 20 minut. Na východní části okruhu směrem do Běchovic se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11, kolona se táhne přes Štěrbolskou spojku za Europark, zdržíte se asi půl hodiny. Na jižní spojce se táhne kolona před Barandovským mostem, dál přes Dobřížskou před Mrázovku, celé je to na 30 minut. Ve Strakonické směrem do centra se popojíždí od závodiště k Barandovskému mostu a na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu, navíc před Legerovou řeší nehodu osobního auta s motorkou.
0: Díky moc, hezké ráno.
7: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
8: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: Lady Gaga, paparazzi v 9:30 na Rádiu Praha, tedy před zprávami s Vaškem Millerem.
1: Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou necelých 8 miliard korun od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožní to novela o pojistném na veřejném zdravotní pojištění, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Převod je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO reakcí na aktuální schodky menších pojišťoven. Knihovnu Václava Havla opouštějí její zaměstnanci a klíčoví sponzoři. Důvodem jsou spory s ředitelem instituce a ekonomem Tomášem Sedláčkem. Zjistil to server iRozhlas. Kvůli sporům o odvolání Sedláčka se rozpadla i správní rada instituce. V návaznosti na to jí přestali sponzorovat podnikatel Zdeněk Bakala a Karel Komárek podobný krok zvažuje. Městský soud v Praze dnes znovu projedná odvolání Miroslava Ševčíka z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. O konci současného poslance za SPD v čele fakulty rozhodl rektor VŠE Petr Dvořák. Ševčík rozhodnutí napadl nejprve právě u městského a následně i u nejvyššího správního soudu. Ten zvrátil rozhodnutí nižšího soudu a nařídil nové projednání případu. Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu slavnostně přivítal ruského vůdce Vladimíra Putina. Oba lídři spolu krátce jednali. Podle programu zveřejněném Kremlem je čeká ještě schůzka v širším formátu s delegacemi obou zemí. Podle serveru BBC má Putin naplánován taky čaj s čínským prezidentem v exkluzivním sídle komunistické strany. A ještě pohled na počasí, bude oblačno až zataženo, později místy i s přeháňkami, výjimečně i s bouřkami, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách je na řadě Tomáš Kolmistr z dopravního infocentra.
3: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště počítejte s komplikacemi za sjezdem z D1. Na 78. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu. Nesouvislá fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Místy se zastavují také osobní auta v levém pruhu. Hlavně před tunely tam stále regulují vjezdy. Na okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. a 5. kilometru se dojíždí do Kolony. Tam řeší nehodu dodávky a dvou osobních aut v prostředním pruhu. Fronta se táhne dál až ke sjezdu na na 19. kilometr, celé je to na asi 20 minut. Na východní části okruhu směrem do Běchovic se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona se táhne přes Štěrbalovskou spojku za Europark, zdržíte se asi půl hodiny. Na jižní spojce se táhne kolona před Barandovským mostem, dál přes Dobřískou, před Mrázovkou, celé je to na asi 15 minut. Ve Strakonické směrem do centra se popojíždí od závodiště k Barandovskému mostu a na magistrále zůstává plný Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude předsedkyně výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví zastupitelstva hlavního města Prahy Lucie Kubese. Štěpánka Duchová se jí zeptá, proč podle ní Praha v třídění odpadu zaostává za zbytkem republiky i na návrh na povinné kastrování toulavých koček. K věci Štěpánky Duchové v pátek 18:45 na Rádiu Praha.

po půl desáté na Rádiu Praha třeba The Killers, Caution. A budou Damiano David, Tyla, Nile Rodgers a

0: byli Felix Jen a Whitney Houston, It's Not Right, But It's Okay. Je 10:15. Na starém židovském hřbitově v Praze je nový památník pracovníkům a spolupracovníkům židovského muzea, kteří za války chránili židovské kulturní dědictví. Téměř polovinu z nich nacisté později zavraždili v koncentračních táborech.
1: S kurátorem památníku Martinem Jelínkem jsme na starém židovském hřbitově. Tady na stěně jsou tři kovové desky, které připomínají památku pracovníků muzea z období války. Jsou to lidi z vedení tehdejšího muzea nebo i řadoví zaměstnanci a spolupracovníci?
2: Jsou to v podstatě všichni zaměstnanci a spolupracovníci muzea, které se nám podařilo dohledat. Je tam jak vedení instituce, odborní kurátoři, tak jsou tam prostě vrátní a kustodi, různí údržbáři.
1: Jak významní jsou tito pracovníci pro muzeum, co tehdy dělali, co byla náplň jejich práce za druhé světové války?
2: Tak hlavní náplní práce bylo v podstatě skatalogizovat a zdokumentovat předměty, které se do Prahy za války dostaly z celého území protektorátu, což bylo v podstatě přes 100 000 předmětů, ať už šlo o trojrozměrné předměty nebo textil, například vybavení synagog, tak různé knihy.
1: Na třetí desce je taky jméno František Zelenka, to je tedy architekt František Zelenka. Jaký byl jeho osud?
2: Osud Františka Zelenky byl bohužel ten z těch smutných. Údajně jeho syn Martin byl nemocný a že to byl důvod, proč se vlastně v Praze zdrželi a tím pádem se jim nepodařilo emigrovat včas. Bohužel nakonec on i jeho manželka Gertruda a syn Martinek šli přes Terezín do Osvětimi, kde byli zavražděni.
1: Popsal kurátor památníku Martin Jelínek. Zmapování 161 pracovníků trvalo židovskému muzeu přes jeden rok. Podle jeho ředitelky Pavly Niklové je možné, že další jména ještě dohledají.
3: Kolega Martin Jelínek, když se začal zabývat přípravou vlastně nebo výzkumem toho, kolik lidí v tom muzeu za války pracovalo anebo s ním spolupracovalo nějakou dobu, tak si myslel, že to bude třeba 30, maximálně 50 lidí a dostal se na číslo 161.
1: Památník si lidé můžou prohlédnout při návštěvě muzejního okruhu. Na ten můžou jít sami nebo s průvodcem, říká vedoucí návštěvnického provozu Antonín Růz.
4: Může samozřejmě si to projít úplně sám, ale je to asi takové, jako když se budete procházet městem a uvidíte budovy, uvidíte stromy, uvidíte silnice, uvidíte ulice. A když máte toho průvodce vedle sebe, tak on vám to podhalí, on vám řekne ty skryté významy, on vám to přiblíží.
1: Památník muzeum odhalilo k příležitosti 120 let od svého založení. Chystá i další akce, například v listopadu výstavu v Národním muzeu. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, později odpoledne a večer místy s přehánkami, výjimečně i bouřkou. Teď koukám do zahrady, tady u nás v Karlíně, tam svítí sluníčko jak vzteklý, takže to zatím teda úplně nevypadá, ale každopádně později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Na maxima se dostaneme na 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme ještě na 16, takže ještě chvilku to potrvá, no a foukat bude jen slabý západní vítr. Tomáš Kolmistra, doprava.
5: Hezké ráno. Na okruhu se stále sune kolona kamionů od sjezdu zde jedničky k Ořechu. Osobním autem se nárazově zastavuje u Vesce a dál před tunely, tam regulují vjezdy do nich. Ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlově Vary na 24. kilometru. Fronta se sune až na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Navíc na 24. a 5. kilometru stále řeší nehodu dvou osobních aut a dodávky blokují prostřední pruh. Na východní části okruhu se zastavuje u sjezdu na Černý most. Kolona se táhne přes Štěrbolskou spojku za Europark, navíc na 61. kilometru řeší nehodu kamionu a osobního auta, ty blokují pravý pruh. V Povltavské se popojíždí od Balabenky k Bulovce, plná jsou také Zenklova a Vodstářova. V Liberecké trvá silnější provoz od sjezdu na prosek před Blanku a na jižní spojce se sune kolona před Barandovským mostem, a to od McDonaldu.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, za dnešní spolupráci a přeju hezkou středu. Ahoj.
5: Taky díky, hezký den.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
7: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
8: Praha živ.
9: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
8: Praha živ.
9: Simple Minds. Life in the City of Angels.
8: Simple Minds.
9: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds.
8: Simple Minds.
9: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
8: Na Praze.
6: Praha žije.

0: Šteková.
1: Po uhašení byl použit písek, práce probíhala v dýchací technice, evakuováno bylo celkem 170 osob, je to bez zranění. Jednotky máme stále na místě, ale událost byla lokalizovaná.
0: Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 pořídila další přístroje s virtuální realitou na rehabilitaci pacientů. Zařízení za bezmála 240 tisíc korun slouží k procvičování pohybu končetin. Novou technologii bude nemocnice využívat při fyzioterapii a běžné péči, říká její mluvčí Denisa Nováková.
2: Díky novým headsetům můžeme zdostupnit moderní nácvik mobility a obnovu pohybu dolních končetin opravdu všem pacientům, pro které je vhodný. Tato inovativní terapie zrychluje rekonvalescenci a přináší našim pacientům efektivní cestu k uzdravení.
0: Český rozhlas Plus pořádá už čtvrtý roční konference o válce na Ukrajině v Pražském kulturním centru Vzlet. Dnes budou diskutovat třeba ukrajinský velvyslanec Británie Valery Zalužný nebo český prezident Petr Pavel. Podle šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky je hlavním tématem budoucnost Ruskem napadené země po tom, co utichnou zbraně.
3: Dominuje tomu tématu samozřejmě válka na Ukrajině, občanská společnost a taky média, což je v naší současnosti a debatě o veřejnoprávních médiích obzvlášť důležité.
4: Říká Pazderka o konferenci s názvem Křehká bezpečnost. Právě tohle téma považuje za zásadní taky další z hostů. Novinář webu The Atlantic Simon Schuster.
5: Budoucnost Ukrajiny je téma, které se týká nás všech.
4: Na konferenci vystoupí taky třeba bývalý šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore nebo ukrajinská nositelka Nobelovy ceny Oleksandra Matvíčuková. Rozhovory z jednotlivých debat Český rozhlas odvysílá v dalších dnech. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Izraelské útoky na jih Libanonu za uplynulý den nepřežilo 19 lidí, včetně 3 dětí a 4 žen. Přes 30 lidí utrpělo zranění, uvedlo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Po střetu izraelské armády, která okupuje jih země s militantním hnutím Hezbollah, zemřel taky jeden izraelský voják. Boje pokračují přesto, že stále oficiálně platí příměří, které zprostředkovaly Spojené státy. Z porušování klidu zbraní se obviňují obě strany konfliktu. Izrael za to kritizuje i libanonská vláda, která se snaží o mírová jednání. Italský cyklista Filippo Ganna vyhrál 10. etapu Giro d'Italia. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně o skoro 2 minuty před druhým Nizozemcem Arensmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulalio. Nejlepší z trojice Čechů Jan Hirt dojel na 81. místě. V Praze bude oblačno zataženo, později odpoledne a večer místy s přehánkami, výjimečně i bouřkou, později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Situaci na silnicích mapuje Tomáš Kolmestr. Dobré dopoledne.
8: Hezké dopoledne. Na okruhu se stále sune kolona kamionů od sjezdu na Jesenici z 82. kilometru k Ořechu na 19. kilometr. Osobní auta se nárazově zastavují u Vesce a dál před tunely, tam regulují vjezdy do nich. Ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 23. kilometru, fronta se sune až na 19. kilometr, zdržení čtvrt hodiny. Navíc na 24. a 5. kilometru stále řeší nehodu dvou osobních aut a dodávky v prostředním pruhu, na místě už je odtahová služba. Na východní části okruhu se zastavuje u sjezdu na Černý most, kolona se táhne přes Štěrboholskou spojku až za Europark. V Ekbelské směrem do Hloubětina řeší nehodu dvou osobních aut u sjezdu do Novopatské, blokují levý pruh, v opačném směru blokuje levý pruh Sanitka. V Povltavské se popojíždí od Balabenky k Bulovce, plné jsou také Zenklova a Vodstářova. V Liberecké trvá silnější provoz od sjezdu na Prosek, a to před Blanku, a na jižní spojce se sune kolona před Barandovským mostem od McDonaldu. Šťastnou cestu!
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Dobrý den, tady je dopolední Praha, děkujeme, že posloucháte, a to ať už na 107,1 FM v DABu a nebo v aplikaci Můj rozhlas. Po 10. hodině je připravená další muzika, už za chvíli třeba Tame Impala. Zazní zpěvačka Chapel Roan. No a vztah k umělé inteligenci není univerzální. Nový výzkum ukazuje, že ho ovlivňuje naše kulturní zázemí. To je téma, kterému se budeme věnovat už za chvíli. Teď zpěvačka Dua Lipa.

0: středa 20. května, o znění vašeho dopoledne se minutu po čtvrt na 11 stará Radio Praha. Děkujeme, že jste s námi. Myslíte, že vztah společnosti k umělé inteligenci je univerzální? Vědci ze Stanfordovy univerzity v Kalifornii se snaží najít způsob, jak vytvořit umělou inteligenci, která bude spravedlivější vůči různým kulturám a jejich hodnotám. Ve svých studiích ale také popisují, že mají lidé po celém světě od AI rozdílná očekávání o jejím ideálním využití. Píše o tom univerzitní web Stanford HAI. Minimálně v euroamerickém společenském okruhu panuje jakýsi konsenzus, že lidé chtějí technologie ve všech aspektech ovládnout. Ve zbytku světa to tak ale vůbec být nemusí. Každá kultura má totiž svou představu o tom, jakým způsobem a do jaké míry chce umělou inteligenci do svého života zapojovat. Podle výzkumu některé skupiny lidí doufají, že AI postupem času například získá city a bude se moct aktivně účastnit sociálního života. Víc o tom píšeme na našem zpravodajském webu irozhlas.cz, tak se tam podívejte. My se teď podíváme hlavně na pražské silnice, Vekbelské, ve směru do Hloubětí. Nadejte pozor těsně za sjezdem do Novopatské. Řeší tam nehodu dvou osobních aut v levém pruhu, v opačném se popojíždí od Poděbradské, plná je také Novopatská. Na okruhu směrem na letiště se táhne nesouvisle fronta kamionů od sjezdu na Jesenici z 82. kilometru až k Ořechu na kilometr 19. Osobní auta se zastavují před tunely, tam stále regulují vjezdy. Na okruhu směrem na D1 počítá dejte se silnějším provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23 a 19 kilometrem. Jak už zaznělo, ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně a v centru je stále plný Muselský most od Vyšehradu do Legerovy, také Wilsonova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte se

Praha. Hity, doprava, informace.

0: Na Rádiu Praha minuta po půl jedenácté. Krátké zprávy a Václav Meller.
1: Hezké dopoledne. Vedení Prahy schválilo návrh nového pražského územního plánu, který je v přípravě od roku 2012. Dnes je odsouhlasili radní města. Finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o něm měli hlasovat 28. května. Nový plán má podle vedení města zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu. Zahrnuje i výškovou regulaci a několik míst, kde bude možné stavět až 100-metrové budovy. V plánu je prostor pro stavbu 350 tisíc bytů. Transport a hospitalizaci svého občana s podezřením na ebolu zaplatí USA, které se k tomu zavázaly. Uvedla to mluvčí ministerstva zdravotnictví Naděja Chatová. Muž by měl dnes večer být převezen do fakultní nemocnice Bulovka. Za přijetí pacienta Česku poděkoval na sociální síti X velvyslanec USA v Česku Nicholas Merrick. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém nepovažuje chystaný přesun protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví za chytrý nápad. Pokud kabinet své rozhodnutí nepřehodnotí s největší pravděpodobností, se podle Béma český systém boje proti závislostem rozpadne. Vést to může k epidemii nových syntetických drog, fentanylové krizi, nemocnosti i úmrtím. Bém by měl jako koordinátor skončit na konci června. Litva vydala varování před vzdušným nebezpečím a vyzvala lidi, aby se uchýlili do krytů. Zároveň pozastavila provoz na letišti ve Vilniusu kvůli obavám z narušení vzdušného prostoru drony. Varování vyšlo mimo jiné i v budově parlamentu v hlavním městě. Není ale jasné, kde všude v Litvě nařízení vydali. V Praze dnes bude oblačno až zataženo, později místy i s přeháňkami, výjimečně i bouřkou, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích dál sleduje Tomáš Kolmestr, jak to vypadá?
3: Hezké dopoledne. Na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně dejte pozor za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se zastavuje, jedná se hlavně o kamiony, fronta pokračuje až na pražský okruh na 19. kilometr. Ve Kbelské ve směru do Hloubětina dejte pozor těsně za sjezdem do Novopatské. Řeší tam nehodu dvou osobních aut v levém pruhu, kolona se táhne od sjezdu z Cínovecké. V opačném směru se popojíždí od Poděbradské, plná je také Novopatská. Na okruhu směrem na letiště se táhne nesouvislá fronta kamionů za sjezdem na Jesenici z 1. kilometru až Kořechu na 19. kilometr. Osobní auta se zastavují hlavně před tunely, tam stále regulují vjezdy. V Liberecké do centra trvá silnější provoz od sjezdu na prosek Blance. V Bělohorské směrem z centra se zdržíte 10 minut před Vypichem a na magistrále je stále plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Wilsonova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Úřednice zkontrolovaly nelegální zoopark ve Zvoli u Prahy. Dvě pumy musí majitel odvést do konce června. Vloni tam policie zastřelila lva, který utekl z výběhu a zranil ošetřovatele. Za pár minut si řekneme podrobnosti, teď pokračujeme v muzice. Zazní třeba Plain White Tees anebo Kamraty.

0: Začátkem hodiny slíbená Chapel Roan dozněla ve 10:45 v dopoledním vysílání Rádia Praha. V nelegálním zooparku ve Zvoli u Prahy zůstávají dvě pumy americké. Při kontrole to zjistili veterináři a úředníci z městského úřadu Černošice. Ten majiteli zvířat už dřív nařídil převoz pum do náhradních prostor. Podle úředníků musí zvířata převést maximálně do konce června.
1: Kontrola v zooparku trvala za zavřenými dveřmi asi 40 minut. Veterináři na místě zjistili dvě pumy americké. Pokračuje zástupce tiskového mluvčího státní veterinární správy Petr Majer.
2: Při kontrole bylo zjištěno pokračující porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání, počívající pokračujícím chovu několika jedinců patřících mezi druhy vyžadující zvláštní péči, a to bez povolení krajské veterinární správy a také v nevyhovujících podmínkách.
1: Petr Majer upřesnil, že na místě zůstává ještě další zvíře vyžadující zvláštní zákonnou péči.
2: V současné době se v zařízení nachází jeden plas korovec.
1: Za Černošický městský úřad, který věc řeší v přestupkovém řízení, byl na místě vedoucí ochrany přírody na radnici Zdeněk Vyskočil.
3: V místě prováděné kontroly v tom objektu se nenachází už žádná zvířata, která vyžadují zvláštní zákonnou péči, případně péči podle mezinárodní úmluvy podle CITESu, a v současné době jsou tam pouze ty dvě americké pumy, které se budou přemístěvovat, říkám, do konce měsíce.
1: Převoz do konce měsíce přislíbil majitel zooparku, Zdeněk Vyskočil nicméně nařídil termín převozu maximálně do konce června.
3: V rámci toho přesunu on potřebuje mít pro to speciální povolení a to je záležitost, která spadá do jurisdikce krajské veterinární správy, nikoliv nás.
1: Majitel zooparku Tomáš Machač byl osobně při kontrole, vyjádřil se ale pouze po telefonu s tím, že s úřady komunikuje a že je připravený zvířata odvést. Podrobnosti komentovat nechtěl.
4: Protože tam samozřejmě je spousta lidí, kteří tam chodí, kteří se snaží třeba přes plot nějakým způsobem se tam dostat, něco tam hodit a tak.
1: Úřad v Černošicích případ řeší ve dvou záležitostech. Za neschválený chov a porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání hrozí majiteli zooparku pokuta od 0 do několika desítek tisíc korun. Druhá ve stejné výši pak za loňský útěk lva, který zranil majitele a policisté ho museli následně zastřelit. Ze Zvole Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Dál sledujeme, jak to vypadá na pražských silnicích. Vegbelské směrem do Hloubětína stále řeší nehodu dvou osobních aut za sjezdem do Novopatské. Nesouvislá fronta je od sjezdu z Cínovecké. Na okruhu směrem na letiště se sunou kamiony za sjezdem na Jesenici od 0. kilometru. Kolona pokračuje nesouvisle až na kilometr 19. V levém pruhu se zastavují kvůli regulaci v obou tunelech. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji před Europarkem už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. V Liberecké do centra trvá silnější provoz od sjezdu na Prosek k Blance. V Bělohorské směrem z centra se zdržíte asi 10 minut před vypichem a na magistrále je stále plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Wilsonova od Florence k muzeu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
7: Pražský update.

0: Je 11 hodin, posloucháte vysílání Rádia Praha a před námi jsou další aktuální zprávy. Připravil je Václav Miller. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Praha bude mít zřejmě nový územní plán, schválili ho radní. Včerejší srážka autobusů a tramvají v Záběhlicích způsobila škodu 25 milionů korun. Soud bude znovu řešit odvolání Miroslava Ševčíka z čela Národohospodářské fakulty VŠE. V Praze bude oblačno, je zataženo, později místy s přehánkami, výjimečně i bouřkou. Teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha by mohla mít nový územní plán, odsouhlasili ho radní města. Finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o tom měli hlasovat na konci května. Takzvaný metropolitní plán je v přípravě od roku 2012. Nahradit by ho měl dokument z roku 1999. Nový plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Je klíčovým dokumentem, který určuje, kde a v jakém rozsahu se smí v Praze stavět. V případě schválení zastupitelů bude platit od 1. září. Škoda po nehodě v Záběhlicích se pohybuje kolem 25 milionů korun. V Chodobské ulici se včera dopoledne srazil autobus s tramvají. Na místě bylo 18 zraněných. Příčinu

0: Petr Dvořák. Vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Odvolaný děkan pak Dvořáka zažaloval u Městského soudu v Praze. Ten ale vloni rozhodl, že mu nepřísluší přehodnocovat závěry akademických orgánů. Ševčík následně podal kasační stížnost právě k Nejvyššímu správnímu soudu, který postupnějšího soudu zkritizoval a nařídil důvody rektorova rozhodnutí znovu přezkoumat. Národohospodářskou fakultu teď vede Adéla Zubíková. David Šalek, Český rozhlas.
1: V Rudolfínu dnes vystoupí kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hannigan. Letošní rezidenční umělkyně festivalu Pražské jaro se v jeho programu představí hned čtyřikrát. Co nabídne její první koncert, přiblížil umělecký šéf festivalu Josef Třeštík.
2: Vystoupí s klavíristou francouzským Bertrandem Chamayou, s tím provede písňový cyklus písně Nebe a země Oliviera Messiena a také novou skladbu, poměrně novou v české premiéře od Johna Zorna, což je americký skladatel, jazzman a performer na hranici žánrů. Tahle skladba jí napřed připadala téměř nespívatelná. Ona sama říká, že je velmi zvyklá na náročné současné skladby a nakonec jí přirostla k srdci a, jak říká, změnila život.
1: Fotbal Stars a Nalu vyhráli anglickou ligu. Titul jim v dohrávce předposledního kola Premier League zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Bournemouthu. V souběžně hraném utkání Chelsea porazila 2-1 Tottenham, za který chytal Antonín Kinský. Na čeští hokejisté nastoupí proti Itálii ve čtvrtém utkání na mistrovství světa. Zápas začne v 16:20. Praze bude oblačno, zataženo později odpoledne a večer místy s přeháňkami a výjimečně i bouřkou. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Tomáše Kolmestra se ptám, jak to vypadá na silnicích.
5: Hezké dopoledne. Vekbelské směrem do Hloubětí nás stále řeší nehodu dvou osobních aut za sjezdem do Novopatské. Nesouvislá fronta je už od sjezdu z Cínovecké na asi 10 minut. Na okruhu směrem na letiště se sunou kamiony za sjezdem na Jesenici od 0. kilometru. Kolona pokračuje nesouvisle až na 19. kilometr. V levém pruhu se zastavují kvůli regulaci v obou tunelech. Ve směru na D1 se zpomaluje za sjezdem na Plzeň. Pomaleji se jede až na 19. kilometr. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem před Europarkem už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. A v Bělohorské směrem z centra se zdržíte asi 10 minut, a to před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Dobrý den, středeční dopoledne s datem 20. května trávíte s Rádiem Praha. Děkujeme za to. Po 11. hodině další muzika, zazní Charlie XCX. Taky Machine Gun Kelly. No a letní shakespeareovské slavnosti zahájí komedie Omylů. Umělecký ředitel Libor Gross si myslí, že je to hra svěžná, temperamentní a nesmírně lidská. Detaily už za chvíli, teď je 5 minut po 11. hodině a tady je Los Frequencies.
3: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý.

0: legendární skladba a legendární interpretka a také dáma, která dnes slaví významné jubileum. Cher je dnes 80 let. Hudební legendy, teď ale k jiné legendě, anglického básníka, dramatika a herce Williama Shakespeara si nejen v Praze i letos připomeneme díky letním shakespeareovským slavnostem. Ty 24. června odstartuje premiéra komedie Omylů. I o tom jsme včera popoledni mluvili s uměleckým šéfem slavností Liborem Grossem. Ptal jsem se ho ale i na to, jak se k letním shakespeareovským slavnostem dostal, co je na Pražském hradě organizačně nejtěžší, anebo v čem je práce na slavnost jiná z pohledu herců. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu praha.rozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas. Teď ale přidám ještě pohled na pražské silnice. Na okruhu směrem na letiště se stále sune kolona kamionů za sjezdem na Jesenici z 82. kilometru až na kilometr 19. místy se zastavíte i v levém pruhu. Ve směru na D1 se zpomaluje za sjezdem na Plzeň, pomalej se jede až k Ořechu na 19. kilometr. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Vekbelské směrem do Hloubětína už se podařilo odklidit následky nehody dvou osobních aut z levého do odstavného pruhu. Kolona se tak dává pomalu do pohybu. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most stále trvá silnější provoz od východní části okruhu až k Europarku. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Po druhé šampionkou je Olivia Rodrigo. BB Rexa a Faithless jsou dvojkou. Tame Impala, Jenny, Dráčkula, číslo 3. 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazený. To je náš čárt. Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
2: Na praha.rozhlas.cz.
1: Další vydání

0: Phil Collins doznívá ve vysílání Rádia Praha. Bylo 11:30 a před námi jsou krátké zprávy, připravil je Václav Miller.
1: Praha by mohla mít nový územní plán, odsouhlasili to radní města. Finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o to měli hlasovat na konci května. Takzvaný metropolitní plán je v přípravě od roku 2012. Nahradit by měl dokument z roku 1999. Nový plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Škoda po nehodě v Záběhlicích se pohybuje kolem 25 milionů korun. V Chorobské ulici se včera dopoledne srazil autobus s tramvají. Na místě bylo 18 zraněných. Příčinu nehody policie dál vyšetřuje. Společnost ČEZ poprvé vydala tzv. Zelené dluhopisy za 18,4 miliardy korun. Peníze z nich plánuje použít na financování svého dlouhodobého majetku nebo projektů. Ty ale nesmí být nijak spojené s fosilními palivy. Úrok dluhopisů společnost stanovila na úrovni téměř 4,4% se splatností v roce 2034. Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady EU. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ten kvůli tomu v minulosti hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky ze zemí 27. Praze bude oblačno až zataženo, později místy s přehánkami, výjimečně i bouřkou, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme také na pražské silnice, jak to na nich vypadá, to sleduje Tomáš Kolmestr.
3: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy z Plzně po D5C zpozorněte za sjezdem na Vráž. Na 14. kilometru se zastavuje v pravém pruhu, fronta pokračuje až na Pražský okruh, k Ořechu na 19. kilometr, místy si zastavují osobní auta v levém pruhu. Na okruhu směrem na letiště se stále sune fronta kamionů za sjezdem na Jesenici z 82. kilometru až na 19. kilometr a stále regulují vjezdy do obou tunelů. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz od východní části okruhu k Europarku. V opačném směru se jede pomaleji nesouvisle na jižní spojce od Spořilova. V ulici pod Krejcárkem se sune kolona omezením před ohradou, zdržení 10 minut a v Radlické se popojíždí od Valtrovky k Mrázovce. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Někdejší solista, baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček žije od svého dětství tancem. Už je zanedlouho uvede v Praze první ročník mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Proč je pro něj taneční umění důležité a proč si myslí, že se dnes vytrácí kumšt? I o tom bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 11 hodin 34 minut, to je aktuální čas a taky čas, kdy pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Než přijde pravé poledne, tak stihneme minimálně ještě jednu reportáž. V pražském Podolí najdete dřevěnou loděnici českého jachtklubu. Za chvíli nám létající redaktorka Monika Doleželová řekne, jak to vypadá uvnitř. Do té doby ale třeba Alvaro Soler anebo Machine Gun Kelly. Hezký poslech, vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Leny, jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Přejeme vám dobrý den a doufám, že máte klidné dopoledne. V rámci letošního festivalu Open House Praha můžete navštívit loděnici Českého jachtklubu. Více o jachtingu a loděnici zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Nacházíme se na půdě nejstaršího českého jachtklubu a stále jednoho z nejaktivnějších v Čechách. Tady vidíme připravený lodě na závody, trenérský člun, nad tím dětský plachetnice lodní třídy Optimist, tamhle vedle jsou lasery.
2: Představil mi venkovní prostor loděnice v pražském Podolí předseda jachtklubu Pavel Švarc. Zajímalo mě také, jaké předpoklady by měl mít člověk, co chce dělat jachting.
1: Jako jachting je relativně složitý sport, takže ty děti musí mít na to schopnosti, aby to dávali.
3: Ale ještě za mě by měli umět plavat, neměli by se bát vody, to je jako určitě nějaký předpoklad. Je potřeba počítat s tím, že to je prostě sport pro celou rodinu. Ty závody jsou prostě vždycky organizované ve spolupráci s rodiči, s rodinami.
2: Doplnila trenérka jachtingu Eva Skořepová. Poté jsme se šli společně podívat do budovy. Ta má 3 patra a dodnes slouží nejen jako zázemí pro lodě, ale také jako klubovna, šatny i ubytování pro členy.
1: Tady, kde stojíme, byla dřív šermířská plošina. Resler Ořevský tuto budovu postavil 1912. Neumíme si představit, za jaký situace on to stavěl. Nebyly auta, ta silnice, po které jsme přišli, tak byla nouzová cesta a oni přijížděli z nábřeží lodicemi sem, to byla hlavní cesta sem a on to postavil 1912, to je technická stavba, je památkově chráněná, jednak je to jedna z největších dřevostaveb v Čechách. V době svého vzniku byla nadstandardně kvalitně postavená a vybavená. Už v té době měla tekoucí vodu, měla elektřinu. Tak, jak tato historická budova vznikla, do dneška slouží svému účelu. My na těch výtahách z roku 1912 furt vytahujeme motorové lodě, čluny do garáže a tak dále.
2: To nejcennější, co v loděnici najdete, to je v salonku dřevěný nábytek.
1: To je úplně původní nábytek, který byl ještě na plovoucích loděnicích předchůdce tohoto klubového domu, takže to jsou židle nějakých 120 let staré. A když vidíme historické záběry, kdy nás navštívil Masaryk nebo byl tady ten olympijský kongres, tak to bylo všechno vybaven tímto nábytkem a ty bílé židle tam jsou vidět.
2: Do budovy můžete zavítat v rámci festivalu Open House. Loděnice Českého jachtklubu se otevře veřejnosti zdarma. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: No a pojďme ještě na silnice, na okruhu směrem na letiště. Počítejte s nesouvislou kolonou kamionů za sjezdem na Jesenici. Mezi 82. a 19. kilometrem stále tam regulují vjezdy do obou tunelů, zastavují kvůli tomu i osobní auta v levém pruhu. Na okruhu směrem na D1 stále trvá silnější provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po plzeňské D5. Na Štěrboholské spojce se jede pomaleji před Europarkem už z východní části okruhu od hradecké dálnice D11. V Bělohorské se jede popojíždí směrem z centra od Břevnovského kláštera k Vypichu a v ulici pod Krajcárkem se jede kolonou přes omezení před hradou zdržení kolem 10 minut.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Na

0: posloucháte vysílání Rádia Práva. Za půl minuty bude 12 hodin a polední zprávy připravil Václav Miller. Hezké poledne.
1: Dobré poledne. Premiér Babiš není spokojený s novou koncepcí armády. Česko neplánuje podle ministra Vojtěcha přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou. 2 hodiny trval v Litvě vzdušný poplach kvůli neznámému dronu. V Praze bude oblačno a zataženo, později místě s přeháňkami, výjimečně i bouřkou, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO není spokojený s novou koncepcí armády, řekl to dnes po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD, který mu návrh představil. Podle Babiše je například nutné posílit nábor nových vojáků i počty aktivních záloh. Řekl taky, že Česko nejspíš letos znovu nesplní alianční závazek 2% HDP na obranu. Jednat o tom chce na červencovém summitu NATO. O složení české delegace na tuto akci podle premiéra rozhodne vláda 8. června. Na summit je společně se zástupci vlády prezident Petr Pavel. Babiš to ale dosud odmítal. Česko zatím nebude přijímat dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj o to žádná země ani zatím nežádala. Česko navíc nemá přebytečná místa, jak vysvětlila primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
3: Ta naše kapacita je o něco vyšší, ale určitě si ji rezervujeme i pro české občany, protože samozřejmě lidé cestují hodně a může se stát ledacos, tak abychom se o ně dokázali postarat stejně dobře jako teďko o toho amerického kolegu.
1: Do Česka míří z Ugandy lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Večer ho přijmou lékaři v pražské nemocnici Bulovka. Příznaky nemá, o jeho přijetí požádala americká ambasáda. Riziko šíření eboly v Česku je ale podle ministra Vojtěcha nulové. Litevská protizdušná obrana dnes vyhlásila v oblasti u hranic s Běloruskem a kolem hlavního města Vilniusu poplach. Později varování rozšířila na celé území státu. Důvodem byl dron, který podle ministerstva obrany narušil litevský vzdušný prostor. Jeho původ ale není zatím jasný. Po necelých 2 hodinách litevské úřady poplach odvolali.
4: Obyvatelé litevské metropole dostali na mobily varování, aby ihned vyhledali úkryt a bezpečné místo a vyčkali dalších pokynů. Zpráva o vyhlášení vzdušného poplachu dorazila i k lidem v okolí Vilniusu. Podle ministerstva obrany mířil dron k obci Lentvaris u hlavního města, ale změnil směr

0: Astrid Lindgrenové propůjčí hlas herečka Bára Hrzánová.
1: Jak se vy, děti z Bulerbinu, dnes dostanete domů?
2: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom a podobnosti tam byly, že my jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
3: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bulerbinu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
1: Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volal na nás, že zajede s pluhem až do Stůrbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů.
3: Děti z Bulerbinu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Večer bude jasný vítěz fotbalové Evropské ligy. Ve finále druhé nejprestižnější klubové soutěže starého kontinentu proti sobě nastoupí německý Freiburg a anglická Aston Villa. Souboj o titul začne v Istanbulu v 21 hodin a už v 16:20 nastoupí čeští hokejisté proti Itálii ve čtvrtém zápase na mistrovství světa ve Friburgu. Praze bude oblačné, zataženo, později odpoledne a večer místy s přehánkami, výjimečně i bouřkou, později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Situace na pražských silnicích sleduje Tomáš Kolmestr. Hezké poledne.
6: Hezké poledne. Na okruhu ve směnu na letiště zpomalte za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta se nesouvisle sune až na 19. kilometr. Osobní auta zastavují hlavně před tunely kvůli regulaci vjezdu. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na Štěrbalské spojce se jede pomaleji před Europarkem, už je z východní části od okruhu od hradecké D11. Na magistrále ale zůstává plný Nuselský most, a to od kongresového centra do Legerovy, také Wilsonova od hlavního nádraží k muzeu. A Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
5: 5 minut po 12. hodině posloucháte polední vysílání Rádia Praha. Jelikož odbylo pravé poledne, tak to samozřejmě znamená, že k nám do studia opět dorazí speciální host. No a tentokrát se vydáme na procházku. Vydáme se na procházku krajinami hlasu. Mým dnešním hostem totiž bude zpěvačka, sbormistrině a průvodkyně krajinami hlasu Pavla Fendrichová.

0: Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Dobrý den, posloucháte vysílání Rádia Praha. Věda říká, že 5 minut zpěvu dokáže změnit hladinu hormonů v těle, snížit kortizol, aktivovat takzvaný bloudivý nerv a navodit pocit bezpečí. Jenže spousta z nás nespívá. Přestali jsme, možná někde v pubertě, někde po první kritice. Můj dnešní host se i proto už dlouhá léta věnuje tomu, aby lidem jejich hlas vrátila. Zpěvačka, sbormistrině a průvodkyně krajinami hlasu Pavla Fendrichová nás dnes, doufám, vezme na procházku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Pavlo, doufám, že oceňujete, že jsem použil to sousloví průvodkyně krajinami hlasu.
2: Ano, děkuji za něj.
1: Protože já jsem četl, že nemáte ráda pojmenování koučka. A vlastně bych se na to rovnou rád na ten začátek zeptal, protože vlastně průvodkyně krajinami hlasu mně přijde, že to je docela odvážné, protože koučka zní víc profesionálně a víc prodejně, je to asi lepší biznesově. Nicméně, proč jste si vybrala právě průvodkyni krajinami hlasu?
2: Takhle, já na úvod řeknu, že se mi stává vlastně často, že toho kouče mám někde napsaného v programu nebo na obalu CDčka, ale já vlastně to vychází to z toho, jak vnímám hlas. Já ho vnímám jako nějakou rozlehlou, mnohovrstevnatou krajinu a skutečně jsem si sebe takhle pojmenovala, jakože jsem vlastně průvodkyně, že jdu s těmi lidmi do té krajiny a vedu je těmi údolími, který se možná někdy obávají, nebo s nimi stoupám na ty vysoké vrcholky, což bývá často spojené třeba s vysokými tóny nebo s nějakými obávanými místy v písni. Tak takhle jsem si to pojmenovala.
1: No, vy jste ostatně někde popisovala práci s hlasem jako prozkoumávání krajiny i třeba proto, že máte pocit, že lidé svůj hlas oplocují na nějakém prostranství 100x100 metrů a myslí se, že to je celý jejich hlas, to vás cituju, za plotem to ale teprve začíná. Co je za tím plotem? Co tam všechno můžeme najít?
2: Jo, někdy si to hřiště strašně zmenšíme vlastně, co si myslíme, že ten náš hlas je. Opravdu je to často se zpěváci pohybují opravdu v nějakých nižších polohách, moc nevykračují z té své komfortní zóny. A já si myslím, že za tím plotem my můžeme se potkat sami se sebou, se svým hlasem, protože hlas to jsme my. A tam můžeme se začít dotýkat nějakého skrytého potenciálu, který v nás je. A moje zkušenost je, že když se ho lidé začnou dotýkat, začnou se s ním seznamovat, tak je to proměňuje nejenom jako zpěváky, jako mluvčí, ale také se to dotýká jich jako lidí a často dochází k velkým změnám, uzdravením, ať už třeba fyzického těla nebo nějakých třeba psychických onemocnění.
1: Já si říkám, vy jste někde říkala, že máte zakoupenou krabičku kapesníčků pro případ, že by došlo k nějakému psychickému rozpoložení, které by mohlo vyvolat slzy na těch vašich lekcích. Jak moc často se stává, že ta hodina zpěvu přejde do čehosi terapeutického?
2: Tak já jsem teď čerstvá absolventka výcviku hlas mezi hudbou a terapií. A vlastně dá se říct, že pokaždé nebo skoro vždy se dotýkáme něčeho na tom rozhraní. Jo? Vždycky, když pracujeme s hlasem nebo zpíváme nějakou píseň, tak je tam nějaká terapeutická vrstva. A to, že si dovolíme slzy, někdy si je dovolím i já, někdy pláču, jsem dojatá vlastně s mými klienty, takže ty kapesničky tam mám často i sama pro sebe. Stává se to, zrovna třeba včera se to stalo. Někdy já se vlastně hodně snažím o to, aby se se mnou moji klienti a studenti cítili bezpečně. Takže bezpečný prostor je, myslím, ten prostor, kde se můžou začít dít ty nějaké případně i zázraky. A myslím si, že s tím to třeba souvisí, že ten klient nebo student dorazí na tu hodinu a právě si může dovolit nějaké emoce pustit. Někde jinde, kde je velký fokus na výkon, si to dovolit prostě nemůže. Takže já to vnímám rozhodně pozitivně.
1: Říká zpěvačka a průvodkyně krajinami hlasu Pavla Fendrechová, můj dnešní host. Za chvíli pokračujeme. Teď se ale pojďme ještě podívat na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. Na okruhu ve směru na letiště zpomalte za sjezdem na Vestec na 3. kilometru, se dojíždí do kolone kamionů v pravém pruhu, ta se nesouvisle sune až na 19. kilometr. Osobní auta zastavují hlavně před tunely kvůli regulaci vjezdu. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu. Mezi 23. a 19. kilometrem plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na Štěrboholské spojce se jede pomalej před Europarkem, už z východní části okruhu od Hradecké D11, na magistrále zůstává plný Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy a také Velzonova od hlavního nádraží k muzeu a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: zpěvačka, sbormistrině a průvodkyně krajinami hlasu Pavla Fendrichová je dnes hostem Rádia Praha. Pavlo, co říkáte studentům na úplně první hodině? Co chcete, aby byla ta první věc, kterou by měli slyšet?
1: Já si myslím, že tam patří nejdřív vyjasnění si našich rolí. Mm. To znamená, že mnoho studentů vnímá učitele jako někoho, kdo jim říká, co je dobře, co je špatně.
0: Autoritu s jediným správným názorem.
1: Přesně tak. Často spíš je to takový soudce. A sebe samozřejmě mají rázem v roli spíš takového kritika, který si to neustále jako nějak hodnotí. Jestli. Hmm. Takže já rozděluji role na roli nějakého pozorovatele, ve které je ten student, a sebe v roli svědkyně, která jenom popisuje, co slyší, co vidí, propojuje souvislosti a dává také zpětnou vazbu. A pak si myslím, že tam patří na první hodinu vůbec informace, co je to hlas. Což je něco, co jsem se vlastně ani na střední, ani na vysoké.
0: Já se na to trošku bojím doptat. Obávám se, že tolik času nemáme.
1: Ani na střední, ani na vysoké škole nedozvěděla třeba tuhle otázku. Tak jsou často lidé velmi překvapení a snažím se jim vysvětlit, jak je to bohatý a úžasný materiál. Hlas a zabývání se hlasem.
0: Ono to asi dost souvisí s těmi pocity bezpečí, které jste vlastně popisovala v tom předchozím vstupu. A co se stane podle vás v těle, když ten pocit bezpečí člověku chybí? Když je to třeba traumatizovaný člověk, třeba člověk, který zažil válku, jako například vaši studenti na Ukrajině.
1: Tak se ocitáme prostě v nějakém autonomním nervovém stavu, který může být třeba zamrznutí nebo opravdu sympatikus, nějaký jeden z těch dvou stresových stavů. A to jsou stavy, které vlastně nám znemožňují vokální práci. Mhm. Takže náš hlas nemůže fungovat optimálně a proto je velmi důležité vlastně ty studenty, někdy to nejde hned na první hodině, ale na to bezpečí je upozorňovat, pracovat s nimi tak, aby si ho dokázali sami zprostředkovat. Pak jsem tam samozřejmě já se svým hlasem, se svojí vagální aktivací, což abych trošku popsala
0: Prosím.
1: Pro posluchače, znamená, že třeba mluvím na toho studenta prozodicky, zpěvně, tak jak mluvíte krásně vy.
0: Děkuji.
1: A tím hodně reguluju jejich nervový systém, nebo že mám třeba jas v očích, že se na ně snažím mírně usmívat. Nějak se nepřetvařuju, ale snažím se mít vlastně aktivní mimiku. A to vlastně často způsobuje velké změny v jejich stavu a už po pár minutách někdy říkají, že se cítí jinak. Někdy to trvá víc hodin, ale ty změny pozoruji.
0: Takže ten mluvený projev, pokud to správně chápu, podle vás zdaleka není jenom vlastně o tom hlasu, ale i o tom, jak ten člověk obecně působí?
1: Určitě je to tak. Já jsem teď měla před týdnem workshop v Vertyni v Podkrkonoší a na oběd mě vezl místní hasič. A teda on to nebyl místní hasič, on to byl nějaký dokonce velitel složek celého kraje, který zrovna měl pohotovost a byl na té mé přednášce teda a v tom autě mě potom říkal, to je strašně zajímavý vlastně, co říkáte o tom hlasu, co všechno ovlivňuje ten zpěv nebo ten mluvní hlas. Mě to hrozně moc připomíná moji práci. Ono to je vlastně celý jakoby návod na to, jak žít dobrý život. A jo, jako s tím naprosto souhlasím. Vlastně všechny ty věci, kterými se učíme, a já ten hlas a práci s hlasem vnímám velmi komplexně, velmi holisticky, tak se dotýká toho dobrého života. No.
0: Říká Pavla Fendrichová, můj dnešní host.

0: Hamáčka, sbormistrně a průvodkyně krajinami hlasu. Pavla Fendrichová je dnes hostem, poledním hostem Rádia Praha. Pavlo, ještě jednou vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pavlo, já jsem četl, že věda potvrzuje, že zpěv snižuje kortizol, zvyšuje oxytocin a stimuluje nervus vagus. Kdy jste poprvé narazila na tyto výzkumy? A shodovali se s tím, co jste v praxi zažívala?
1: Tak u mě to bylo obráceně. Já jsem si nejdříve začala všímat toho, co se mnou zpěv a nebo s mými klienty a mými studenty dělá.
0: Aha.
1: A začala jsem vlastně pozorovat nějaké velmi konkrétní věci, jako třeba zlepšení nálady, větší volnost těla, prokrvení, zlepšování třeba některých kognitivních funkcí. A následně se ke mně začaly dostávat právě ty informace, nebo jsem je začala vyhledávat, nebo já jsem je asi vyhledávala celý život, ale řekla bych, že o tom bloudivém nervu se tady teď v Čechách začíná mluvit, to je skvělé, ale třeba před 10 lety, kdy jsem na tuhle informaci narazila někde v zahraničí, tak to jsem si moc neměla s kým o tom popovídat. Jo, tehdy jsem konkrétně narazila na polyvagální teorii a šla jsem s touhle teorií za mojí kamarádkou, lékařkou, a ta ji neznala. A tak jsem si, nedalo se moc zjišťovat k tomu informace, no.
0: Ta polyvagální teorie mě zaujala. Ono to teďka možná posluchače lehce vyděsilo. A když jsme použili spoustu těch neznámých pojmů. A můžete to jenom v rychlosti prosím vysvětlit tak, aby to pochopil i člověk bez nějakého biologického základu?
1: Polyvagální teorie se zabývá vlastně hlavně bezpečím a spojením. A konkrétně mě zajímá proto, že se v ní často mluví o bloudivém nervu, a to je ten nerv, který nám rozhýbává hlasivky, nebo který je hodně stimulovaný, když zpíváme, nebo když mluvíme, a nebo když dýcháme. A skrze něj se právě dějou potom ty věci, o kterých jste mluvil, které jsou výstupy z těch studií. Takže potom časem jsem si někde dohledala nějaké studie a zjistila jsem, jak je to propojené právě s tím bloudivým nervem. No.
0: U studií ještě zůstaneme. Výzkum z roku 2002 ze Stanfordské univerzity ukázal, že sborový zpěv u seniorů, kterým je 65 let a více, snížil počet návštěv lékaře a pocit osamění. Bylo to po 8 měsících. Překvapuje vás, jak silná čísla to jsou, anebo to naprosto potvrzuje to, o čem už jste byla přesvědčena?
1: Jo, to potvrzuje to, o čem jsem byla přesvědčena a co také jako sbormistrně zažívám sboru. My tam úplně jako seniory nemáme, ale občas se tam vlastně někdo, jeden, dva, tak jako mezi námi objeví. Vidím, jak to má obrovský ozdravný potenciál. Ještě trošku nějaký jiný než vlastně solový zpěv, protože když zpíváte ve skupině, tak ještě stoupá hladina oxytocínu.
0: Hormon lásky.
1: Ano, hormon lásky. Takže to je právě ta sdílená radost, ten pocit sounáležitosti, který zpěváci můžou prožívat, když zpívají sborově. A za tu dobu, co jsem sbormistrině, což je už, já nevím, nějakých možná 25-30 let, jsem zažila tolik fakt zajímavých příběhů. Byla jsem svědkem tolika zajímavých příběhů, kdy někdo se uzdravil a třeba chvíli ani nevěděl, jestli by to s tím mohlo souviset, a pak si to časem propojil, že vlastně pravidelné sborové zpívání mu přináší tyhle benefity.
0: Říká sbormistrně, zpěvačka a průvodkyně krajinami hlasu Pavla Fendrichová, můj dnešní host.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Lukáš Miller. Hezké poledne.
3: Hezké popoledne, tak v Praze je pomalý provoz na spojkách, tedy na jižní a štěrboholské spojce obou směrně před sjezdem do Průmyslové. Pomalej se jede od Běchovic, také od Spořilovské, to zdržení vždy k Europarku asi 10 minut. Ucpává se pak i k Belská, tam je to obou směrně v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou, zdržení je tam v obou směrech také asi 10 minut. Kolona na 10 minut je i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Na magistrále jsou plné příjezdy do centra ve Velzenově od Bulhara k muzeu a také na Nuselské mostě letiště do Legerovy, zdržení 10 minut. Plná je pak i Ječná z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova, zdržení k magistrále také asi 10 minut. Pozor ve Vršovicích, ve Vršovické ulici z centra za Moskevskou u Kohynoru se srazilo osobní auto s nákladním, vybočuje se, a na dálnici D5 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, kolona zastaví za Loděnicí na 7,5 km, pomalu se pokračuje až na pražský okruh Ořechů a zdržení celkově asi 25 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
5: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Baví vás rok?
6: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
7: Rok je náš.
6: Jedině na Rádiu Pra.

0: víš?
1: Posloucháte vysílání Rádia Rádia Praha, já jsem moc rád, že je se mnou ve studiu Pavla Fendrichová, dáma, která se věnuje celý život hlasu, tomu, jak funguje, učí lidi, jak s tím hlasem pracovat. Pavlo, mě zajímá, vy říkáte, že každý může zpívat, pokud tam není nějaká fyziologická překážka, tak jenom pro úplnost, abychom si to vyjasnili, co ta fyziologická překážka konkrétně může být?
2: Mm-hmm. No, já bych spíš třeba řekla, určitě jsou mezi námi lidé, kteří jako nemohou zpívat, protože je tam nějaký třeba, myslím, že jsme se to učili ve škole, nějaký třeba nějaká psychiatrická diagnóza, že jim to neumožňuje. Mm-hmm. A fyziologicky tak může se stát, že má někdo prostě už ten hlas nějak poškozený, nebo prostě ty hlasivky nefungují, nepracují tak, jak by měly. Tak tam potom ta překážka je. Ale jinak rozhodně si myslím, že i ti lidé, kteří o sobě říkají, že nemají hudební sluch, nebo že jim někdo třeba právě řekl, že nemají zpívat, což to byl někdo ve škole, což bývá nejčastější, tak mají zpívat rozhodně. Nemusíme zrovna vystupovat na koncertech, můžeme zpívat doma, sami pro sebe, můžeme zpívat dětem.
1: Vybavuju si správně, že jste někde říkala, že s těmi lajky vás možná vlastně baví pracovat nejvíc, protože je to prostě takové nejzajímavější, nejatraktivnější možná. Co je většinou potom ten první průlom, který vlastně na sobě ten člověk může sledovat a který vy sledujete při tom, když třeba ještě nikdy předtím nespíval, ale vy si ho teda vezmete do parády.
2: Tak ty průlomy se liší, ale nejčastěji to je třeba to, že najednou se mu zvětší rozsah. To je jako velká věc, že vyspívá třeba najednou nějaký tóny z lehkostí, které předtím mu byly nedostupné. Nebo naopak třeba, že se dokáže zanořit do velkých hloubek, že se mu najednou zpřístupní právě ty hlubiny. Lehkost. Potom možná další věc je třeba zesílení toho hlasu. Že někdy jako lidé ten svůj hlas mají opravdu někde schovaný v koutě a přikrytý.
1: Za tím plotem.
2: Ano, za tím plotem, a já ještě někdy říkám přikletý tisíci závoji. A pak jsou překvapeni, když se s tou sílou z toho svého vlastního hlasu setkají. A myslím si, že to může být jako velkým zdrojem pro toho člověka potom, ta samotná síla hlasu.
1: Bavíme se tady o laicích, nicméně vy pracujete i s velkými profesionály a s lidmi, kteří mají naprosto neuvěřitelný hlasový rozsah dle mého laického dojmu. A to je třeba Vojta Dyk. Vy jste s Vojtou Dykem pracovala na projektu MAS Leonarda Bernsteina, který potom hrál ve vídeňském koncerthausu. Musí být něco opravdu náročného. Jak vypadá hlasová příprava na takový projekt? Co byla největší výzva?
2: Tak Vojta je pěvecký génius a hudební génius.
1: Takže potvrzujete mé laické dojmy, děkuju.
2: Ano, potvrzuju a má obrovský rozsah a je opravdu nesmírně obdarovaný. A on se samozřejmě musel připravit sám, naučit se ten hudební materiál a pak při tom nácviku té Bernsteinovy mše probíhaly dopolední korepetice, kdy, já nevím, třeba 3-4 hodiny jsme spolu soustředěně pracovali s korepetitorkou a šli jsme takt po taktu, tón po tónu. Konkrétně ta Bernsteinova mše je jedno z nejnáročnějších hudebních děl. Já jsem se asi pak už nepotkala s ničím tak strašně náročným. Hudebně, pěvecky. Tak byla to velká dřina, že jsme vlastně objevovali nějaké, abych řekla, niky v tom jeho hudebním projevu.
1: A snažili
2: niky, no taková jako prázdná místa, nějaký jakoby ještě nenaplněný potenciál. A snažili jsme se ho s pomocí teda mého coachingu, teď to slovo použil, nějak naplnit. A pak samozřejmě musel Vojta ještě taky doma cvičit. Protože všechno se to musí v tom těle ukotvit.
1: Já si vlastně říkám, že to je jako úplně běžného cvičení těla. Uh-huh. Že vlastně vy prostě potřebujete ten hlas opravdu rozpohybovat, aby byl schopný lepších výkonů. A takhle to úplně stejně funguje při posilování svalů, těch běžných, o kterých se bavíme častěji, než o hlasivkách, které jsou také svalem, říkám to správně.
2: Je to vás. Ale samozřejmě na té vokální činnosti se podílejí i svaly, nervy a je tam strašně důležitá koordinace toho všeho a to skutečně má něco velmi podobného nebo společného se sportem.
1: Říká Pavla Fendrichová, můj dnešní host.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Pojďme se ještě podívat na pražské silnice. V Praze je pomalý provoz na spojkách na té jižní i na té Štěrboholské, obousměrně před sjezdem do Průmyslové. Pomalej se jede od Běchovic a také od Spořilovské, zdržení vždy asi 10 minut. Ucpává se Kbelská, obousměrně mezi Novopatskou a Poděbradskou, zdržení v obou směrech asi 10 minut i v tomto případě. Kolona na 10 minut je v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Na magistrále plné příjezdy do centra ve Vilzonově od Bulhara muzeu a také na Nuselském mostě do centra. Plná je i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova, zdržení k magistrále 10 minut, pozor také ve Vršovicích, ve Vršovické z centra za Moskevskou u Kohynoru se srazilo osobní auto s nákladním a na dálnici D5 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, kolona zastaví za Loděnicí na 7,5 kilometru a pomalu pokračují až na Pražský okruh k Ořechu, celkově zdržení asi 25 minut.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dejte si viny. Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do 90. R.E.M. Automatic for the people. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je zpěvačka, sbormistrně, průvodkyně krajinami hlasu Pavla Fendrichová. Pavlo, vy jste říkala, že to děláte 25-30 let.
1: Hmm.
0: To, že se zabýváte hlasem, tím, jak funguje. Jak se vám osobně za tu dobu změnil váš hlas?
1: Teda to jsou tak strašně zajímavé otázky, já moc děkuju. No,
0: děkuju.
1: Tak můj hlas samozřejmě odráží můj život. No, takže já jsem se stala maminkou 3 synů. Myslím si, že to mi hodně změnilo hlas. No a svůj hlas dál používám. Myslím si, že se mě nějak, možná, co bych tak popsala, možná probarvil víc, možná jsem taková víc vyklidněná, víc uvolněná. To se určitě do toho hlasu propsalo. Zpívá se mě líp a líp. To vlastně skvělý. Nedávno jsem slyšela, že nějaký zpěvák v 70. říkal, teď se mě zpívá nejlíp, akorát škoda, že už v divadle nemůžu být.
0: No, jasně.
1: Tak nějak si myslím, že to asi možná bude se mnou.
0: No, ale já si říkám, jak se o svůj hlas stará hlasový profesionál. Jak vy konkrétně o ten svůj hlas pečujete?
1: Tak já se určitě před každým koncertem, před každou zkouškou rozespívávám. Pravidelně zpívám a hodně dělám právě ta polyvagální cvičení, která se dotýkají té stimulace bloudivého nervu. Tam fakt vnímám obrovský progres v tom, jak můj hlas zní, a nejenom v té hlasové krajině. Jo? Je mě prostě fajn, je to fakt skvělý. No, pak si musím hlídat pitný režim, protože když třeba vedu workshop, tak někdy se zapomenu a nepiju a to potom hnedka rázem ucítím, že se mě narušila taková ta tenká vrstvička, která chrání ty hlasivky moje.
0: A táhne to.
1: Ano, a může se prostě snadno se stane nějaké poranění. No. A pak spánek je velmi důležitý.
0: Obecně.
1: Obecně.
0: Obecně. To jsme tady spolu řešili i mimo mikrofony. Existuje podle vás typ člověka, kdy si třeba řeknete, že to nemá smysl ho učit zpívat? Nebo to odporuje tomu, jak jsme se bavili o tom, že každý podle vás zpívat umí, pokud nemá vyloženě nějakou překážku? Stalo se vám to někdy?
1: Já úplně si nemůžu vlastně říct, že každý zpívat umí. Já si myslím, že každý zpívat může. Jo, to je možná důležité říct. A určitě se v tom můžeme zlepšovat, určitě se to můžeme učit, můžeme se tím zabývat. A odpor, tahle otázka odporuje vlastně tomu mému nastavení, protože já si myslím, že to má smysl s každým člověkem. Opravdu úplně s každým. A možná jsem se někdy setkala s tím, že tam třeba se vyskytly v tom procesu výuky nějaké překážky, že třeba ten člověk ještě na to nebyl připravený, ale má to smysl určitě vždy zkusit.
0: Pokud by teď po tom, co doposlouchal náš rozhovor, toužil potom se začít starat o svůj hlas a třeba začít zpívat, protože jsme ho inspirovali tím, co jsme tady poslední hodinu říkali, tak jaké má možnosti? Co můžu udělat jako úplně první věc?
1: Začít zpívat. Třeba jednoduše pustit si rádio a začít si zpívat s písničkou, když jedete autem s rádiem. Potom určitě přihlásit se do nějakého sboru, může být moc fajn. Najít si takový, který je laskavý, který není třeba až tak příliš výkonnostně zaměřený, nebo kdo hledá výkon, klidně i výkonnostně zaměřený. Ale představuju si tak toho klienta potenciálního, že spíš s tím začíná, takže spíš hledat nějaký laskavější přístup. A nebo se rovnou přihlásit na třeba na hodiny zpěvu, nebo se vydat na nějaký hlasový workshop.
0: Říká zpěvačka, sbormistrině a průvodkyně krajinami hlasu Pavla Fendrichová, která byla dnes mým hostem. Děkuju za rozhovor.
1: Já děkuju vám.
2: Hit týdne. Číslo 2.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, dostali jsme se ke 13. hodině. Václav Miller ve studiu a zprávy můžou začít. Vítej, Vašku.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne. Nový metropolitní plán schválili pražští radní. Pandemie eboli v Česku nehrozí. Nemocnice Bulovka dnes přijme amerického lékaře, který mohl být v kontaktu s nakaženým. Vláda 8. června rozhodne o složení delegace na summit NATO. Praze bude oblačno a zataženo, později místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN předpokládá, že zastupitelé dokument schválí.
3: Plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města. Dává jako prostor pro další změny. Lidi v těch podrobnějších dokumentacích uvidějí, kde je park, kde je škola, kde je školka, kde je tramvajová trať.
1: Pokud zastupitelstvo metropolitní plán schválí, měl by začít platit 1. září. Rozšíření eboli v Česku nehrozí, znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí.

0: Jaromírem Zunou za SPD. Do Ankary chce jet kromě zástupců vlády taky prezident Petr Pavel. To ale Babiš dosud odmítal. Premiér chce na summitu jednat taky o aliančním závazku 2% HDP na obranu. Ty podle něj letos Česko nejspíš znovu nesplní.
1: Ano, máme nějaké představy, jak to navýšit, ale jestli se dostaneme na 2%, to nejsem schopen říct. V minulosti jsme se nikdy nedostali na ty 2%, minulý rok to taky nebyly 2%, protože ministerstvo obrany něco deklaruje, ale na to samozřejmě dalo na to jako jiné čísla.
0: Čína je ochotna spolupracovat s Českou republikou a co nejdřív vrátit vztahy na cestu stabilního rozvoje. Bez bližších podrobností to uvedlo čínské ministerstvo zahraničí. Šéf české diplomacie Petr Macinka z Motoristů už začátkem roku oznámil svůj plán na obnovu standardní úrovně vztahů s Čínou. V minulosti Peking Prahu kritizoval kvůli údajnému porušování principu jedné Číny. Mimo jiné v souvislosti s cestami českých politiků na Tajvan nebo loňskou návštěvou prezidenta Petra Pavla u Dalajlámy při příležitosti jeho 90. narozenin. Teniska Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Alexandra Oldníková duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Nasazená osmička Bousková se v dalším kole utká s Američankou Ann Liovou. V Praze dnes oblačno je zataženo, později odpoledne a večer místy s přehánkami, výjimečně i bouřkou, později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A pojďme teď na aktuální dopravu, konkrétně komplikace, tunel Blanka, také spojky, ale víc už nám k tomu řekne Lukáš Müller. Vítej, Lukáši.
4: Hezké odpoledne, také největší komplikace jsou v Praze opravdu v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Troju za sjezdem na Letnou. V levém pruhu tam stojí nepojízdná sanitka. Průjezd tunely tak musí regulovat a kolona je kvůli tomu v tunelu Blanka, také i v Patočkově na Břevnově právě před vjezdem do tunelu. Pomalý provoz se tradičně na spojkách, tedy na Jižní a Štěrboholské, obou směrně před Europarkem. Pomalej se jede jak od Spořilovské, tak také v opačném směru od Běchovic. Zdržení v obou směrech asi 10 minut, jsou to ale převážně kamiony v pravém pruhu. Vázne provozy ve Kbelské do Letňan, 10 minut se tam stojí od Poděbradské k nájezdu na Novopatskou, na magistrále ucpané příjezdy do centra metropole, jak na Nuselském mostě, tak také ve Velzenově od Bulhara k muzeu, v obou případech 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A na dálnici D5 pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, pomalu se jede od Loděnice ze 7. kilometru až na okruh k Ořechu, zdržení celkově 20 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Krásné odpoledne a dobrý den. Je po 13. hodině, je tu středa 20. května. No a svátek má Zbyšek, takže všechno nejlepší Zbyškům. U nás pak na Rádiu Praha už za chvilku Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger. Do podmračeného a občas i deštivého počasí také Dermotkany. Nebo do hromady Robin Schulz a Wes Alane. Ať se vám daří, ať už děláte cokoliv.
2: Radio Praha a Olda Burda.

0: Stronger, Kelly Clarkson, s vámi Radio Praha ve 13 hodin a 17 minut. No a i když je teprve středa, můžeme vybírat vinyl na pondělní večer, kdo je ve hře. Hity jako Drive, Man on the Moon, Everybody Hurts nebo Night Swimming, ty najdeme na jednom jediném albu R.E.M. Automatic for the People z roku 1992. A nebo hity jako například Black or White, Remember the Time, In the Closet, Who is it, Heal the World, Give in to me a další od Michaela Jacksona a album z roku 1991 Dangerous. Je to nesmírně těžký výběr a ty vaše hlasy tomu určitě odpovídají. Je to poměrně vyrovnané, ale zatím nevede Michael Jackson, nýbrž R.E.M. Jak to bude v pondělí, uvidíme. Každopádně hlasujte. Teď se podíváme také na aktuální dopravu. V Praze jsou komplikace v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Troju za sjezdem na Letnou. V levém pruhu stojí nepojízdná sanitka a průjezd tunely musí regulovat kolona. Je jak v tunelu Blanka, tak i v Patočkově na Břevnově. Pomalý provoz je na spojkách na Jižní a Štěrboholské obousměrně před sjezdem do Průmyslové. Pomaleji se jede od Běchovic a také od Spořilovské. Zdržení vždy asi 10 minut. Jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. Zdržení je v Bělohorské z centra před Vypichem. Tady se popojíždí asi 10 minut. Na magistrále se pak plní příjezdy do centra Prahy ve Vilzonově od Florence k Muzu a na Nuselském mostě do centra, tady je zdržení 10 minut. Popojíždí se i v koloně Věčné z Karlova z náměstí na IP Pavlova, zdržení 10 minut. A kolony jsou na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech. Pomalu pojedete od Tlochkovského tunelu a také z plzeňské D5 od Loděnice ze 7. kilometru. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha. Hot Zone.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. 13 hodin, téměř 30 minut máme pro vás zprávy s Václavem Millerem.
1: Rozšíření eboli v Česku nehrozí, znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do fakultní nemocnice Bulovka. Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. O složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda 8. června. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Do Ankary chce jet kromě zástupců vlády taky prezident Petr Pavel, to ale Babiš dosud odmítal. Premiér chce na summitu jednat taky o aliančním závazku 2% HDP na obranu. Ty podle něj letos Česko nejspíš znovu nesplní. Evropský parlament dnes schválil rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval v ní Evropskou komisi, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot EU na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Pro přijetí usnesení, které není závazné, hlasovalo 347 europoslanců, 165 bylo proti a 25 se zdrželo. V Praze dnes bude oblačno, zataženo, později místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme také na silnicích, abychom zjistili, co se tam děje, a řekne nám to Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak hodně se stojí na příjezdech k tunelům, protože komplikace jsou právě v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Troju. Za sjezdem na Letnou stojí v levém pruhu nepojízdná sanitka. Průjezd tunely tak musí regulovat a ucpává se kvůli tomu třeba Patočková, Dušková nebo i Radlická ulice, vždy směr tunely, zdržení 10-15 minut. Plní se Štěrboholská spojka, směr Lanový most, a to od Hradecké dálnice k Europarku Průmyslové, popojíždí se asi 15 minut. 10 minut naberete v Bělohorské před Vypichem směrem z centra, ta kolona je od Kláštera. Na magistrále tradičně kolony na příjezdech do centra, a to jak ve Vilzonově, tam je to teď od Florence k muzeu, tak také na Nuselském mostě do Legerovy, je to vždy na 10 až 15 minut. 10 minut se stojí v koloně i Věčné na příjezdu na IP Pavlova z Karlova náměstí. 10 minut se pak zdržíte také v Uhříněvsi, a to v ulici Přátelství směr Hříčany. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí s Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí s Domy dětí a mládeže, sobota 23. května, Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Host Lenky Vahalové. Herec Josef Trojan se rozhodl zkusit štěstí v zahraničí. Našel si agentku a příští rok míří do Londýna. Jakou má angličtinu a jak těžké je uspět v zahraničí? Řeč bude o jeho výrazných postavách ve filmech Šarlatán nebo Franz i o působení v Davidském divadle. Host

Pěkné středeční odpoledne a dobrý den. Možná už jste zachytili tu zprávu, ale radní hlavního města schválili metropolitní plán. Jednat o něm budou ale ještě zastupitelé a my k tomu máme podrobnosti. Pochlubíme se už za 10 minut. Do té doby třeba víkend nebo Inexis.

0: Atmo Musica Jakube Děkan, společně doufám, s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Pražští radní schválili metropolitní plán, dokument určuje pravidla pro výstavbu na dalších víc než 20 let. Příští týden budou o plánu hlasovat i zastupitelé. Další podrobnosti z magistrátu má kolega Petr Kastner, kterého vítám ve vysílání. Vítej, Petře.
1: Hezký den.
0: Schválili radní hlavního města metropolitní plán jednohlasně?
1: Neschválili ho jednohlasně. Tisk nepodpořili dva ze čtyř radních za Piráty. Jednání rady je neveřejné, takže zatím s jistotou nevíme, kteří její členové měli k plánu výhrady. Příští úterý projedná dokument zastupitelský výbor pro územní rozvoj. Ve čtvrtek o něm pak budou hlasovat pražští zastupitelé. Pokud metropolitní plán schválí, začne platit 1. září. Nahradí tak po 27 letech starý územní plán. Podobu plánu kritizuje například zastupitel a šéf pražské organizace Hnutí ANO Ondřej Prokop. Je podle něj nedodělaný a obsahuje mnoho chyb. Vadí mu například přílišná regulace výšek nových budov. Politici ale podle pravidel stavebního zákona nebudou moct svým hlasováním měnit jednotlivé části plánu.
0: Co by se stalo, když by politici dokument přeci jen neschválili?
1: Celý proces by se buď zdržel, nebo začal odznova. Zastupitelé můžou dokument schválit, úplně odmítnout nebo vrátit k přepracování. Podle náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka z Hnutí STAN jsou poslední dvě varianty nepravděpodobné a nerozumné, protože by se dlouhý proces tvorby a připomínkovacího řízení vrátil a začal znovu. Navíc starý územní plán Prahy přestane platit v roce 2028 a do té doby by mělo hlavní město mít nový. Ředitel odboru územního rozvoje pražského magistrátu Filip Foglar řekl, že možná je taky varianta, kdy zastupitelé plán schválí a potom nařídí zapracování některých změn po jeho vydání.
0: Pojďme připomnout teď také, k čemu ten metropolitní plán vlastně je.
1: Mapa a textové části dokumentu dávají pravidla pro výstavbu a rozvoj města. Plán určuje například maximální výšku nových budov a taky místa, kde se může a kde naopak nesmí stavět. V plánu je vyznačený taky prostor například pro výstavbu metra D, nových komunikací, železnicí a tisíc nových bytů. Metropolitní plán tvořili úředníci pražského magistrátu a pracovníci Institutu plánování a rozvoje města téměř 14 let. Ve třech kolech připomínkového řízení vypořádali přes 78 tisíc připomínek od městských částí, Pražanů a dalších dotčených osob. Kompletní seznam rozepsaných připomínek včera zveřejnilo vedení Prahy na webových stránkách.
0: Říká Petr Kastner. Petře, díky za informace a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: A my jdeme také aktuálně na silnice. V Praze jsou komplikace v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Troju. Za sjezdem na Letnou v levém pruhu stojí nepojízdná sanitka a průjezd tunely regulují. Ucpává se tak Patočkova, Duškova i Radlická směr tunely. Plní se i Štěrboholská spojka od Hradecké k Průmyslové, zdržení je 15 minut. Zdržení je také v Bělohorské z centra před Vypichem, tam se popojíždí 10 minut. Na magistrále se plní příjezdy do centra ve Vilzonově od Florence k muzeu a taky na Nuselském mostě do centra. Tady vás to zdrží 10 minut. Po pojíždění v koloně i Věčné náměstí je na IP Pavlova, tady je zdržení 10 minut. 10 minut je to i v Uhříně vsi v ulici Přátelství ve směru na Říčany a kolony jsou na okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od Lochkovského tunelu a také z plzeňské D5 od Loděnice ze 7. kilometru. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte

0: Given to me, Michael Jackson s námi na rádiu právě 14 hodin. Právě tahle píseň připomněla také vinylové hlasování na rádiu Praha na našem Facebooku, protože Michael Jackson může být v pondělí z vinylu, a to s deskou Dangerous, pokud by porazil desku R.E.M., která je z roku 1992 a jmenuje se Automatic for the People. Teď jsou tady ale zprávy. Mirku, koho ty bys vybral, Michaela anebo R.E.M.?
1: Je to těžká volba, ale možná R.E.M.
0: Zatím vedou, no tak uvidíme, jak to bude.
1: Já pamatuju, když vycházela. Hezké odpoledne. Mateřská škola pro děti s postižením v Praze 4 má novou budovu. Fungovat začne v září. Hasiči zasahovali u požáru hořčíku na Fyzikálním ústavu Akademie věd v pražských Kobylisích. Evropské instituce se dohodly na větší kontrole obchodní dohody se Spojenými státy. A bude oblačno až zataženo ojedinělé, později místy s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Zítra se o stupeň oteplí a oblačnosti bude méně.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: V Praze 4 se otevřela nová budova mateřské školy Aloise Klára pro děti se speciálními potřebami. Od září v ní budou fungovat dvě třídy pro děti s komunikačním nebo zrakovým postižením a dvě pro děti s autismem. Praha nechala budovu postavit za 120 milionů korun. Školka doteď využívala dvě vzdálená pracoviště a podle ředitelky Věry Kovaříkové o sjednocené prostory usilovala dlouhodobě.
3: Ty prostory nebyly zcela vyhovující současným pedagogickým a hygienickým normám, takže z toho důvodu jsme usilovali o stavbu nové budovy, což se teda po 13 letech splnilo.
1: V budově Fyzikálního ústavu Akademie věd v pražských Kobylisích zasahovali dnes ráno hasiči. V jedné z laboratoří vzplanul hořčík. Nikomu se nic nestalo. Pokračuje mluvčí pražských hasičů Eliška Feřteková.
4: Po uhašení byl použit písek, práce probíhala v dýchací technice, evakuováno bylo celkem 170 osob, je to bez zranění. Jednotky máme stále na místě, ale událost byla lokalizovaná.
1: Nejposlouchanějším rádiem v Česku je stále Český rozhlas Radiožurnál. V uplynulých dvou čtvrtletích si ho denně naladilo 747 tisíc posluchačů. To je o 10 tisíc víc než ve druhém pololetí minulého roku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt. Na druhém místě se umístila Evropa 2, kterou denně poslouchá 668 tisíc lidí. Předstihla tak o skoro 50 tisíc posluchačů Rádio Impuls, které se doteď na druhé příčce drželo. Na dalších místech jsou Blaník a Frekvence 1. Rekordní výsledky měl taky Radiožurnál Sport, který si denně naladilo 74 tisíc lidí. Evropské instituce se v takzvaném trialogu shodly na podobě obchodní dohody se Spojenými státy. Ta má zajistit nízká cla ve vzájemném obchodu mezi 27 a USA. Tarify by tak měly pro drtivou většinu zboží zůstat na 15%.
5: Při nočním jednání se při takzvaném trialogu evropští politici shodli na tom, že obchodní dohoda má být časově omezená a skončit na konci roku 2029, tedy v roce, kdy americký prezident Donald Trump opustí mandát. Podle závěrů schůzky mezi unijními institucemi by také Evropská komise měla možnost dohodu pozastavit, pokud Spojené státy nedodrží dohodnutá pravidla. Smlouva o vzájemných clech vychází z loňské schůzky prezidenta Donalda Trumpa a šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové ve Skotsku. Finálně by obě strany měly uzavřít do 4. července, jinak Donald Trump pohrozil dalším zvýšením cel. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Karviné se dnes v podvečer utkají s Jabloncem ve finále domácího poháru. Zápas na neutrálním hřišti v Hradci Králové má výkop v 18.

0: s Baníkem nebo s Plzní, tak je vidět, že ten tým prostě tu sílu má.
1: Duel Jablonec Karviná můžete poslouchat živě na digitálním radiožurnálu Sport. Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo, postupně ojediněle, později místy s přeháňkami výjimečně s bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů Celsia. Zítra naměříme až 23 stupňů, bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Jen výjimečně se mohou během dne tvořit přeháňky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Pěkné odpoledne i všem řidičům, kteří teď jsou na silnicích. Lukáš Miller bude varovat, kudy raději ne.
4: Hezké odpoledne, tak v Praze je lepší situace v tunelu Blanka směrem na Troju. Za sjezdem na Letnou už nepojízdnou sanitku odtáhli a kolony se rozjíždí stále, ale dobíhá regulace tunelu Blanka, takže kolony čekejte v Patočkově, Radlické i Duškově na Smíchově. Pomalý provoz je pak na spojkách, třeba na Jižní a Štěrboholské, tam je to obousměrně před sjezdem do Průmyslové, pomalu se jede jak od Běchovic, tak také od Spořilovské. Zdržení vždy asi 10 minut, jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. Na magistrále jsou stále plné jezdy do centra, jak ve Vlzenově, tam se stojí od Florence k muzeu, tak také na Nuselském mostě do centra, je to vždy na 10-15 minut. 10 minut se popojíždí také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova, nebo i ve Kbelské z Hloubětína k Novopatské směr Letňany. A kolony jsou na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech, pomalu se jede od Lochkovského tunelu a také z plzeňské D5, tam je kolona od Loděnice ze 7. kilometru. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Krásné odpoledne 20. květnové na Rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Máme pro vás skvělou muziku a velká jména Miley Cyrus. Let's pretend it's not the end of the world. A její hit End of the World, dál Heavy a Linkin Park. I keep driving. A nebo skvělou Adele s hitem Hello. Hello from the other side. To všechno a mnohem víc u nás na Rádiu Praha.
2: Rádio Praha a Olda Burda. A Olda Burda.

0: Linkin Park Heavy, s vámi Rádio Praha, 14 hodin 16 minut, takový aktuální je čas. No a protože je středa, tak každou středu večer se hudební hvězdy chlubí svými nejnovějšími díly, a to na Rádiu Praha. Dnes mají tedy premiéru Shakira a Burna Boy, Neil Horan, Michal Horák, Gracie Abrams, také královna country popu Shania Twain nebo Martin Garrix, posílený Edem Sheeranem, čerstvý čtyřicátník Tomáš Klus s Věrou Martinovou, To Flow, Purple Disco Machine a celá řada dalších. Dejte si to nejnovější z našeho archivu v pravidelné Hot Zone na 107.1 FM a v DAB Plus hned po zprávách v 21 hodin s Petrem Jungmanem.
1: Praha je nej. Je stále považovaný za největší stadion v České republice, přestože největší slávu už má dávno za sebou. Velký strahovský stadion je dnes spíš historickou připomínkou všesokolských sletů, spartakiád, ale i těch největších hudebních koncertů. Dokáže pojmout až 250 tisíc lidí a koncert tu měly samé slavné kapely, třeba Rolling Stones. Dokonce tu sloužil bohoslužbu i papež Jan Pavel II. Dnes je strahovský stadion bohužel už jen chátrající betonový kolos, kde trénují mladí fotbalisté. Praha je nej. Rádio Praha.
0: V Praze je lepší situace v tunelu Blanka směrem na Troju. Zase zde na Letnou už nepojízdnou sanitku odtáhli a kolony se rozjíždí stále, ale dobíhá regulace tunelu Blanka. Kolony jsou v Patočkově, Radlické i Duškově na Smíchově. Pomalý provoz na spojkách na Jižní a Štěrboholské obousměrně před sjezdem do Průmyslové. Pomalej se jede od Běchovic a také od Spořilovské. Zdržení vždy 10 minut. Jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. Na magistrále se plní příjezdy do centra ve Vilzonově od Florence k muzeu a také na Nuselském mostě do centra je zdržení 10 minut. Po pojíždí je v koloně i Ječná Skalova náměstí na IP Pavlova také 10 minut, stejně taky Kbelská z Hloubětí na Novopatské směr Letňany. A kolony jsou i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od Lohkovského tunelu a také z plzeňské D5 od Loděnice ze 7. kilometru. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Chcete vědět, co se děje a být v obraze? Chcete vědět, jak vypadáme a kde právě jsme?
3: Sledujte náš Instagram a přidejte se k nám.
1: Přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, 14 hodin 30 minut. Zprávy a Mirek Kasan.
1: Dobré odpoledne. Vláda by měla do konce června projednat plán boje proti závislostem do roku 2028. Připravovaný dokument počítá s vytvořením nezávislé národní agentury, která by měla v Česku protidrogovou politiku na starosti. Vzniknout by měl i fond prevence. Problematiku adiktologie by měl upravit zákon. Oznámil to národní protidrogový koordinátor Pavel Bém, který s týmem na dokumentu pracuje. Společnost OKD urychlí likvidaci černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Odhaduje, že všechny práce dokončí v srpnu roku 2028 a díky tomu výrazně ušetří. Aktuálně podzemí končí vyklízení techniky a zařízení, které se vyplatí vyvést na povrch. Pak bude následovat zasypání dvou jam a příprava na těžbu důlního plynu. Zároveň pokračuje propouštění horníků. Dnešek je světovým dnem včel. Má upozornit na zásadní přínos včel a dalších opylovačů pro ekosystémy na celé planetě. Podle Organizace spojených národů se aktuálně počty včel a dalších opylovačů kvůli globální změně klimatu nebezpečně snižují. Evropský parlament přijal rezoluci o podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval Evropskou komisi, aby narušování unijních hodnot v zemi posoudila a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Europoslanci poukázali na zhoršující se stav demokracie, oslabování nezávislosti justice i politické zásahy do veřejnoprávních médií. Pokud slovenská vláda situaci nezlepší, zemi hrozí částečné zmrazení evropských fondů. Licenční komise Fotbalové asociace České republiky neudělila několika klubům licenci, nezbytnou proto, aby mohli i v příští sezóně hrát druhou ligu. Týká se to Českých Budějovic, Ústí nad Labem, Chrudimi a Příbrami. Kluby se můžou odvolat. Jihočeské Dynamo už na sociálních sítích potvrdilo, že to udělá. Po zbytek odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo. Postupně ojedinělé, později místy s přeháňkami, výjimečně s bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům Celsia. Zítra se o stupeň oteplí, bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno, jen výjimečně během dne s přeháňkami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A kde je lepší situace v Praze a kde to naopak vázne? Lukáš Miller to ví, řekne nám to.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte pomalý provoz na jižní a Štěrboholské spojce. Pomalu se jede obousměrně před sjezdem do Průmyslové ulice, a to jak od Běchovic, tak také v opačném směru od Spořilovské. Zdržení vždy k Europarku 10 až 15 minut. Menší zdržení je pak na jižní spojce i před Barandovským mostem směr Smíchov, je to asi na 5 minut. Na magistrále čekejte kolony na příjezdech do centra Prahy ve Vilzonově, na příjezdu k muzeu Fronta od Florence a na Nuselském mostě od Kongresového centra do Legerovy, je to vždy na 10 minut. 10 minut se jede krokem i věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Regulován ještě zůstává průjezd tunely Blanka, takže třeba kolonu čekejte v Plzeňské od Klamovky do Blanky. 10 minut se zdržíte ve Kbelské z Hloubětí na Gnovopadské směr Letňany a kolony jsou i na Pražském okruhu, obou směrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od Lochovského tunelu a také z Plzeňské D5 od Lodinice. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Vítejte u nás na Rádiu Praha, chvilku po půl třetí. My se zaměříme na dnešní den, na 20. květa. Na to společně s Petrem Jungmanem už za chvilku zjistíme a řekneme, co se událo právě dnes.

0: Lambert. I have a dream.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Krištof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
5: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
4: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
6: Chenta je obrovská.
4: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Jangtse. 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
6: Co je to Temelín?
4: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
7: Volte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
4: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta na zasedání České stomatologické komory.
8: Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu.
4: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Nová definice kilogramu, kelvinu, ampéru a molu začala platit před 7 lety. Nově se základní jednotka hmotnosti odvozuje od pevné hodnoty Planckovy konstanty a nikoliv od etalonu kilogramu. Ale nebojte, kilo zůstalo naštěstí pořád kilem. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle a dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A já přeju pěkný den.
9: V Praze jsou komplikace na Štěrboholské spojice z Černého na Lanový most. V Průmyslové je nehoda, osobní auto se srazilo s kamionem a kolona je z Černého mostu na půl hodiny a 20 minut se jede v koloně i na jižní spojice od magistrály Průmyslové. Problémy jsou ve Zlíchovském tunelu směrem ze Smíchova k Brandovskému mostu. V levém pruhu se srazily dvě auta a kolona je od Anděla na 10 minut. Na magistrále se plní příjezdy do centra Prahy ve Vilzonově od Florence k muzeu a také na Nuselském mostě do centra, zdržení 10 minut. Popojíždí se v koloně Věčné Karlova náměstí na IP Pavlova, to 10 minut, regulují se průjezdy Blanky, kolony jsou v Plzeňské od Klamovky k tunelu a kolony jsou i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od Lokovského tunela také z Plzeňské D5 od Loděnice ze 7. kilometru. Šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
11: Pražský update. To nejdůležitější

0: R.E.M. Men on the Moon. Zprávy tu budou za chvíli v 15 hodin. Mirku, tvoji favoriti v našem vinylovém hlasování, už jsi pro ně hlasoval?
1: Ne, ještě ne, a to my můžem.
0: No samozřejmě, že můžem. Hele, řeknu ti, jaké je pořadí. 24 hlasů ku 18 zatím, a to je teprve středa proti Michaelu Jacksonovi a Dangerous. Takže skutečně zatím je tu prostor na hlasování.
1: Já myslím, že žádná
0: koncert?
1: Volba nebude špatná, ale za mě spíš R.E.M.
0: Šel bys na koncert R.E.M.?
1: Jo, na ně jo.
0: Já taky velmi rád, ale od roku 2011 nekoncertují, už se bohužel rozpadly, tak snad
1: někdy se
0: ještě dají záznam
1: dohromady, až dojdou peníze.
0: Dobře, jdeme na zprávy v 15 hodin na Rádiu Praha.
1: Hezké odpoledne. Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Pražská policie zadržela muže podezřelého ze znásilnění 21-leté dívky. Knihovna Václava Havla podle ředitele Sedláčka nekončí, má domluvené nové partnery. A zítra bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Výjimečně může i zapršet a naměříme nejvýš 23 stupně.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Maximální ceny pohonných hmot v Česku zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 42 koruny a 43 haléře, tedy o 26 haléřů dráž než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Pražští kriminalisté zadrželi 44-letého muže, kterého podezírají ze znásilnění 21-leté dívky. V případě odsouzení mu hrozí až 10 let vězení. Pachatel se podle policie vydával za řidiče smluvního přepravce. Dívky, které k němu na konci dubna nasedly do auta, údajně osahával a jednu brutálně znásilnil. Pokračuje pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.
3: Kriminalisté prosí všechny ženy, které mají negativní zkušenost s tímto mužem, aby se nám ozvali na linku 158. Muž jezdil ve vozidle Škoda Octavia šedé barvy a v současné chvíli je nejen zadržený, ale taktéž je vazebně stíhaný.
1: Rozpad knihovny Václava Havla podle jejího ředitele Tomáše Sedláčka nehrozí. Knihovna má podle něj domluvené nové partnery. Tomáš Sedláček to řekl serveru iRozhlas v reakci na zjištění, že z knihovny odchází všech 17 zaměstnanců a taky klíčový sponzor, miliardář Zdeněk Bakala. Podle ředitele Sedláčka se vyhrotil spor kolem vize, kterou vedení, zaměstnanci i správní rada odsouhlasili už před rokem.
4: Knihovna nekončí, naopak jsem rád, že tento proces kolapsu

0: eboli není v cestovatelském systému Drost registrovaný žádný Čech, uvedlo to české ministerstvo zahraničí. V sousední Ugandě, kterou nemoc také zasáhla, je v systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje. Po návratu z rizikových oblastí by měli cestovatelé 3 týdny sledovat svůj zdravotní stav a případně kontaktovat lékaře. Světová zdravotnická organizace dnes uvedla, že riziko globálního rozšíření eboli je nízké. Česká hokejová reprezentace dnes nastoupí na světovém šampionátu proti Itálii. Národní tým bude v utkání jasným favoritem, ale soupeře nepodceňuje. O kvalitách Italů mluví asistent trenéra národního týmu Jiří Kalous.
1: Italové mají velmi dobré první třetiny, proti komukoliv hrají, tak ty první třetiny mají opravdu, jsou nebezpeční, jsou prostě agresivní, tak je potřeba tohle si pohlídat a mají tam i šikovné hráče, mají finského trenéra, zkušeného, takže prostě pohlídat si opět vstup do utkání.
0: Zápas začne ve Friburgu v 16:20, stejně jako přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Večer a v noci bude v Praze zpočátku až zataženo s ojedinělými přeháňkami, postupně polojasno až oblačno, kránu až skoro jasno. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Jen výjimečně se mohou během dne tvořit přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Je to aktuální doprava. Lukáš Miller nám řekne, čemu se v Praze jí vyhnout.
4: Hezké odpoledne, tak v Praze je lepší situace na Štěrboholské spojce. Z Černého na Lanový most u Průmyslové překážela nehoda, ta už je ale odklizená, kolona z Černého mostu se rozjíždí, pomalu se pak jede i po jižní spojce, právě od Spořilovské k Průmyslové, tamto zdržení provozem je 15 minut. Problémy jsou ve Zlíchovském tunelu směrem ze Smíchova k Barandovskému mostu, v levém pruhu v tunelu řeší nehodu dvou osobních aut, kolona je od Anděla na 20 minut a regulují i průjezd tunely, takže kolony čekejte v Radlické, Plzeňské nebo třeba i v Patočkově ulici. Na magistrále tam se plní příjezdy do centra Prahy, jak ve Vlzenově od Florence k muzeu je to na 15 minut, tak také na Nuselské mostě do centra naberete 10 minut. Po pojíždí v koloně i Ječná z Karlova náměstí na IB Pavlova, kolony jsou pak i na Pražském okruhu, obou směrně před sjezdem na Ořech, pomalu se jede od Lochkovského tunelu, také z plzeňské D5 od Lodinice ze 7. kilometru a na okruhu je pak další kolona i směr na D1, právě před nájezdem na dálnici. Kolona je tam od Jesenice na 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Krásný dobrý den a příjemné odpoledne po 17. hodině s Rádiem Praha na 107.1 FM a také v DAB+. A s kým to odpoledne bude příjemné? Například z One Republic. Přijde také Olivia Dean

0: Nothing a dnešní oslavenkyně Cher, které se také přezdívá bohyně popu a nebo také královna plastických operací. Ano, dnes slaví své kulatiny a rozhodně má co oslavovat. Získala celou řadu cen, například Grammy, Emmy, také filmového Oscara, třikrát Zlatý Globus, no a i cenu na festivalu v Cannes. Mimochodem, během své kariéry prodala 100 milionů alb a stala se jedním z nejprodávanějších umělců hudebního průmyslu v historii. Je dokonce jedinou dámou, jediným umělcem, jehož píseň obsadila první místo v žebříčku Billboard v každém desetiletí od 60. let do roku 2010. No a slavná je už od svých 19 let. Taková je Cher, dnešní oslavenkyně, která je více než 60 let na hudební scéně. Takže přejeme všechno nejlepší, jak asi taková hudební oslava Cher může vypadat. Půjdeme se podívat také na aktuální dopravu. Lukáš Miller je tady s ní.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze je silný odpolední provoz a kolony třeba na jižní a Štěrboholské spojce tradičně obousměrně před Průmyslovou ulicí, pomalu se jede od Spořilovské a také v opačném směru z Černého mostu směr Lanový most. Je to zdržení právě že delší, asi na 20 minut. Na magistrále čekejte plné příjezdy do centra Prahy, ve Velzenově od Florence k muzeu je to teď asi na čtvrt hodiny, 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do Legerovy a také Ječná je plná z Karlova náměstí na IP Pavlova, čekejte k semaforům 10 minut. Navíc. Regulují také průjezd tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do tunelů jsou třeba v Radlické, už si no nic. Hodně zaplněná je třeba také Duškova a Plzeňská na Smíchově nebo i Patočkova ulice na Břevnově a kolony jsou třeba i v Povltavské ulici v Troji. A kolony jsou i na Pražském okruhu, tam je to obousměrně před sjezdem na Ořech, jak od Lhkovského tunelu, tak také z D5 od sjezdu na Rudnou a na okruhu je pak kolona i směrem na D1 před Modleticemi, před nájezdem na dálnici. Pomalu se jede od Jesenice asi čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Bastýl s námi na Rádiu Praha, 15.31, je tu Mirek Kasa na zprávy.
1: Dobré odpoledne. Praha 7 dokončila rekonstrukci budovy na Ortenově náměstí, kterou koupila v roce 2023 za 64 milionů korun od soukromého vlastníka. Opravené prostory nabídnou dětskou skupinu pro 24 dětí a zázemí terénní pečovatelské služby. Dnes to v tiskové zprávě oznámil mluvčí 7. městské části Martin Vokuš. Městský soud v Praze znovu zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka proti odvolání z funkce. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat kasační stížnost. Astronom Jiří Grigar dnes vstoupil do rekordmanské síně slávy za mimořádný přínos v oblasti popularizace vědy. Nominaci mu udělila agentura Dobrý den, která dlouhodobě mapuje a oceňuje mimořádné výkony Čechů. Cenu za Jiřího Grigara při slavnostním ceremoniálu v Valštejnské zahradě v areálu Senátu převzal jeho syn Lukáš z rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Evropské instituce se v noci na dnešek v takzvaném trialogu shodly na podobě obchodní dohody se Spojenými státy. Ta má zajistit nízká cla ve vzájemném obchodu mezi 27 a USA. Tarify by tak měly pro drtivou většinu zboží zůstat na 15%. Česká tenistka Karolína Plíšková si nezahraje hlavní soutěž Grand Slamového turnaje Roland Garros. Bývalá světová jednička prohrála ve druhém kole kvalifikace s Marinou Basolsovou 3-6 a 2-6. V Praze bude zítra polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Jen výjimečně se mohou během dne vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 a 23 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Co se děje na silnicích, jak vypadá aktuální doprava, Lukáš Miller to ví.
3: Dnes odpoledne tak v Praze je silný odpolední provoz, odpolední špička kolony. Na obvyklých místech, třeba na jižní a štěrboholské spojice, pomalu se jede z Černého mostu i od Spořilovské, je to vždy k Průmyslové asi 20 minut a hodně zaplněná je teď i samotná Průmyslová ulice. Tam jsou kolony mezi jižní spojkou a Českobrodskou ulicí obou směrně asi na 20 minut. Regulují také průjezdy tunely Blanka, takže kolony třeba čekejte v Liberecké ulici od sjezdu na Prosek, hodně plná je třeba Patočkova na Břevnově, také Plzeňská, ta stojí de facto od Kavalírky, je hodně ucpaná, je i Radlická, tam je kolona z Jinonic na desítky minut. Na dálnici D5 je pak pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, kolona je od Rudné až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech, čekejte asi půl hodiny. 20 minut pak na okruhu naberete i před nájezdem na D1 u Modletic, tam je zdrc omezení. A kolona je pak i na Pražském okruhu směr letiště, konkrétně od Lochkovského tunelu ke sjezdu na Ořech, čekejte asi 20 minut navíc. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT 2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu, oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Hostem pořadu K věci bude předsedkyně výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví zastupitelstva hlavního města Prahy Lucie Kubese. Štěpánka Duchová se jí zeptá, proč podle ní Praha v třídění odpadu zaostává za zbytkem republiky i na návrh na povinné kastrování toulavých koček. K věci Štěpánky Duchové v pátek 18.45 na Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Příjemné středeční odpoledne po půl čtvrté. Pražská mateřská škola Aloise Klára má novou budovu, a to ve Vídeňské ulici. V září se tam otevřou 4 třídy pro děti s různým typem postižení. A my se tam vydáme za 10 minut.

0: nejlepší, kterou znám, Lucie, s vámi je Rádio Praha 1544. Mateřská škola Aloise Klára pro postižené děti se na podzim přestěhuje do nové budovy ve Vídeňské ulici v Praze 4. Od září v ní budou fungovat 4 třídy, později mají ještě 2 přibýt. No a na slavnostní otevření se byl podívat kolega Ondřej Mikušek, který je už teď se mnou ve studiu. Ondro, vítej.
1: Hezký den. Nová budova se nachází v areálu střední školy Aloise Klára, ke které školka oficiálně patří. Doteď ale využívala 2 vzdálená pracoviště. Osjednocení prostor ředitelka Věra Kováříková podle svých slov usilovala téměř 15 let. Za stavbu magistrát zaplatil 120 milionů korun. Součástí budovy je také speciálně pedagogické centrum s vyšetřovnami.
0: Jaké vybavení má školka k dispozici?
1: Místnosti mají osvětlení s nastavitelnou intenzitou a speciální prvky na stěnách i stropech kvůli odhlučnění. Ke každé třídě také patří uzavřená část zahrady se skluzavkami, houpačkami nebo pískovištěm. V budově je několik kuchyní, kde se budou připravovat svačiny a obědy z jídelny sousední střední školy. V projektu se myslelo i na pedagogy, kteří budou moct využívat oddělené odpočinkové prostory, včetně venkovní terasy.
0: Zmínil jsi pedagogy. Jaká je v Praze situace s učiteli pro děti se speciálními potřebami?
1: Jejich nedostatek je jedním z důvodů, proč se zatím otevřou jen 4 třídy z plánovaných 6. Do školky tedy ze začátku budou chodit 2 skupiny dětí s vadami řeči a zraku plus 2 kolektivy dětí s autismem. Podle pražského radního pro oblast školství Antonína Klecany z hnutí STAN kvalifikovaní učitelé chybí po celém hlavním městě.
2: Ten problém se sehnáním toho personálu nám přibývá a je to jak na běžných základních a středních školách, tak na těch speciálních. A na těch speciálních je to o to těžší, že ti lidé by v ideálu měli mít vystudovanou tu speciální pedagogiku a těch speciálních pedagogů je v Praze strašně málo.
1: Jedním z důvodů jsou podle Klecandy nedostatečné kapacity pro studenty speciální pedagogiky na vysokých školách.
0: O nové budově školky pro děti se speciálními potřebami v Praze 4 mluvil kolega Ondřej Mikušek. Ondro, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A už jdeme za aktuální dopravou, podíváme se na silnice, ten pohled zprostředkuje Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze je velmi silný provoz na hlavních tazích, na jižní a štěrboholské spojce kolony obou směrně před Průmyslovou, a to jak od Spořilovské, tak i z Černého mostu, je to vždy na 15-20 minut. Hodně ucpaná je pak i samotná Průmyslová, a to obou směrně mezi jižní spojkou a Českobrodskou ulicí, to zdržení je tam vždy na 20 minut. Na magistrále se plní příjezdy do centra ve Velzenově, ta kolona je od Hlávkova mostu k muzeu, je to asi na 20 minut. Regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony kvůli tomu čekejte třeba v Radlici, Zinonic, hodně plná je třeba i Plzeňská na Smíchově, nebo i Patočkova na Břevnově a ucpaná je i Povltavská a Holešovičky od Bulovky. Kolony jsou pak krom jiného také na Pražském okruhu, a to směrem na D1, tam ta kolona je z plzeňské D5 od Rudné k Ořechu, a další kolona je pak u Modletic s přednájezdem na D1. A na Pražském okruhu jsou kolony také směr letiště od Lochkovského tunelu ke sjezdu na Ořech, čekejte asi 20 minut navíc. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
5: Praha žije. Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
6: Praha žije. Simple Minds. Life in the City of Angels. Simple Minds. Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds. Simple Minds. Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
4: Praha žije.

0: Tak to byla Eva Max na Rádiu Praha, teď už zprávy na 16. hodinu a ve studiu se mnou už je Mirek Kasan. Mirku, příjemné odpoledne.
1: A se mnou Petr Zajíček, hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra vzrostou o desítky haléřů. V pražské Vinoři budou nové semafory, městská část na ně čekala 12 let. Církev by měla zachráněnou lebku svaté Zdislavy převzít od policie příští týden v sobotu. A zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů. Ráno a večer místy i skoro jasno, výjimečně může i zapršet.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, porostou i zítra. Benzín oproti dnešku až o 37 haléřů, nafta o 26 haléřů za litr. Čerpací stanice budou moci zítra prodávat benzín nejvýš za 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty bude stát maximálně 42 korun a 43 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Regulace cen paliv potrvá nejméně do konce května. O případném prodloužení nebo úpravě regulace na červen vláda zatím nerozhodla. Nové semafory budou řídit dopravu na křižovatce Mladoboleslavské a Bohraničské ulice v pražské Vinoři. Mají hlavně zvýšit bezpečnost chodců. Světelnou signalizaci už začali stavět dělníci. Práce jim potrvá zhruba 3 týdny. Radnice dopravní situaci v této lokalitě řešila dlouhodobě, říká místostarosta městské části Martin Mach ze Sdružení pro Vinoř.
3: Tato křižovatka pro správce komunikace nebyla nikdy velkou prioritou. O umístění semaforu jsme usilovali 12 let a iniciativa vždycky přišla z naší strany. Obavy z dopadu opravy k Belské ulici ale byly posledním postrčením k realizaci.
1: Zachráněnou lebku svaté Zdislavy policie předá církvi příští týden v sobotu. To je zároveň den, kdy římskokatolická církev slaví památku této světice. V Jablonném v Podještědí, kde byla lebka uložena, se proto bude 30. května konat tradiční zdislavská pouť. Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl minulý týden, pak ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Policie ho po 2 dnech pátrání zadržela. Lebku se odborníkům podařilo z betonu vyjmout bez výraznějšího poškození. Rusko bude nadále pokračovat v dodávkách plynu do Číny. Prezidenti obou zemí Vladimír Putin a Xi Jinping se v Pekingu údajně dohodli i ohledně plynovodu Síla Sibiře 2. Žádné další podrobnosti ani načasování k tomu neuvedli. Nové potrubí by mohlo až zdvojnásobit objem surovin, které Rusko do Číny dodává.
4: Xi Jinping při setkání s Vladimirem Putinem mimo jiné řekl, že by se Čína a Rusko měly postavit proti případům jednostranné šikany a snahám o přepisování historie. Podle Putina jsou obě země odhodlány hrát na mezinárodní scéně stabilizační roli. Moskva taky ocenila údajný nezávislý postoj Pekingu k válce na Ukrajině, kterou Rusko před 4 lety napadlo. Zástupci Číny opakovaně uvádějí, že jejich země je v konfliktu neutrální. Rusko i Čína jsou blízkými ekonomickými partnery a jejich vztahy se od začátku války ještě víc prohloubily. Podle analytiků serveru BBC by samotné přežití Putina bylo bez čínských peněz a technologií v ohrožení. Lucie Rýdlová, Český rozhlas.
1: Čeští hokejisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Národní tým bude plnit roli favorita a to přesto, že pro mnoho hráčů je italská reprezentace velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
5: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepodcení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body.
1: Utkání Česko-Itálie začne za 15:15 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Večer a v noci bude v Praze zpočátku až zataženo s ojedinělými přeháňkami, postupně polojasno až oblačno, k ránu až skoro jasno. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Jen výjimečně se mohou během dne tvořit přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to v našem hlavním městě vypadá s dopravou po 16. hodině, řekne Lukáš Miller.
7: Hezké odpoledne, ano, tak hodně se stojí, velmi silný provoz je na hlavních tazích, třeba na jižní Štěrboholské spojce, kolony obou směrně před Průmyslovou, a to jak od Spořilovské, tak i z Černého mostu, je to vždy asi na 20 minut. Hodně ucpaná je pak Průmyslová směrem do Hloubětína, u sjezdu na Českobrodskou řeší nehodu, kolona od jižní spojky od Fashion Areny je na 20 minut. Zdržení pak na jižní spojce čekejte i směr Smíchov, a to od sjezdu na Pankrác k Barandovskému mostu na 15 minut, 20 minut se stojí na magistrále ve Vilzenově, a to od Hlávkova mostu od Štvanice až k muzeu. Regulován je také průjezd tunely Blanka, kolony jsou v Radlické, Zinonic, také v Plzeňské na Smíchově, v Patočkově na Břevnově, a ucpaná je i Povltavská a Holešovičky od Bulovky. Hodně ucpaná je pak také oblast Libně mezi Karlínem a Bulovkou nebo také okolí Letenského náměstí. A kolony jsou na Pražském okruhu obou

0: Tak tolik společně Moby a Gregory Porter. Druhý jmenovaný tady byl v Praze a první jmenovaný Moby, ten se chystá letos do České republiky, bude jednou z hlavních hvězd letošního Colors of Ostrava. Kromě Mobyho tam budou třeba Skank NNC, LP, 21 Pilots nebo také Teddy Swims. Teď ale k tomu, co vám nabídneme dnes večer v našem hudebním speciálu Hot Zone. Je středa, takže to nejnovější z muziky z domova i ze světa mezi 21. a 22. hodinou. Kdo má tedy novinky? Takže třeba Shakira a Burna Boy. Novinku má také bývalý člen One Direction, Niall Horan, uslyšíte ji. Gracie Abrams bude připravená, potom královna country popu Shania Twain, Martin Garrix posílený Edem Sheeranem, čerstvý čtyřicátník Tomáš Klus s Věrou Martinovou, královnou české country, Tovlou a nebo také Purple Disco Machine a další, takže to nejnovější ze světa muziky, ať už domácí nebo zahraničí, dnes v Hot Zone po 21. hodině. A jaká je situace teď v dopravě, řekne Lukáš Miller.
1: Dneska odpoledne tak v Praze stále je velmi silný provoz, kolony třeba na jižní a štěrboholské spojice obou směrně před sjezdem do Průmyslové, a to od Spořilovské i z Černého mostu, je to vždy na 20 minut. Komplikace jsou v Průmyslové ulici směrem do Hloubětína, u sjezdu na Českobrodskou je tam nehoda, kolona od jižní spojky na 20 minut a 20 minut pak naberete v koloně i o kus dál, a to ve Kbelské ulici od Novopatské do Letňan. Na magistrále se plní příjezd do centra po Vilzonově, od Hlávkova mostu k muzeu je to na 20 minut. Stále je regulován průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou v Radlické z Jinonic, také v Plzeňské na Smíchově i v Patočkově na Břevnově. Stále hodně ucpaná je i Poltavská a Holešovičkách od Bulovky. Hodně ucpaná zůstává i oblast Libně mezi Karlínem a Bulovkou nebo i okolí Letenského náměstí. A velké zdržení je na Pražském okruhu z letiště na D1 od Karlovarské dálnice D6 k Ořechu, je to asi na půl hodiny, a půl hodiny naberete na okruhu i směr letiště od Vesce přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: Je 5:30 odpoledne, čas na krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš není spokojený s novou koncepcí armády. Řekl to dnes po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD, který mu návrh představil. Podle premiéra je například nutné posílit nábor nových vojáků i počty aktivních záloh. Řekl taky, že Česko nejspíš letos znovu nesplní alianční závazek 2% HDP na obranu. Jednat o tom chce na červencovém summitu NATO. Pražský městský soud zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka proti rektorovi školy. Ševčík nesouhlasil se svým odvoláním v prosinci 2023. Podle soudce ale měl rektor Petr Dvořák právo Ševčíka odvolat. Rektorovo zdůvodnění, že Ševčík svým vystupováním na protivládních demonstracích školu poškozoval, bylo podle soudu dostatečné. Dnešek je světovým dnem včel. Má upozornit na zásadní přínos včel a dalších opylovačů pro ekosystémy na celé planetě. Podle Organizace spojených národů se aktuálně počty včel a opylovačů kvůli globální změně klimatu nebezpečně snižují. V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboly, není v cestovatelském systému DROST registrovaný žádný Čech. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí, které varuje i před cestami do sousední Ugandy, také nemocí zasažené. Tam je v systému DROST registrováno 8 Čechů. Licenční komise fotbalové asociace České republiky neudělila několika klubům licenci nezbytnou proto, aby mohli i v příští sezóně hrát druhou ligu. Týká se to Českých Budějovic, Ústí nad Labem, Chrudimi a Příbrami. Kluby se můžou odvolat, jihočeské Dynamo už na sociálních sítích potvrdilo, že to udělá. V Praze bude zítra polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno, jen výjimečně se mohou během dne vyskytnout přehánky, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaká je doprava po 4:30, řekne Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak hodně silná, v Praze stále velmi silný provoz na hlavních tazích. Ty kolony jsou na obvyklých místech, třeba na Jižní a Štěrboholské spojice. Kolony jsou obousměrně před Průmyslovou, a to jak od Spořilovské, tak také z Černého mostu. Je to vždy asi na 25 minut. Komplikace jsou pak v Průmyslové ulici, a to směr Hloubětín. Je tam nehoda před Českobrodskou, kolona od Jižní spojky asi na 20 minut, a Ucpaná je Průmyslová také v opačném směru od Českobrodské k Jižní spojice, tam je to na 15 minut. Regulován je průjezd tunely Blanka, stále kolony, tak třeba čekejte v Dobřížské, hodně plná Radlická, Zinonic, také Plzeňská od Kavalírky, také na Břevnově v Patočkově se zdržíte poměrně dost, hodně ucpaný je také příjezd k tunelům od Davids, a nebo také v Povltavské ulici, tam je to už od Bulovky kolony. Kolony jsou pak také na magistrále, ucpaná je Vilzenová ulice od Hlávkova mostu k muzeu, zdržení 20 minut, a také na Pražském okruhu jsou velké kolony obou směrně před sjezdem na Ořech od Karlova Karlovarské D6 asi na půl hodiny, a půl hodiny naberete také od Jesenice k Ořechu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Máme 4:30, tak už za pár okamžiků tady budou pravidelné metropolitní tipy, a do té doby z muziky Alicia Keys, Lenny Kravitz nebo Teddy Swims.

0: Tak to byl Teddy Swims na Rádiu Praha. Také to je jeden z těch, kteří letos přijedou na Colors of Ostrava. Teď už aktuální metropolitní tipy, které připravil Jirka Štefl.
1: Oslavte ve čtvrtek a v pátek Den botanických zahrad, a to mimo jiné v zahradě v Troji. Navštívit tam můžete třeba expozici Archa Bohemica. Ta představuje nejvzácnější a nejohroženější druhy české květeny. Poznáte rostliny z cenných biotopů České republiky a seznámíte se s programy na jejich ochranu. Těšit se tam můžete i na workshopy pro děti i dospělé, setkání se světem včel a čmeláků i kytarový koncert pod platanem v ornamentální zahradě. A kulturně společenský prostor Přístav zahajuje svou 12. sezónu. Na místě bývalého vlakového seřadiště v pražském Karlíně ve čtvrtek zazní první koncert sezóny. Kalendář tam mají nabitý až do září a nechybí v něm ani divadelní představení a přednášky. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: A jaká je doprava před 5. odpolední, to už nám prozradí Lukáš Miller.
2: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte silný provoz na hlavních tazích, třeba na té jižní až Černohorské spojice stále asi 20 minut se popojíždí před Průmyslovou, kolony jsou jako Spořilovské, tak také z Černého mostu vždy na 20 minut. Hodně ucpaná je pak i Průmyslová směrem do Hloubětína u sjezdu na Českobrodskou, tam třešví nehodu, kolona od jižní spojky na 20 minut. 20 minut pak naberete i na magistrále na příjezdu k muzeu od Hlávkova mostu. Regulován je stále i průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou v Radlické z Jinonic, v Plzeňské na Smíchově, i v Patočkově na Břevnově, stále ucpaná je i Povltavská od Bulovky. Hodně ucpaná je oblast Libně mezi Karlínem a Bulovkou, nebo také stále i okolí Letenského tunelu. A velké zdržení zůstává na pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, kolony jsou od Karlovarské dálnice D6 a také od Jesenice přes oba tunely. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát.

0: Tak to byl Niko Santos na Rádiu Praha. Je 17 hodin, čas na další zpravodajskou relaci, kterou připravil Mirek Kasan. Mirku, příjemné odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Petře. Nový metropolitní plán schválili pražští radní. Pohonné hmoty zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Na Rokycansku se ráno pod autobusem utrhla krajnice. Lehce se zranilo 13 dětí a dvě učitelky. A zítra bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Výjimečně může zapršet a naměříme nejvýš 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Radní hlavního města Prahy schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o metropolitním plánu hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN předpokládá, že zastupitelstvo dokument schválí.
3: Plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města. Dává jako prostor pro další změny. Lidi v těch podrobnějších dokumentacích uvidějí, kde je park, kde je škola, kde je školka, kde je tramvajová trať.
1: Pokud pražské zastupitelstvo metropolitní plán schválí, měl by začít platit 1. září. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 42 koruny a 43 haléře, tedy o 26 haléřů dráž než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. U Oseka na Rokycansku dnes ráno havaroval autobus s mladšími školáky. Ve chvíli, kdy objížděl traktor, se pod ním utrhla krajnice a převrátil se na levý bok do příkopu. Dvě učitelky a 13 dětí ošetřili zdravotníci v nemocnicích v Plzni a Rokycanech. Utrpěli vesměs jen lehká zranění, jako pohmoždění ramene, kotníku hlavy nebo drobnou řeznou ránu v obličeji. Některé děti byly v lehkém šoku, uvedl to mluvčí rokycanské nemocnice Jiří Koko. Po ošetření pustili zdravotníci všechny zraněné domů. Policie případ prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Litevská protivzdušná obrana dnes vyhlásila v oblasti u hranice s Běloruskem a kolem hlavního města Vilniusu poplach. Později varování rozšířila na celé území státu. Důvodem byl dron zatím neznámého původu, který podle ministerstva obrany narušil litevský vzdušný prostor. Po necelých 2 hodinách litevské úřady poplach odvolaly.
4: Obyvatelé litevské metropole dostali na mobily varování, aby ihned vyhledali úkryt a bezpečné místo a vyčkali dalších pokynů. Zpráva o vyhlášení vzdušného poplachu dorazila i k lidem v okolí Vilniusu. Podle ministerstva obrany mířil dron k obci Lentvaris u hlavního města, ale změnil směr a stíhačky Severoatlantické aliance ho pronásledovaly. Vilnius leží necelých 50 km od hranic s Běloruskem. Kvůli nebezpečí přerušili provoz na vilniuském letišti a zastavili železniční dopravu. V úterý letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem. Zjistilo se, že to byl stroj, který zabloudil z Ukrajiny. Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Hokejisté České republiky dnes nastoupili na světovém šampionátu ve Švýcarsku proti Itálii. Po první třetině platí ve Friburgu nerozhodný stav 0-0. Svěřenci kouče Radima Rolíka zatím na mistrovství získali 7 z 9 možných bodů. Italové všechny 3 zápasy prohráli. Večer a v noci bude v Praze zpočátku až zataženo s ojedinělými přehánkami, postupně polojasno až oblačno, k ránu až skoro jasno. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno, jen výjimečně se mohou během dne tvořit přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů.

0: Čekejte 20 minut navíc, stále probíhá také regulace tunelu Blanka, takže kolony jsou kvůli tomu v Radlické z Jinonic, také v Plzeňské na Smíchově od Klamovky, i v Patočkově na Břevnově, ucpává se i Povltavská a Holešovičky od Bulovky do Blanky. Hodně ucpaná rovněž také stále oblast Libně mezi Karlínem a Bulovkou nebo v okolí Letenského tunelu příjezdy. Ucpaná je pak také Bělohorská z centra před Vypichem, tam je fronta na 15 minut a kolony jsou i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, pomalu se jede od Karlovarské D6 a také od sjezdu na Vestec přes oba tunely. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: A to už je hudební jmeny po 17. hodině. Matt Simons,

třeba Maroon 5. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemné odpoledne.

0: Tak teď už připomenutí, že na Facebooku Rádia Praha už běží hlasování do pořadu Vinyl, nové hlasování, a budeme hrát příští pondělí určitě americkou muziku, určitě z 90. z počátku 90. let. A buď to bude R.E.M., skvělá americká kapela, už 15 let neexistující vlastně, a jejich Automatic for the People, zásadní deska z roku 1992, kde jsou takové skvosty jako Drive, Everybody Hurts nebo Night Swimming. No a nebo si dáme krále popu Michaela Jacksona z roku 91 a jeho album Dangerous. Taky Black or White, Will You Be There, Held the World, Remember the Time a další. Takže těžká volba, je to na vás, hlasujte na Facebooku Rádia Praha. Čas na rozmyšlení, hlasování máte ještě až do pondělní 12. hodiny, takže ještě hodně času. A jaká je doprava v Praze, tak to už nám teď zaktualizuje Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte kolony, byť jezdí se bez nehod, ale kolony jsou poměrně dlouhé, stále třeba se pomalu jede po jižní Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou ulicí, pomalu se tam jede od Běchovic, také od Spořilovské, je to vždy na 15-20 minut. 15 minut pak pojedete v koloně i v Průmyslové ulici, a to od Českobrodské k nájezdu na jižní spojku. Regulován je průjezd tunely Blanka, takže kolony stále čekejte poměrně výrazné v Radlické ulici Zinonic, také v Plzeňské od Kavalí, v Patočkově na Břevnově, a kolony jsou třeba i v Povltavské a také v Holešovičkách od Bulovky do Blanky. Ucpává se i magistrála Vilzenova ulice, ta popojíždí v úseku od Hlávkova mostu k muzeu, je to asi na 20 minut. Stejně tak kolony jsou třeba také v Libni, a to v úseku mezi Bulovkou a Karlínem. Ucpané jsou i příjezdy třeba na Letenské náměstí. Kolona popojíždí v Bělohorské z centra od Břevnovského kláštera až na Vypich, čekejte asi 20 minut navíc. A na Pražském okruhu jsou kolony obou směrně mezi D1 a letištěm. Směrem na D1 je zdržení od D5 k Ořechu asi 25 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Rádia Praha v rámci festivalu Open House Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře. Víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
4: Pražákům je hej.
3: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
4: Pražákům je hej.
3: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha. Praha.

0: Tak to byla Kylie Minogue, jsou tady krátké zprávy a Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Praha 7 dokončila rekonstrukci budovy na Ortenově náměstí, kterou koupila v roce 2023 za 64 milionů korun od soukromého vlastníka. Opravené prostory nabídnou dětskou skupinu pro 24 dětí a zázemí terénní pečovatelské služby. Dnes to v tiskové zprávě sdělil mluvčí 7. městské části Martin Vokuš. Vláda by měla do konce června projednat plán boje proti závislostem do roku 2028. Připravovaný dokument počítá s vytvořením nezávislé národní agentury, která by měla v Česku protidrogovou politiku na starosti. Vzniknout by měl i fond prevence. Problematiku adiktologie by měl upravit zákon. Oznámil to národní protidrogový koordinátor Pavel Bém, který s týmem na dokumentu pracuje. Astronom Jiří Grygar dnes vstoupil do rekordmanské síně slávy za mimořádný přínos v oblasti popularizace vědy. Nominaci mu udělila agentura Dobrý den, která dlouhodobě mapuje a oceňuje mimořádné výkony Čechů. Cenu Jiřího Grygara při slavnostním ceremoniálu v Valštejnské zahradě v areálu Senátu převzal jeho syn Lukáš s rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Rusko bude nadále pokračovat v dodávkách plynu do Číny. Prezidenti obou zemí Vladimir Putin a Xi Jinping se v Pekingu údajně dohodli i ohledně plynovodu Síla Sibiře 2. Žádné další podrobnosti ani načasování k tomu neuvedli. Nové potrubí by mohlo až zdvojnásobit objem surovin, které Rusko do sousední země dodává. Čeští hokejisté hrají na světovém šampionátu ve Švýcarsku proti Italům. V první třetině i přes převahu našeho týmu diváci gól neviděli. V polovině zápasu platí ve Friburgu stav 0-1. Italové před chvílí dali gól. V Praze bude zítra polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Jen výjimečně se mohou během dne tvořit přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaká je doprava po půl šesté, to už nám řekne Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silný provoz. Kolony třeba čekejte na Pražském okruhu, a to obousměrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od plzeňské dálnice D5 k Ořechu, to je asi na 25 minut. A také v opačném směru na letiště kolony jsou od Vesce přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech. To je to také asi 25 minut. Hodně ucpaná je Bělohorská ulice směrem z centra na Vypichu. Je teď hlášená nehoda. Kolona je už od Břevnovské ulice, od Patočkovy ulice, pardon, asi na 20 minut. Reguluje průjezd tunely Blanka, takže kolony třeba čekejte v Radlické od Motorletu, také v Plzeňské, tam se stojí od Kavalírky, ucpaná je i Patočkova na Břevnově a stejně tak čekejte stále kolony i v Povltavské ulici od Bulovky a také v Holešovičkách od Bulovky. Ucpává se i magistrála Wilsonova ulice, ta stojí teďka od Florence k muzeu, je to asi na 15 minut a silnější provoz stále na jižní a Štěrboholské spojce před Průmyslovou od Běchovic a také od Lanového mostu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Někdejší solista, baletní mistr a choreograf Jiří Bubeníček žije od svého dětství tancem. Už je zanedlouho uvede v Praze první ročník mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Proč je pro něj taneční umění důležité a proč si myslí, že se dnes vytrácí kumšt? I o tom bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po celý týden mapujeme místa a také zajímavé budovy, které můžete navštívit v rámci letošního festivalu Open House Praha. Do funkcionalistické budovy paláce Karlín zavítáme už za pár minut, počkejte si na to.

0: Patří mezi nejvýznamnější budovy v pražském Karlíně. Původně tady sídlilo ředitelství největšího strojírenského koncernu tehdejšího Československa. Do bývalého sídla ČKD, dnes už moderní budovy paláce Karlín, vyrazila naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Historie paláce začíná v roce 1929, respektive už v roce 1850, kdy tady vznikla menší secesní budova. Ta se postupně upravovala. Dnes slouží budova jako zázemí pro kanceláře a nejrůznější firmy. V nejvyšším patře sídlí třeba české vydavatelství Alby, kam právě míříme přes skleněné atrium.
2: Máme takový polo open space, kdy jednotlivý ty oddělení sedějí pospolu v rámci té kanceláře. Tady konkrétně stojíme u kouzelného čtení.
1: Sídlem firmy mě provádí Veronika Zitová.
2: Kousek dál sedí vedení, marketing, obchodní tým.
3: Veroniko, mě teďka zajímá, my se sice díváme do té chodby, do toho open spaceu. Je to i možná slyšet trošku, že tady ťukají kolegové do počítače, do klávesnic, ale mě zajímá tenhle krásný výhled, protože vy jste vlastně v nejvyšším patře toho paláce Karlín a vidíte krásně na Karlín, na město, tak pojďme se na tu terasu spolu podívat. Tady vidíme kolem nás krásné květiny v truhlíkách, máte tu posezení, možná i grill tady někde je.
2: Je to tak, tohle je spíš prostor jako pro nás, pro zaměstnance. Když je trošku přívětivější počasí, tak tady obědváme, nebo třeba i můžeme mít meetingy, když nechceme být zavřený vevnitř. Je tady několik stolů a pravidelně přes léto grillujeme, že máme grillování místo oběda. Sejdeme se tady se všema z kanceláře. Je vidět i výkop a část Šiškovský věže. Malá Panečku. Část, ale malá. Petřínská rozhledna, celý Pražský hrad.
3: Vy tady vlastně vidíte celou Prahu v podstatě.
1: Poslední rozsáhlejší rekonstrukce budovy trvala 5 let a skončila v roce 2023. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
4: Pražské informace.
0: A ještě dopravní informace, s nimi je tady Lukáš Miller.
5: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte silný odpolední provoz. Třeba dlouhé kolony jsou na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech, a to od plzeňské dálnice D5 a také od Vesce. Je to vždy na 25 až 30 minut. Nehoda stále komplikuje provoz Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Tam to zdržení od tunelu je asi 20 minut. Na magistrále se plní příjezdy do centra Prahy, ve Vilzenově je to od Florence k muzeu 15 minut. 10 minut se stojí také na Nuselském mostě do Legerovy a plná je i Ječná ulice z Karlova náměstí na IP Pavlova. Pomalu se jede i ve Kbelské z Hloubětí na Doletňan, zdržení je před D8 asi 15 minut a regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony stále čekejte v Radlické ulici, také v Plzeňské na Smíchově, v Patočkově na Břevnově a ucpaná je i Povltavská a Holešovičky od Bulovky. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Dejte si viny.
4: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
6: Zpátky do devadesátek. R.E.M. Automatic for the people. R.E.M. Nebo 55 minut hitů Michaela Jacksona z alba Dangerous. Dáme si v pondělí R.E.M. nebo Michaela Jacksona. Hlasujte jako obvykle na Facebooku Rádia Praha.

0: Ozzy Osbourne, na to jsme zazpomínali těsně před 18. hodinou. A teď už jsou tady další dnešní zprávy a ve studiu Mirek San. Mirku, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer.
2: Karlín a okolní pražské městské části bude od dubna 2028 chránit před povodněmi nová podzemní retenční nádrž. Nové automatizované defibrilátory nakoupilo vedení Prahy 3. Europoslanci odsoudili zneužívání dotací na Slovensku, chtějí, aby aktivněji zasáhla Evropská komise. A zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů. Ráno a večer místy i skoro jasno, výjimečně může i zapršet.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Hlavní město Praha staví další část protipovodňové ochrany v Karlíně. U Rohanského nábřeží budují dělníci za více než 360 milionů korun druhou podzemní retenční nádrž s objemem 6 000 metrů krychlových. Chránit by měla okolní městské části při přívalových deštích a povodních. Pokračuje náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
4: Chrání nejenom před tak velkými povodněmi, jako byly v roce 2002 nebo 2013. Chrání nás i před přívalovými dešti a v roce 2024 tady byla pochytána ta znečištěná voda, která díky tomu mohla být přečištěna a pak teprve vypuštěna do Vltavy a nedostala se znečištěná do Vltavy.
2: Praha 3 nakoupila 4 nové automatizované defibrilátory na záchranu života. Zaplatila za ně zhruba 160 tisíc korun. Lidé je například najdou v atriu Žižkov a v areálu Pražačka. Dohromady jich je na území třetí městské části, podle starosty Michala Vronského z TOP 09, skoro 40.
5: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé také přímo na pracovišti úřadu, konkrétně na recepcích budov v Seifertově ulici 51. Účinnější pomoc při zástavě srdce na ulici neexistuje. Není to ani nic těžkého, navíc vám může pomoci operátorka 155.
2: Rozšíření eboly v Česku nehrozí. Znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na nákazu ebolou podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Matyáše Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapenkově.
6: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme na sebe takhle jako kýchli. Opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
2: Evropský parlament vyzval Evropskou komisi, aby začala řešit stav právního státu a zneužívání dotací na Slovensku. Europoslanci dnes podpořili rezoluci, která poukazuje i na to, že slovenská vláda nezměnila své chování ani po loňských kontrolách ze strany europarlamentu.
7: Spoluautora rezoluce europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL poukázal například na případy tzv. Hacient, tedy domů postavených za evropské peníze, například jako informační centra, která ale místo toho slouží jako soukromé domy politiků nebo podnikatelů. Předseda výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Javier Sarsalios poukázal také na útoky slovenské vlády na média nebo justici. Evropská komise teď podle nich má začít konat kroky, které situaci prošetří a mohou vést až k pozastavení čerpání fondů. Proti rezoluci hlasovali čeští europoslanci z hnutí ANO nebo Kateřina Konečná ze Stačilo. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: 0-1. Takový stav platí z pohledu českých hokejistů po druhé třetině utkání s Itálií na světovém šampionátu. Po otočce kolem brány Dominika Pavláta se ve 30. minutě prosadil útočník Saracino. Italský brankář Clara kryl všech dosavadních 39 střeleckých pokusů českého týmu. Večer a v noci bude v Praze polojasno až oblačno, zpočátku se ještě místy mohou objevit přehánky, k ránu až skoro jasno, ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno, jen výjimečně se mohou během dne tvořit přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: V Praze, jak to tak vypadá, vrcholí odpolední dopravní špička. Podrobnosti k tomu má Lukáš Miller.
2: Je to přesně tak. Hezký podvečer. V Praze stále ještě je silný provoz na hlavních tazích, byť už začíná lehce polevovat. Největší kolony stále čekejte na Pražském okruhu, a to obou směrně před sjezdem na Ořech, před 19. kilometrem. Kolony jsou jak od plzeňské dálnice D5, tak také v opačném směru od Lochovského tunelu. Je to vždy k Ořechu asi na 15-20 minut. Nehoda stále komplikuje provoz na Vypichu v křižovatce Bělohorské a Kukulově. Je tam nehoda dvou osobních aut, zdržení v Bělohorské asi 20 minut a 15 minut naberete i v Kukulově od Plzeňské právě na Vypich. Na magistrále jsou stále plné příjezdy do centra, a to jak ve Vlzenově od Florence k muzeu, to je na 15 minut, tak také na Nuselské mostě od Kongresového centra do Legerovy, to je také na asi 10-15 minut. A regulován stále je průjezd tunely Blanka, kolony tak stále čekejte před vjezdy do tunelů v Radlické, také v Plzeňské nebo i v Povltavské ulici, tam je to od Holešoviček. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: události a reportáže z hlavního města.
1: Pražský update.
0: To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Hlavní město staví další část protipovodňové ochrany. Dělníci budují v Karlíně druhou podzemní retenční nádrž, která umožní při přívalových deštích regulovat průtoky v kanalizaci. Mají také chránit před zaplavením a minimalizovat dopady na okolní městské části. Stát bude přes 361 milionů korun, hotová má být v dubnu 2028.
1: To, co ta retenční nádrž bude zabírat, tak je to zhruba polovina fotbalového hřiště, a pokud byste si představili pětipodlažní dům, který se zakopá celý podzem, tak to je přesně ta retenční nádrž, která tady bude vybudována.
2: Popisuje ředitel investic liniových staveb Pražské vodohospodářské společnosti Filip Schovánek připravovanou retenční nádrž na Rohanském nábřeží v Karlíně. Projekt má podle něj posílit ochranu města před povodněmi, zvýšit kapacitu stokové sítě a omezit znečištění Vltavy při větších deštích.
1: V současné době vlastně budujeme retenční nádrž. Jich je to vlastně zrcadlo, naprostá kopie retenční nádrže Sever, která byla ukončena výstavba v roce 2023 v polovině. Objem té nádrže, kterou budujeme nyní, je 6000 kubických metrů.
2: První retenční nádrž při posledních povodních v roce 2024 zachytila zhruba 35 000 kubíků znečištěné odpadní vody, která by jinak odtekla do řeky, říká Martin Pikal, zástupce vedoucího vodohospodářského oddělení společnosti Sterplan, která projekt připravila.
3: Ty nadlimitní vody, které vlastně by potom pokračovaly dál do té Vltavy, retenují a postup potom, když vlastně odpadne ta dešťová událost a ty průtoky, tak se postupně vyčerpávají zpátky do stoky a jsou čištěny na čistění odpadní vody.
2: V protipovodňových opatřeních chce hlavní město podle náměstka primátora Michala Hrozy z TOP 09 pokračovat a připravuje například zkapacitnění přečerpávací stanice na Rokytce v Libni.
4: V tom roce 2002 tak jako na Rokytce odolala ty protipovodňová vrata, ale nebyla tam dostatečná kapacita na převádění vody z Rokytky a to území zaplavila voda z Rokytky a tam se teď bylo schváleno a pracujeme na tom, aby jsme zdvojnásobili kapacitu té čerpací stanice na Rokytce.
2: Po dokončení druhé retenční nádrže v Karlíně za více než 361 milionů korun by mělo jít o největší protipovodňový systém v celém hlavním městě. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A jak to ve 7:15 vypadá v dopravě, řekne Lukáš Miller.
6: Hezký podvečer, tak v Praze stále ještě čekejte kolony třeba na Pražském okruhu, a to obou směrně mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od plzeňské dálnice D5, také v opačném směru od Lochovského tunelu, je to vždy na 20 minut. Kolony pak čekejte také na příjezdech do centra po magistrále, jak po Nuselském mostě, tam je to zdržení 10 minut, 15 minut naberete i ve Wilsonově ulici od Florence k muzeu. Plná je pak třeba i Ječná ulice z Karlova náměstí na IP Pavlova. Ucpaná je Bělohorská z centra na Vypichu, stále překáží nehoda v křižovatce s Kukulovou a ta kolona je od Břevnovského kláštera skoro na 20 minut. Regulují stále průjezd tunely Blanka, takže kolony stále tak čekejte třeba v Radlické od Motorletu, také v Plzeňské, tam jsou fronty od Kavalírky a kolony jsou třeba i na Troji v Povltavské ulici, tam je to od mostu Barikádníků asi na 10 minut. Šťastnou cestu!
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí z Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí z Domy dětí a mládeže, sobota 23. května, Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Český update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Taková cesta do zoo nemusí začínat až u vstupní brány. V Praze můžete vyrazit se zvířaty trochu netradičně, a to lodí po Vltavě. Na plavbu se vydal naše létající redaktorka Monika Doležalová.
2: Tak loď je polský výroby, těch lodí bylo postavených celkem 13. Původně byly projektovaný zejména pro provoz na Mazurských jezerech a v břežních vodách Gdaňského zálivu. Konkrétně pro Prahu byly od začátku postavený dvě lodě, a to byla Vysla v roce 65. Odra přišla o 3 roky později, a když teda ji zarazovali do provozu, tak ji zarazovali jako takzvanou vádní loď. To znamená, ona byla luxusně vybavená, vozila takový ty lepší delegace a oficiální návštěvy.
3: Loď Odra, kterou se plaví do zoo, mi představil kapitán Filip Houdek. Během zhruba 75 minut vás proveze historickým srdcem metropole. Cestující tak mají unikátní pohled přímo z Vltavy na Karlův most, uvidí panorama Pražského hradu, Vltavské ostrovy nebo Letenské sady s metronomem. Velkým lákadlem jsou i dvě plavební komory, které loď během cesty překonává. Právě to bývá jeden z největších zážitků.
2: Funguje to tak, že prostě loď najede do plavební komory, pokyn dává obsluha té komory, proto ten semafor, proto to tady svítí, protože já jsem nemůžu jít na červenou. Já jsem teďka zajedu, tady se musím uvázat, aby jsme náhodou nějak nelítali sem tam. Za náma se zavřou vrata a tamhle, jak vidíte, ty černožlutý tyče, jak trčejí ze země. Jo, tak ty se začnou zvíhat, tam jsou ty stavítka, a pak vlastně na principu spojených nádob ta voda z té komory vyteče ven.
4: A s kým vy komunikujete během té plavby?
2: Komunikuju s plavebníma komorama, to komunikuju tadyhle přes vysílačku. Je to na kanále číslo 9 tady na Vltavě. Komunikuju s loděma i mezi sebou, protože například kolem Karlova mostu tam je plavebně obtížný úsek, špatně přehlednej, to znamená, tam se i hlásíme, kterým polem která loď pojede. No a komunikace mezi jednotlivými loděma probíhá na kanále číslo 10.
3: Na palubě je otevřená horní terasa i uzavřený prostor s velkými okny v chladnějších dnech. Po návštěvě zoo se můžete stejnou trasou vrátit zpět do centra. Více o plavbě mi sdělila marketingová ředitelka Prague Boats Lucie Nedvěd.
5: Výjíždíme z Rašínova nábřeží 3x denně a dopujeme až do přístaviště Troja, kde je to zhruba 10 minut kůze od vstupu do zoologické zahrady, a jezdí se právě na lodi Odra, která je nově polepená lego zvířátky, a všechna zvířátka jsou zvířátka, která uvidíte v zoo Praha.
3: Lodní linku navíc mohou využít i lidé mířící do Stromovky nebo botanické zahrady. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pražský update. Pražští
6: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: A teď už v rámci pražského updateu souhrn dnešních pražských zpráv, který připravil do vysílání Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o metropolitním plánu hlasovat pražští zastupitelé. Pokud ho schválí, měl by začít platit 1. září. Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 pořídila další přístroje s virtuální realitou na rehabilitaci pacientů. Zařízení za bezmála 240 000 korun slouží k procvičování pohybu končetin. Novou technologii bude nemocnice využívat při fyzioterapii a běžné péči. V Praze 4 se otevřela nová budova mateřské školy Aloise Klára pro děti se speciálními potřebami. Od září v ní budou fungovat 2 třídy pro děti s komunikačním nebo zrakovým postižením a 2 pro děti s autismem. Praha nechala budovu postavit za 120 milionů korun. Školka doteď využívala 2 vzdálená pracoviště. O sjednocené prostory usilovala 13 let. Nové semafory budou řídit dopravu na křižovatce Mladoboleslavské a Bohranečské ulice v Pražské Vinoři. Mají hlavně zvýšit bezpečnost chodců. Světelnou signalizaci už začali stavět dělníci. Práce jim potrvají zhruba 3 týdny. Radnice dopravní situaci v této lokalitě řešila dlouhodobě. V budově Fyzikálního ústavu Akademie věd v pražských Kobylisích zasahovali dnes ráno hasiči. V jedné z laboratoří vzplanul hořčík. Nikomu se nic nestalo. A nový památník si můžou prohlédnout návštěvníci starého židovského hřbitova v Praze. Připomíná pracovníky Židovského muzea za druhé světové války. Výzkumníci dohledali 161 jmen lidí, kteří se podíleli na záchraně judaistického kulturního dědictví. A počasí v Praze zítra bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Jen výjimečně se mohou během dne vyskytnout přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď pražská doprava a Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze už ten provoz postupně slábne, stále ale čekejte zdržení třeba na pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od plzeňské dálnice D5 a také od Lochovského tunelu. Je to vždy asi na 15 minut. Nehoda stále komplikuje provoz v Bělohorské z centra směrem na pražský okruh na křižovatce Vypich. Ta kolona je tam asi na 15 minut. Na magistrále zůstávají kolony na příjezdech do centra, a to jak ve Vilzonově, tam ta fronta je od Florence k muzeu, je to asi na 15 minut. 10 minut se stojí v koloně i na Nuselské mostě na příjezdu do Legerovy. Stále také regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony spíše už kratší čekejte v Radlické, Plzeňské nebo i po Vltavské ulici. A silný provoz je na Štěrboholské spojice směrem k Lanovému mostu. Asi 5 minut naberete u sjezdu do Průmyslové ulice. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Podruhé šampionkou je Olivia Rodrigo. BB Rexa a Faithless jsou dvojkou. Tame Impala, Jenny, Drákula, číslo 3. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazený. To je náš chart. Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
7: Na praha.rozhlas.cz.
6: Další vydání z

0: Máme 20. května a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Krištof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
5: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
4: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
6: Chenta je obrovská.
4: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Jangtse. 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
6: Co je to Temelín?
4: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
7: Povolte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
4: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta na zasedání České stomatologické komory.
7: Vy jste mě napadl z baběle ze zadu.
4: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Nová definice kilogramu, kelvinu, ampéru a molu začala platit před 7 lety. Nově se základní jednotka hmotnosti odvozuje od pevné hodnoty Planckovy konstanty a nikoliv od etalonu kilogramu. Ale nebojte, kilo zůstalo naštěstí pořád kilem. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle a dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A já přeju pěkný den.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Škodu 1,5 miliardy korun způsobili českým ovocnářům nedávné mrazy. Poničili květy ovocných stromů, hlavně jabloní, broskvoní, ale i meruněk a také jahod. Podrobnosti dnes představil v Damině vsi na Mělnicku ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD a předseda ovocnářské unie Martin Ludvík. A byl u toho i náš reportér Radek Duchoň. Radku, hezký den.
1: Hezký den, předseda ovocnářské unie Martin Ludvík sečetl se zemědělci škody a zatím jde o jakýsi odhad. Z čísel vyplývá, že ta úroda bude asi o 51% oproti pětiletému průměru nižší. Předpokládají, že letos sklidí až 70 tisíc tun ovoce, což je tedy polovina oproti průměru. Když to spočítali na koruny, tak jim vyšla a vychází na 1 miliardu a až 1,5 miliardy korun. Když bychom se zaměřili jen na jablka, odhadují pěstitelé letos sklizeň asi 50 tisíc tun, to je o 54% méně. Obecně jsou největší škody ve středních a východních Čechách, dále na Znojemsku, Břeclavsku nebo u Brna nebo na Šumpersku. Tam navíc pěstitele postihlo krupobytí. No a ceny ovoce by se prý nějak měnit neměly, a to hlavně kvůli konkurenci ze zahraničí. Pěstitele jeho tak mluví o nárůstu ceny oproti loňsku, a to o 5 až 10%.
0: Radku, a pomůže ovocnářům nějak stát?
1: Podle ovocnářské unie nežádají zemědělci stát o pomoc, protože jsou velké škody také třeba v Maďarsku nebo v Polsku, na Slovensku nebo na Balkáně, tak ministr životního prostředí Martin Šebestián za hnutí SPD už požádal o pomoc Evropskou komisi. A ještě připomenu, že velké škody byly kvůli mrazu v Česku v roce 2024 a ty letošní budou v tom nejčernějším scénáři podobné.
0: Už jsme zmínili, že největší škody mají středočeští ovocnáři. U jakých pěstitelů konkrétně si zjišťoval škody a co říkali?
1: Tak já jsem začal v jahodárně v Kunraticích v Praze. Tam mi majitel firmy Michal Jakoubek řekl, že celkové ztráty bude mít okolo 20%. Pak jsem byl na farmě ve Vraňanech na Mělnicku a tam měli minulý rok sklizeň kolem 450 tun jahod. Letos to může být až o 100 tun nižší. To mi řekl spolumajitel farmy Milan Hanč. No a u jahod tam mráz poničil letos asi 30% květů. No a dnes jsem mluvil s agronomem z firmy SAT na Mělnicku Pavlem Kašpárkem a ten říká, že sklidí pouze 20% třešní a 40% višní.
0: Úroda ovoce bude tedy letos oproti pětiletému průměru kvůli nedávným mrazům zhruba poloviční a my jsme o tom mluvili podrobněji s reportérem Radkem Duchoněm. Děkujeme za informace a hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
0: update. A stále sledujeme pražskou dopravu. Informace má Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze už ten provoz postupně sklidňuje, komplikace ale nově čekejte ve Štěrboholích směrem z centra, v Černokostelecké kousek za Průmyslovou se srazilo osobní auto s nákladním, kolona od Průmyslové asi na 5 minut. Pomalejší provoz stále čekejte na Pražském okruhu směrem na D1, teď asi 10 minut naberete od plzeňské D5 k Ořechu, kolony asi na 10 minut jsou také ve Vilzenově od Florence k muzeu nebo také Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova. A nehoda stále komplikuje provoz v Bělohorské z centra, bouralo se tam na křižovatce Vypich v křížení s Kukulovou a kolona od Břevnovského kláštera je asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu nej...

0: A pojďme se ještě před 19. hodinou podívat na počasí. V noci i zítra bude většinou polojasno až oblačno a teploty v noci poklesnou na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra vystoupí na 21 až 23 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
2: Pražský update.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.
2: Pražský update.

0: Tak to byla Leny na Rádiu Praha. Teď je přesně 19 hodin, čas na další dnešní zprávy a Mirek Kasanuš s nimi ve studiu. Hezký večer.
1: Hezký večer přeji. Pražská policie zadržela falešného přepravce podezřelého ze znásilnění a hledá další možné oběti. Pohonné hmoty zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Soud podruhé zamítl žalobu bývalého děkana Vysoké školy ekonomické Ševčíka kvůli jeho odvolání z funkce. A zítra bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Výjimečně může zapršet a naměříme nejvýš 23 stupně.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští kriminalisté zadrželi 44-letého muže, kterého podezírají ze znásilnění 21-leté dívky. V případě odsouzení mu hrozí až 10 let vězení. Pachatel se podle policie vydával za řidiče smluvního přepravce. Dívky, které k němu na konci dubna nasedly do auta, údajně osahával a jednu brutálně znásilnil. Pokračuje pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.
3: Kriminalisté prosí všechny ženy, které mají negativní zkušenost s tímto mužem, aby se nám ozvali na linku 158. Muž jezdil ve vozidle Škoda Octavia šedé barvy a v současné chvíli je nejen zadržený, ale taktéž je vazebně stíhaný.
1: Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 42 koruny a 43 haléře, tedy o 26 haléřů dráž než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka na rektora znovu zamítl Městský soud v Praze. Spor se týká Ševčíkova odvolání z funkce v prosinci 2023, o kterém rozhodl rektor Petr Dvořák. Děkan Ševčík podle něj poškozoval zájmy fakulty i celé školy. S odvoláním z funkce ani s dnešním pravomocným rozhodnutím soudu Miroslav Ševčík nesouhlasí a znovu se obrátí kasační stížností na nejvyšší správní soud.
4: Neudělal tento městský soud to, co mu nařídil nejvyšší správní soud, že měl posoudit detailně ty skutky, za které mě rektor odvolal. To neudělal, takže bude další kasační stížnost.
1: Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili taky návrh na zmražení asociační dohody Evropské unie s Izraelem.
5: Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
6: Kdybychom to měli blokovat jako jediní.
5: Izraelský šéf diplomacie Gideon Sár sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Sár to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země, jako Španělsko nebo Irsko, hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Čeští hokejisté nakonec porazili ve skupině světového šampionátu Itálii 3-1. Italové nad favorizovanými Čechy nejdříve vedli. Ve třetí třetině ale tým kouče Radima Rulíka skóre otočil. Vyrovnávací gól našeho týmu dal Marek Alšer, na 2-1 zvýšil Jakub Fleck a rozhodující gól dal do prázdné branky při powerplay soupeře Dominik Kubalík. Večer a v noci bude v Praze polojasno až oblačno, zpočátku se ještě místy mohou objevit přehánky, k ránu bude až skoro jasno, ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno, jen výjimečně se mohou během dne tvořit přehánky, nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. We'll be right back.
0: A jak to vypadá v dopravě po 19. hodině, řekne Lukáš Miller.
7: Hezký večer, tak v Praze už ten provoz poměrně výrazně sklidnil. Komplikace ale zůstávají ve Štěrboholích v Černokostelecké směrem z centra, kousek za Průmyslovou. Tam řeší nehodu osobního auta s nákladním. Kolona je od Průmyslové asi na 5 minut. Nehodu stále dořešují i v Bělohorské z centra, tam se bouralo v křižovatce Vypich. Kolona od Kláštera je asi na 10 minut a fronty na 5 minut jsou i ve Vilzonově od hlavního nádraží k muzeu, také na konci Nuselského mostu před Legerovou, anebo i Věčné ulici před IP Pavlova. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A tady už je hudební mane po 19. hodině. Bude tady Kamrát. Twenty One Pilots. A třeba Jakub Ondra. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný 20. květnový večer.

0: Tak to je dnešní oslavenkyně, možná se to zdá někomu neskutečné, ale Cher a tato zpěvačka a také příležitostná herečka dneska slaví kulatou osmdesátku, tak vše nejlepší samozřejmě. O Cher více v reportáži probereme její kariéru přesně za hodinu tady u nás na Rádiu Praha. Teď ale k dalšímu tématu. V Praze přibývá defibrilátorů na záchranu lidského života. Nakupují je městské části, ale také záchranná služba. Podle jejich odhadů jich je v metropoli kolem 800. Lidé je najdou na veřejných místech, jako jsou sportoviště, parky nebo třeba obchodní centra. 4 další defibrilátory teď pořídila třeba Praha 3.
1: Viděl jsem na cestě pána, který ležel, nebyl známky toho, že by se nějak pohyboval, tak jsem zavolal záchranku.
2: Začíná vyprávět pan Miloš z pražského Žižkova příběh, kdy v italské ulici pomáhal zachránit život neznámému muži. Použil k tomu defibrilátor z blízkého domu, na který ho upozornili operátoři stísňové linky.
1: Díky jejich instrukcím se mi podařilo defibrilátor úspěšně použít. A následně už přijela záchranka a pána se přizvala do péče.
2: V celém Česku je na veřejných místech zhruba 6,5 tisíce automatizovaných externích defibrilátorů. Nejvíce jich je podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse právě v hlavním městě.
3: Pro zjištění, kde se nachází nejbližší automatizovaný externí defibrilátor, tedy AED, je nejlepší mít nainstalovanou aplikaci Záchranka, ve které si každý může zobrazit mapu dostupných defibrilátorů v okolí. Místo, kde se AED nachází, bývá většinou označeno zelenou samolepkou nebo značkou se symbolem srdce a blesku.
2: Defibrilátory jsou ve vybraných domech, na sportovištích, nákupních centrech a dalších místech, jak potvrzuje starosta Prahy 3 Michal Vronský z TOP 09.
4: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé v atriu na Žižkově, v našem ošetřovatelském domově na Jarově, no a další přibyl také do sportovně a rekreačního areálu Pražačka.
2: Za 4 nové automatické defibrilátory městská část zaplatila 160 tisíc korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Pražské informace. Týdny.
6: 4 novinky změnily podobu nejlepší desítky na Rádiu Praha. Tedy Swims je 9. Madonna se Sabrinou Carpenter číslo 8. Nesmrtelní Rolling Stones mají 6. A nejlepší novinka je božská juniorka. Charlotte Gott, In Too Deep, nová 5 na Praze. A 3 nejlepší. Dracula, Tame Impala a Jenny mají bronz. Na druhé místo vylétli BB Rexa Faithless New Religion. A druhou jedničku v řadě má Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nechat tak nebo jinak.
7: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
5: Další kolo zase v neděli večer.
8: Praha.rozhlas.cz.

Tak to byla Madonna na rádiu Praha. Historická budova Českého rozhlasu tady u nás v Karlíně, Hybešova 10, odkud vysílá rádio Praha a také kolegové Český rozhlas Střední Čechy, se otevřela veřejnosti o uplynulém víkendu. Byl to vlastně den otevřených dveří Českého rozhlasu. Teď o nadcházejícím víkendu, oba dny, tedy 23. v sobotu i 24. v neděli, se zase připojujeme k akci, k festivalu Open House Praha, takže opět vlastně budou dveře otevřené do kořán a vy si budete moct naší budovu, historickou budovu v pražském Karlíně Hybešova 10 prohlédnout. Samozřejmě naše vysílací studia, ale také nahrávací studia, třeba legendární hudební studio A nebo činoherní studio B a také naší úžasnou zrevitalizovanou zahradu. Tak vás zveme teď na nadcházející víkend, pokud jste nebyli už tady uplynulou sobotu, takže 23. a 24. května v rámci Open House Praha.

0: Tak to byly TLC na Rádiu Praha. Teď už jsou tady metropolitní tipy, které připravil Jirka Štefl.
1: Oslavte ve čtvrtek a v pátek Den botanických zahrad, a to mimo jiné v zahradě v Troji. Navštívit tam můžete třeba expozici Archa Bohemica. Ta představuje nejvzácnější a nejohroženější druhy české květeny. Poznáte rostliny z cenných biotopů České republiky a seznámíte se s programy na jejich ochranu. Těšit se tam můžete i na workshopy pro děti i dospělé, setkání se světem včel a čmeláků i kytarový koncert pod platanem v ornamentální zahradě. A kulturně společenský prostor Přístav zahajuje svou 12. sezónu. Na místě bývalého vlakového seřadiště v pražském Karlíně ve čtvrtek zazní první koncert sezóny. Kalendář tam mají nabitý až do září a nechybí v něm ani divadelní představení a přednášky. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: 20. hodina je tady a jsou připravené další dnešní zprávy. Ve studiu už je kolega Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Nový metropolitní plán schválili pražští radní. Teď je řada na zastupitelstvu. Praha 5 opravuje budovu pro základní školu v ulici U Santošky. Knihovna Václava Havla podle ředitele Sedláčka nekončí, má domluvené nové partnery. A zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů. Ráno a večer místy i skoro jasno. Výjimečně může i zapršet.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Radní hlavního města Prahy na mimořádném zasedání schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden o něm budou hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN předpokládá, že zastupitelé dokument schválí.
3: Plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města. Dává jako prostor pro další změny. Lidi v těch podrobnějších dokumentacích uvidějí, kde je park, kde je škola, kde je školka, kde je tramvajová trať.
1: Pokud zastupitelstvo metropolitní plán schválí, měl by začít platit 1. září. 6 interaktivních tabulí pro vznikající základní školu v ulici U Santošky pořídí Praha 5. Radnice za ně zaplatí bezmála 500 000 korun. Plánuje koupit také nábytek a další zařízení 6 budoucích tříd. Dělníci momentálně v budově upravují toalety a připravují pokládku nových podlah. První žáci mají do školy U Santošky nastoupit v září. Uvedl to starosta Prahy 5 Lukáš Herold z ODS.
4: Objekt zatím slouží soukromé vysoké škole. Kvůli nedostatku míst v lavicích pro děti školou povinné, smíchovská radnice už loni řekla, že si budovu bude přebírat právě pro účely základního vzdělávání.
1: Rozpad knihovny Václava Havla podle ředitele Tomáše Sedláčka nehrozí. Knihovna má podle něj domluvené nové partnery. Tomáš Sedláček to řekl serveru iRozhlas v reakci na zjištění, že z knihovny odchází všech 17 zaměstnanců a taky klíčový sponzor, miliardář Zdeněk Bakala. Podle ředitele Sedláčka se vyhrotil spor kolem vize, kterou vedení, zaměstnanci i správní rada odsouhlasili už před rokem.
5: Knihovna nekončí, naopak jsem rád, že tento proces kolapsu jak správní rady, tak toho týmu proběhl vlastně takhle rychle, protože teď máme volné ruce k tomu začít znova s novými partnery, které už máme před půl rokem domluvené.
1: Zaměstnanci v prohlášení napsali, že už dál nemůžou zaručit zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno. Zachování podpory zvažuje i miliardář Karel Komárek. Tomáš Sedláček knihovnu Václava Havla vede od loňského března. V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboly, není v cestovatelském systému DROST registrovaný žádný Čech. V sousední Ugandě, kterou nemoc také zasáhla, je v systému 8 Čechů. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí, které před cestami do obou zemí varuje. Po návratu z rizikových oblastí by měli cestovatelé 3 týdny sledovat svůj zdravotní stav a případně kontaktovat lékaře. Světová zdravotnická organizace dnes uvedla, že riziko globálního rozšíření eboli je nízké. Čeští hokejisté si na světovém šampionátu ve Švýcarsku připsali další výhru, ale stále je víc sil, než počítali. Ještě ve 46. minutě prohrávali ve Friburgu s Itálií 0-1, pak se jim skóre podařilo otočit a nakonec vyhráli 3-1. Národní tým tak má ve skupině B na kontě 3. vítězství. 5. zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka v sobotu o 16:20 proti Slovensku, které má po 3 utkáních 8 bodů. Večer a v noci bude v Praze polojasno až oblačno. Zpočátku se ještě místy mohou objevit přehánky, kránu bude až skoro jasno. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Jen výjimečně se mohou během dne vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A kde jsou ještě dopravní komplikace po 20. hodině, tak opatrně u Europarku Štěrboholy, je to v Černokostelecké ulici, je tam hlášena srážka osobního nákladního vozidla. A ještě D5 směrem do Prahy za sjezdem na Loděnici, stojí tam, je to 9. kilometr, stojí tam vpravo označený kamion. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 20. hodině. Ale Farben a Kido. Do Jacket. A třeba Michael Schulte. I'll take that broken sunshine, I'll be alright, let it shine in my eyes, I'm okay. A připomínám, že legendární zpěvačka a herečka Cher právě dnes slaví kulatou 80. My si ji připomeneme v reportáži už za pár minut. Počkejte si na to, já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Tak tolik na Rádio Praha Manic Street Preachers, kapela, která přesně za měsíc bude v Praze, bude jednou z hvězd festivalu Metronom Prague, který poprvé bude pořádán v pražských Letňanech na letišti mezi 19. a 21. červnem přesně. Teď ale k jedné legendě světové hudby a světového filmu, která má dneska narozeniny, kulaté narozeniny. Jen málo která hvězda dokázala projít tolika proměnami populární hudby jako Cher. Zatímco se měnil hudební svět, ona se mu pokaždé dokázala přizpůsobit a často ho ještě posunout. Americká zpěvačka a Oscarová herečka slaví 80.
1: Cher je jedna z mála hvězd, která zvládla proměnit skoro každou dekádu ve vlastní hudební a módní období. Od hippies přes disco až po taneční pop, který ovládla hitem Believe. Kalifornská rodačka odešla v 16 letech ze školy a zamířila do Los Angeles, kde studovala herectví. V té době potkala také hudebníka Sonnyho Bona. Společně pak dali dohromady slavné duo Sonny & Cher a v 60. letech ovládli hitparády písní I Got You Babe. Za několik týdnů prodali 600 tisíc alb a tehdy šlo o nejrychleji prodávanou desku hudební historie. Po rozpadu duo se vydala Cher na cestu sólové zpěvačky. V 70. letech vynikala také na televizních obrazovkách, a to díky odvážným lesklým kostýmům. A později získala dokonce i filmového Oscara za hlavní roli své rázné vdovy v romantické komedii Pod vlivem úplňku. I will marry you, I will be your wife. Od rockové hudby přešla Cher v 90. letech k diskotanečnímu popu. Hitem Believe doslova změnila zvuk mainstreamové hudby, a to díky takzvanému Cher efektu. Tedy úpravě hlasu s pomocí programu autotunu, který původně pomáhal doladit falešnou intonaci. V tomto případě ale vytváří ikonický robotický zvuk. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.

Tak to byly New Order na rádiu Praha. Co vám nabídneme v dnešním hudebním speciálu? Tak máme středu a to znamená, že mezi 21. a 22. hodinou tady bude to nejnovější v rozhlasovém éteru z domova a ze světa, tedy hudební speciál Hot Zone. Dneska si odbydou premiéru s horkými novinkami Shakira a Burna Boy společně. Potom tady bude bývalý člen skupiny One Direction Niall Horan. Taky z Bruce nová Gracie Abrams, královna country popu Shania Twain, Martin Garrix posílený Edem Sheeranem, čerstvý čtyřicátník Tomáš Klus a s ním královna české country Věra Martinová, pak třeba nový Purple Disco Machine nebo To Flow a další. Takže pokud máte rádi tu zbrusunovou muziku, třeba jste ještě vůbec neslyšeli, tak rozhodně poslouchejte už zhruba za půl hodiny po zprávách po 21. hodině tady u nás na Rádiu Praha.

0: Více než 200 snímků živočichů, ale také fascinující krajiny od českých a slovenských fotografů si teď můžete prohlédnout na výstavě Czech Nature Photo. Do Terezianského křídla Pražského hradu, kde se výstava koná, vyrazila i naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Bylo 13 kategorií, proto jsme předávali docela dlouho. Jsme výjimečný 10. jubilejní ročník, proto jsme měli zvláštní jednu kategorii, která se jmenovala Kanon ochrana vody, která byla motivovaná ochranou korálů, protože korály v mořích světových mizí a jsou takovým indikátorem znečišťování moří a planety obecně.
2: Vysvětluje ředitelka a zakladatelka Czech Photo Center Veronika Souralová.
1: Proto jsme se také podle toho inspirovali pro vytvoření nové trofeje. Já jsem z ní úplně nadšená, je to skleněná trofej, jsou to vlastně takové jako barevné korály zalité ve skle.
2: Pojďme vlastně rovnou zmínit to první místo. Byť tedy vítěze jsme dneska viděli zprostředkovaně skrz videovzkaz, tak kdo vlastně vyhrál a jaká fotografie?
1: Ono je to, většinou se to často stane, že fotograf přírody na vyhlašování není, protože fotograf přírody se vyznačuje tím, že se vyskytuje v přírodě. A právě letošní absolutní vítěz Petr Bambousek teďka fotí v pralesích a pořídil fotku, která se nazývá Evoluce. Je to fotka medvěda, který v Národním parku v Thajsku spí v informačním centru vlastně ve spalovně odpadů. On se tam našel takový svůj pelíšek a uvelebil se tam a fotografie hledal všude v pralesích a nakonec ho našel jako v turistickém centru a vlastně takovou třešničkou na dortu té fotografie je, že ta spalovna je vyrobená ve firmě, která se jmenuje Evolution. Takže je to taková, já bych řekla, že je to taková spíš varovná fotka, že příroda se mění, s ní se mění i živočichové, protože se musí lidem, kteří se jako hodně na planetě rozpínají, tak se jim musí přizpůsobit. A já bych si přála, aby zvířata a lidé žili v nějaké společné komunikaci a komunitě, což samozřejmě není vůbec jednoduché.
2: Dodává Veronika Souralová. Nejlepší fotografie si lidé můžou prohlédnout ve dvou patrech Terezianského křídla Starého královského paláce. Nejlépe se sem dostanete z jižních zahrad nebo býčím schodištěm ze třetího nádvoří Pražského hradu. Čas máte až do 13. září. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Pražská kultura. Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB+ Českého rozhlasu i na praha.rozhlas.cz.

0: Muž s podezřením na ebolu bude v pražské nemocnici na Bulovce v přísné izolaci. Škodu 25 milionů korun způsobila včerejší srážka autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích. Evropské země odsoudily izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily vezoucí humanitární pomoc do Gazy. A zítra bude polojasno až oblačno. Ráno a večer místy i skoro jasno. Výjimečně může i zapršet a naměříme nejvýš 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští záchranáři, lékaři i hasiči očekávají večerní přílet muže, který může být nakažený ebolou. Americký lékař působil v Ugandě, kam se vysoce infekční nemoc rozšířila ze sousedního Konga. Údajně tam přišel do kontaktu s nakaženým pacientem. Žádné příznaky se u něj ale zatím neprojevily. O přijetí pacienta včera požádala americká ambasáda.
2: Záchranáři se na převoz muže z letiště do nemocnice na Bulovce chystají už druhý den. Převážet ho budou ve speciálním ochranném vaku, popisuje náměstek ředitele Zdeněk Křivánek.
3: Přímo na letištní ploše proběhne ve spolupráci s hasičským záchranným sborem jak chemická, tak mechanická dekontaminace pacienta v tom transportním izolačním prostředku, tak abychom maximalizovali snížení toho rizika.
2: A mimořádná opatření budou platit i v nemocnici, pokračuje primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
4: Pacient přechází rovnou do prostor, které jsou kompletně odděleny od jiného provozu našeho pracoviště, naší kliniky, a v tomto uzavřeném prostoru vlastně setrvává po celou dobu té nutné izolace.
2: Ta potrvá zhruba 3 týdny. Přijetí dalších pacientů s podezřením na ebolu Česko aktuálně nezvažuje. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Škoda po dopravní nehodě v pražských Záběhlicích se pohybuje kolem 25 milionů korun. V Chodovské ulici se včera dopoledne čelně srazil autobus s tramvají. Zranění přitom utrpělo 18 lidí. Příčinu nehody policie dál vyšetřuje, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
5: V současné chvíli policisté stále věc prošetřují a zjišťují veškeré okolnosti a příčinu této dopravní nehody s tím, že ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení nedbalosti.
0: Policisté také dále hledají případné svědky nehody. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 42 koruny a 43 haléře, tedy o 26 haléřů dráž než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Evropské země odsoudily izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily. Ta mířila s humanitární pomocí do pásma Gazy. Izraelská armáda lodě zastavila tento týden v mezinárodních vodách a aktivisty převezla do Izraele. Celkem jich zatkla 430. Tamní ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir poté přidal video, na kterém spoutané klečící aktivisty ponižuje. Jeho chování odsoudil i izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Evropské země, včetně Francie, Británie a Itálie, zacházení označily za nepřijatelné. Italská vláda si kvůli tomu předvolá izraelského velvyslance. Čeští hokejisté porazili ve skupině světového šampionátu Itálii 3-1. Italové nad favorizovanými Čechy nejdříve vedli, ve třetí třetině ale tým kouče Radima Rulíka skóre otočil. Fotbalisté Karviné slaví největší úspěch ve 23-leté historii klubu. Stali se vítězi domácího poháru, když ve finále MOL Cupu porazili Jablonec na neutrálním hřišti v Hradci Králové 3-1. Dvakrát se trefil Vinicius. Severočeši dohrávali od 57. minuty v 10 po vyloučení Singateha. Večer a v noci bude v Praze polojasno až oblačno, kránu až skoro jasno. Zpočátku se ještě místy mohou objevit přeháňky. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Jen výjimečně se mohou během dne tvořit přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hot Zone.
6: V pondělí jsme si večer zahráli úplně nový vinyl od Holly Humberstone. Včera jsme si dali porci osmdesátek v retru, zítra nám budou živě hrát Simple Minds, ale středa, to je čas horkých novinek. Tady je Petr Jungmann a hodina songů, které k nám dorazily v uplynulých dnech. Pojďme na první z nich. Písničkář Michal Horák byl docela nedávno hostem u Vojty Přívětivého. Představoval tam nové album Jsem asi boomer. Teď z něj vydal další novinku s vypsanou fixou, což je spolupráce Hradec Králové Pardubice. Rozhovor najdete u nás na webu praharozhlas.cz. Před Michalem Horákem bude bývalý člen One Direction Niall Horan a jeho nejoblíbenější track z poslední desky Dinner Party. Ale jako první Shakira a Barna Boys oficiální hymnou nadcházejícího mistrovství světa ve fotbale. V klasické sportovní stadionovce použije Shakira pozbuzování v několika jazycích, zmíní největší fotbalové hvězdy a i týmy, ale na Česko se tam nedostane ani ťuk. Tak si dejte song dnes poprvé na Rádiu Praha. Hot Zone.

0: Povědomý hlas? Ano, dcera slavného hollywoodského filmmakera J.J. Abramse, Gracie, na sebe upoutala před 2 lety album The Secret of Us a samozřejmě několika vele úspěšnými hity. Letos na 17. července ohlásila další desku Daughter from Hell, opět ve spolupráci s vynikajícím Aaronem Dessnerem, ale taky Justinem Vernonem z kapely Bon Iver. Myslím, že bude co poslouchat. Další horké novinky v Hot Zone na Praze čekají. S nimi Holanďan Martin Garrix s Edem Sheeranem, 2 Američané Lauf a Khalid v novince Tied Up, ale teď kanadská královna country popu Shania Twain. Loni v létě oslavila 60, ale zub času stále nějak nezahlodal. Tak vypadá skvěle. A chystá novou desku Little Miss Twain. První ochutnávka je Dirty Rosie. Tady je Shania Twain.
1: Hot Zone. Každou středu po 9. Na rádiu Praha.
2: Na rádiu Praha.

že by taková hvězda jako Ed Sheeran kývnul na spolupráci s DJem? Tahle novinka má trochu delší historii. Martin Garrix a Ed Sheeran ji nahráli už před 12 lety. Garrix ji občas hrál na svých show, ale vydat ji se kvůli neschodě firem obou umělců nepovedlo. Až dosud. Dnes jste ji měli na Praze poprvé. Repeat it. Martin Garrix a Ed Sheeran. Tady je Hot Zone na Praze a dáme si takový český koutek. Tomáš Klus oslavil 40. Ke kulatinám si nadělil duet s country legendou Věrou Martinovou. Pak rodák ze Znojma Patrik Malý a hned po něm pražský band Vive a titulní track letošní desky Perfectly Ordinary. Teď jako první Magnetické bouře. Tomáš Klus a Věra Martinová. A ode mě dodatečně všechno nejlepší ke 40.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: tenhle song mě hned vzal za ucho. Luxusní poslouchání. 31letá zpěvačka původem z holandského Rotterdamu, Naomi Sharon. Jinak první žena, která se upsala Drakeovu labelu Ovou Sound. Ostatně oni měli spolu nějaké techtle-mechtle, což vedlo k rozchodu s jejím bývalým přítelem. Ale muziku dělá Sharon exkluzivní. Jen tak dál a houšť. Ladíte Hot Zone na Rádiu Praha. To nejnovější z našeho hudebního archivu. A před námi další dvě obrovská jména. DJ z Drážďan, Purple Disco Machine a taky švédský nejtemnější pop export, jak kdysi časopis Rolling Stone nazval produkci Tovlou. Ta se po 4 letech vrací a chystá nové album Estras. V prvním tracku s chutí vyzkouší kvality vaší repro soustavy. Tady je I'm Your Girl, right? Tovlou.
1: Hot Zone a Petr Jungmann.

0: Pamatujete na písničku First Time? Klasika 80. let. Zpívala je Robin Beck a tohle byla Robin Beck model 2026. Je jí 1,70 a má z Brusu nové album Living Proof. Titulní song dnes poprvé na Praze. I tuhle kapelu dobře znáte, i z našeho vysílání The All American Rejects. I oni se přihlásili novou deskou Sandbox. Dáme si nejnovější single King Kong. A další novinky, jako obvykle, zase za týden ve středu po 9. Budu se těšit a díky, že jste tady dneska byli se mnou.
1: Hot Zone, každou středu po 9.

0: je 22 hodin. Karlín a okolní pražské městské části bude od dubna 2028 chránit před povodněmi nová podzemní retenční nádrž. Pražská policie zadržela falešného přepravce, podezřelého ze znásilnění dívky a hledá další jeho možné oběti. Soud podruhé zamítl žalobu bývalého děkana Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka kvůli jeho odvolání z funkce. A zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů. Ráno a večer místy i skoro jasno, výjimečně může i zapršet.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hlavní město staví další část protipovodňové ochrany v pražském Karlíně. U Rohanského nábřeží dělníci budují za víc než 360 milionů korun druhou podzemní retenční nádrž s objemem 6 000 metrů krychlových. Chránit by měla okolní městské části při přívalových deštích a povodních. Pokračuje náměstek primátora Michal Hroza, stop 09.
2: Chrání nejenom před tak velkými povodněmi, jako byly v roce 2002 nebo 2013, chrání nás i před přívalovými dešti a v roce 2024 tady byla pochytána ta znečištěná voda, která díky tomu mohla být přečištěna a pak teprve vypuštěna do Vltavy a nedostala se znečištěná do Vltavy.
0: Pražští kriminalisté zadrželi 44-letého muže, kterého podezírají ze znásilnění 21-leté dívky. V případě odsouzení mu hrozí až 10 let vězení. Pachatel se podle policie vydával z řidiče smluvního přepravce. Dívky, které k němu na konci dubna nasedly do auta, údajně osahával a jednu brutálně znásilnil. Pokračuje pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.
3: Kriminalisté prosí všechny ženy, které mají negativní zkušenost s tímto mužem, aby se nám ozvali na linku 158. Muž jezdil ve vozidle Škoda Octavia šedé barvy a v současné chvíli je nejen zadržený, ale taktéž je vazebně stíhaný.
0: Městský soud v Praze dnes znovu zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslava Ševčíka, kterou se bránil odvolání z funkce. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Miroslav Ševčík novinářům řekl, že to udělá. Pražský městský soud se jeho odvoláním z funkce děkana zabýval podruhé. Poprvé žalobu zamítl, brněnský soud mu je ale vrátil k novému projednání. Snížení počtu amerických vojáků v Evropě neohrozí obranné plány NATO, uvedl to šéf aliance Mark Rutte. Snižování bude podle něj postupné. Zároveň řekl, že by se NATO nemělo příliš spoléhat na jednoho silného spojence. Washington se chystá například snížit počet vojáků v Německu ze 35 na 30 tisíc. Spojené státy dnes zároveň oznámily, že zmenší i objem vojenských sil, které by v případě krize evropským členům aliance poskytly. Svůj plán chce Washington spojencům oznámit tento pátek. Čeští hokejisté ve skupině světového šampionátu ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve svém čtvrtém vystoupení porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Získali tak první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Není ale jisté, jestli si je Slezané zahrají, protože čelí podezření z korupce. Večer a v noci bude v Praze polojasno až oblačno. Zpočátku se ještě místy mohou objevit přeháňky kránu až skoro jasno. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Jen výjimečně se mohou během dne tvořit přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: pár minut od rušného centra Prahy existuje místo, kde je najednou úplné ticho. O zahradě Ztracenka na pražském Albertově moc lidí neví a možná proto byste sem měli zajít. Odměnou vám bude překrásný výhled na Podskalí a nedaleký Vyšehrad. Původně sloužila zahrada jako sad a vinice a v období socialismu fungovala taky jako dětské hřiště. Dnes díky rekonstrukci připomíná zahradu italského typu. Tvoří ji totiž cihlové terasovité zítky, které můžete znát ze zahrad pod Pražským hradem. Praha je nej. Rádio
1: Praha. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
2: Praha žije.
3: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
2: Praha žije.
3: Simple Minds. Life in the City of Angels.
2: Simple Minds.
3: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds.
2: Simple Minds.
3: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
2: Na Praze.
1: Praha žije.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha teď už s Lenkou Vahalovou a mým hostem tentokrát bude umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Jaké české a zahraniční hvězdy letos dorazí na festival? Na koho se můžeme těšit v rámci Melting Potu a jak se Filip Košťálek cítí v nové roli uměleckého ředitele po Zlatce Holušové? Tak nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je Filip Košťálek. Já vás zdravím po roce opět.
2: Dobrý den.
1: A naše dnešní téma Colors of Ostrava a vy jste tento rok poprvé, a teď doufám, že to řeknu správně, umělecký a kreativní ředitel. Nově.
2: Je to tak, zejména umělecký ředitel.
1: Po Zlatce Holušové. Tak jak se cítíte v nové roli?
2: Já se cítím skvěle, je to, vždycky říkám, víc práce, víc odpovědnosti, jinak vlastně všechno zůstalo při starém. To nejdůležitější je, že ten festival stále připravuje stejný tým a festival je týmová disciplina. Samozřejmě je to o tom nastavovat vize, strategie, přivést ty hvězdy, které chtějí návštěvníci vidět, ale mám radost, že mám k tomu kruce skvělé kolegy.
1: Já jsem si říkala, jakou jste třeba prošel změnou, a tak jsem si představovala, jestli teď lítáte první třídou a máte ke snídaní kaviár?
2: Ne, vůbec ne. Naopak bych řekl, že no, opravdu jako pracuji více, ale zároveň to mnohem ještě taky jako možná o něco více naplňuje.
1: My jsme se o tom bavili i před rokem, ale potom už v rámci toho samotného festivalu, ten letos je 15. až 18. července, tak tam už malinko vydechnete, anebo tam je to ten největší hype?
2: Já mám trochu jinou sinusoidu práce než kolegové, protože pro mě ten největší hype je právě od září do prosince ledna, kdy se schání kompletní program a ty největší hvězdy na festival. A potom v tom dubnu, květnu se mi to trošku jako zlehčuje a zatímco celý tým maká na plné obrátky a ty kola už se točí naplno, tak já si můžu trošku oddechnout, ale potom samozřejmě, když už nastává to festivalové období červen, červenec, tak to už všichni příliš nespí a věnují se naplno festivalu.
1: Ale když se děje nějaký zásadní průšvih v dni konání festivalu nebo v tom období, tak volají asi vám.
2: Jasně, jsem jeden z těch lidí, který tady tohle musí řešit, ale zároveň je nás víc, protože se všechny ty případné problémy dějí v okamžicích a je potřeba na to mít víc čistý hlav.
1: Takže jste současně krizový manažer v tu chvíli.
2: Občas ano.
1: A teď rovnou ty hvězdy. Vypíchnu pár, vy mě doplníte. 21 Pilots, Teddy Swims, Moby, mimochodem všechny hrajeme na Rádiu Praha. Takže jak bylo těžké získat zrovna tuhle trojku, která bych řekla, že je takovým topem letos?
2: Vše to trvalo roky a roky práce. 21 Pilots, ty máme i díky toho, že u nás hráli před 4 lety. Teď se vrací s novým albem a při jednáních s agentem jasně zaznělo, že se k nám vrací, protože jim u nás bylo dobře, líbilo se jim technická zázemí, publikum a tak dále, takže budou mít novou show, bude to velké, tak jak jsme u nich zvyklí. U Mobyho, který vystoupí v pátek, to bylo opravdu o 6, možná 8 letech práce, kdy jsme každých pár měsíců psali, kontaktovali agenta, jestli už konečně ten Moby nevyráží na tour. No a nakonec nám tak mimo děk před rokem a půl řekl, jo, teď už by to šlo a pozor, nepojede jako DJ, ale s celou kapelou. Mm-hmm. A takže se do Česka vrací po 17 letech. Je to opravdu dlouho a uvidíme ho v plné parádě se spoustou muzikantů na pódiu. No a tedy Swims, to je vlastně nejnovější hvězda v tom veřejném prostoru. O tom jsme začali snít zhruba před 2 lety, když jsme jeli na konferenci do Londýna, tak doslova hrál všude. Od nákupních center, přes letiště, přes taxíky. Jsme si říkali, toho musíme mít. Nepovedlo se to loni, povedlo se to až letos, kdy vyráží na evropské turné a potom, co jsem viděl právě na Coachelle v Americe, kde vlastně kapely vždy vytáhnou to nejlepší, co mají v záloze, tak ten jeho hlas je skvostný a ta show ještě lepší.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Filip Košťálek a já jsem vypíchla ty pro mě hlavní hvězdy 21 Pilots, tedy Swims a Moby, ti budou tedy na letošním festivalu Colors of Ostrava. Ale za vás, koho byste z těch zahraničních hvězd vypíchl? Klidně i ty méně známá jména.
2: Rozhodně je to projekt Tomora, protože jsme první český festival a jeden z mála festivalů na světě, který tenhle projekt přivítá. Je to projekt norské zpěvačky Aurory, ta už k nám teda přijede po třetí, která, a ta se spojila s vlastně o generaci, možná o dvě generace starším Tomem Rowlandsem z Chemical Brothers. Udělali spolu album a vyráží na první společné tour, takže to pro hudební fanoušky bude ještě o to větší svátek. No a potom rozhodně Audrey Nuna. Tu lidé můžou hrát, znát z uskupení Huntrix, nebo taky z filmu K-pop Demon Hunters, lovkyně démonů. K-pop pobláznili to naprosto snad všechny po celém světě, zejména o tom své budou vědět rodiče menších dětí. A tahle představitelka Miri, což je jedna z těch tří postav v lovkyni démonů, tak právě přijde k nám na Colors.
1: Vím, že posluchači a diváci často mají rádi ty specifické požadavky těch kapel. Je tam letos něco specifického?
2: Letos nás, co týče požadavku, příliš nic nepřekvapuje až na to, jak velké a objemné jsou ty tour parties, ty skupiny, které doprovázejí umělce. Třeba se zpěvačkou Lord přijede 70 lidí a na pódiu jich bude zhruba možná 8, možná 9. Takže je to velký ansábl od maskérů, techniků, řidičů. Uvidíme, kdo všechno v té partě bude. A to je zatím jeden z prvních požadavků, který máme. Takže uvidíme, jak ty ostatní kapely budou se možná přeskakovat v rámci té početnosti tady té touring party.
1: Já vím, že jsem se ptala i loni v rámci našeho rozhovoru, ale vy jako ředitel máte prostor si některou z těch kapel poslechnout nebo opravdu pobíháte?
2: Já se snažím pobíhat po festivalu, abych to viděl co nejvíc, protože mě samozřejmě nezajímá až tak ten koncert samotný, protože ten jsem většinou viděl, ale zajímá mě, jak na to reaguje naše publikum, jestli je tam hodně lidí, málo lidí, jestli odchází, nebo jestli naopak přichází a jakou to má dynamiku u nás, protože každý ten koncert je jedinečný.
1: A znamená to, když jsme se bavili o těch zahraničních hvězdách, že v tuhle chvíli třeba už plánujete, dejme tomu, rok 2030 a máte zhruba představu, kdo třeba přijede?
2: Takhle daleko nevidíme. Takhle daleko nevidí ani samotné kapely. Možná často neví ani, jestli budou spolu ještě. Ale většinou ty domluvy probíhají rok a půl dopředu, takže v těchto dnech už řešíme rozhodně rok 2027.

0: šampionkou je Olivia Rodrigo. BB Rexa a Faithless jsou dvojkou. Tame Impala, Jenny, Drákula, číslo 3. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazený. To je náš čár. Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání

0: Lenky Váhalové.
1: Lenky Váhalové. Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou ve studiu je Filip Košťálek, naše dnešní téma Colors of Ostrava a určitě bychom měli zmínit i české interprety. Barbara Kanizová, Bert and Friends, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová a tak dále a tak dále. Mimochodem nalákám, Barbara Kanizová bude brzo naším hostem, takže Colorsy probereme určitě i s ní.
2: Ostravačka.
1: Ostravačka. Nicméně já věřím, že nápor českých kapel a českých interpretů je veliký. Píšou vám, máte v mailové schránce nabídky každý rok?
2: Píšou nám každý rok. Letos jsme udělali už tradičně open call, protože máme ještě takovou malou scénu Red Stage pro nové talenty, mladé kapely. A letos se nám přihlásilo přes 500 kapel, ze kterých musíme teda vybrat 16, takže těžká disciplína. Ale samozřejmě Colors of Ostrava znamenají stále i velkou hodnotu pro ty etablované interprety. A my se snažíme k tomu přistupovat tím stylem, aby podpořili kapely, které vydávají nové album, opravdu jejich kariéra se razantně proměňuje k lepšímu a tak podobně, takže mám radost, že fakt k nám přijíždějí jak ty nejnovější objevy, tak stálice typu Mirai, IMT Smile a podobně.
1: Takže vy sledujete, jak ta kapela v ten daný rok je aktivní a když vydává desku nebo chystá něco velkého, tak je to i důvod vzít jí na festival.
2: Je to tak, protože český rybníček je malý a potřebujeme nějaký filtr, ten filtr je ta aktuálnost, trendovost.
1: Takže je to nějaký malý návod pro kapely, že ideálně třeba v květnu, v červnu něco vydat, aby
2: rozhodně
1: mohli jet na Colorsy.
2: Ještě navíc máme rádi speciální projekty, takže právě třeba Lenka Dusilová slaví 50 let, bude mít speciální koncert. Václav Havelka vystoupí s Elpidou, což je sbor seniorů, zase speciální show a i spousta kapel, ať už je to právě třeba Mirai nebo Nobody Listen, chystají speciální sety a stage designy, aby to bylo jiné než na jiných akcích.
1: Máte představu, kolik kapel je v České republice?
2: Vůbec ne, říká se, co Čech, co muzikant, takže jich bude hodně.
1: Určitě několik tisíc, jak těch známých, samozřejmě známých je pár desítek, ale i těch méně známých, ale proč na vašem festivalu je místo takzvaně jenom pro těch 16?
2: My jsme primárně mezinárodní hudební festival a když to vysvětluji kapelám, tak vždy říkám, že oni nejsou v konkurenci českých kapel, ale v konkurenci toho světového zážitku. Takže my vybíráme opravdu ty, kteří dokážou uspět v tady téhle velké světové konkurenci. No a zároveň naše scény jsou poměrně velké. I tady tahle malá scéna má kapacitu třeba 2000 lidí a není úplně nezvyklé, že by třeba kapela byla opravdu zaměřená jako na klubové koncerty a ne pro každého je tady tohle openerové velké pódium, ale samozřejmě je to těžké, ještě navíc, když v Česku se všichni známe a na Colors velmi rádi podporujeme nové, mladé, dravé talenty, ale bohužel nemáme prostě prostor na všechny.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je stále můj host Filip Košťálek. A teď určitě Melting Pot. Tam je spousta zajímavých hostů. Jeden mě zaujal František, nebo zaujal mě všichni, ale jeden výjimečně František Nobloch, protože byl nedávno mým hostem a ten se zabývá tématem longevity, dlouhověkostí. A vím, že když jsme se spolu bavili, takže Colors of Ostrava také myslí na ty celospolečenské témata. Tak jaké je to současné téma, které tam chcete vyzdvihnout?
3: Těch témat je více, je to jak zmíněné longevity, tak taky vztahy, které budeme s Honzou Vojtkem řešit asi ve třech, ve čtyřech slotech, ale pak samozřejmě AI a to, jaká bude role člověka ve světě, kterému bude vládnout umělá inteligence, nebo třeba mezinárodní vztahy, čím dál tím víc se nám ten svět proměňuje a myslím, že je super se o tom bavit s lidmi, kteří tím žijou každý den. Andreas Papadopoulos pro nás připravil sérii debat, ať už s Jakubem Santo a s dalšími. Přijde taky Miroslav Bart a Nina Špitálníková, zase bude mluvit o Koreji. Takže jsou to témata, která nás provází vlastně denně. A na Melting Potu můžeme nejenom poslouchat ty skvělé debaty a chytré lidi, ale zároveň se ptát, bavit se společně a slyšet různé názory.
2: A za umělou inteligenci je tam Sára Polak, pokud si správně pamatuju. A na tuhle část programu máte trochu čas?
3: Tam je to mnohem horší než u hudby, protože u těch přednášek je potřeba zůstat. Tam člověk nezíská žádný pocit ze 3 minut, ale musí zůstat celou dobu. A o to víc jsem nadšený, když vidím návštěvníky přicházet už v 11 dopoledne, jak zaplují na ty diskuzní scény a stráví tam často celý den. Některým stačí jít potom jenom na jeden koncert a domů, aby zase ráno byli fresh na další přednášky. A z toho mám vždycky velkou radost. Bohužel já se musím podívat leda tak v záznamu.
2: Festival Colors of Ostrava podporuje i Česká televize, Český rozhlas, bude i letos Airstream přímo na místě.
3: Bude Airstream a řešíme i zajímavé hosty do vysílání. No a Český rozhlas bude mít také své pořady právě v rámci Melting Potu, ať už je to Vinohradská 12, Buchty a tak podobně.
2: A teď taková lehce kontroverzní otázka, protože ten festival je už řadu let ve Vítkovicích a tam se zvažuje, že se ten prostor vyklidí a developeři začnou stavět. Tak v jaké je to fázi? A co budete dělat, pokud už tam nebudete moci být?
3: Jasně. On se nám, ten areál proměňuje od toho roku 2012, kdy jsme v podstatě z džungle začali budovat festivalový areál, tak dneska už ten areál vypadá úplně jinak, přibývají tam nové budovy pod taktovkou Leskota a spoustu dalších věcí se v něm děje. My jsme zpěti s Ostravou, v Ostravě vždycky budem. Vím, že ještě to bude znamenat pár let, než vůbec dojde k té k nové výstavbě. A co bude potom, uvidíme, věnujeme se tomu, ale já chci říct to, že z Ostravy nezmizíme, naopak zase budeme hledat to, aby ten zážitek byl zase ještě jiný, úspěšnější.
2: Ale je tam možnost, že se třeba ta fáze té výstavby ještě posune. Není nic definitivního.
3: To se uvidí, to není úplně na nás, je to samozřejmě na developerech a já jsem zastánce toho, že město se má posouvat, má se proměňovat. Je to vlastně běžný fakt, že v momentě, kdy existuje brownfield a dokáže ho nějakým způsobem zútulňovat kultura nebo vzdělávání, tak dřív nebo později se začne proměňovat v obytnou zónu a vidíme to ve všech světových metropolích. Takže nemyslím si, že Ostrava bude výjimkou, ale naopak je to výzva hledat nové věci a pomoct zase novému místu.
2: Ale tak jako tak, prostě v Ostravě, maximálně v blízkém okolí, ten festival zůstane za každou cenu.
3: Jsme Colors of Ostrava.
2: To byste museli měnit název, to je pravda. Každopádně, na co si často třeba diváci nebo návštěvníci festivalu stěžují, je ubytování. Toho je stále nedostatek. Máte nějaký tip?
3: Samozřejmě kempy jsou stále k dostání, ale chápu, že to není pro všechny, byť je třeba jsme dali do prodeje i nové stany, které jsou takové ty glamour stany, ve kterých už máte madraci a mnohem luxusnější pobyt, ale já bych řekl, že už to je téma stále menší, spíš pracujeme na osvětě, na tom, že Do Ostravy se za 15 minut dá dostat z Havířova, z Frýdku Místku, z všech přilehlých malých měst, kde těch kapacit je dostatek, takže nemyslím si, že by to bylo tak tristní.
2: Já jsem jeden čas jezdila i z Čeladne, z Beskyd.
3: No, takže... A tam je krásně, dá se to spojit dopoledne na hory, odpoledne na festival, takže je to spíš o tom, že když nám někdo přijíždí mimo kraj, tak musí trošku zapátrat a vědět, že opravdu to spojení, třeba letos i Střince řešíme přidané vlaky a je to velmi jednoduché do pár minut. V rámci Prahy by to bylo vlastně pořád ve městě.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Stále posloucháte Rádio Praha, od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová a také můj dnešní host, což je Filip Košťálek. A my jsme probrali ty zahraniční hvězdy, české hvězdy, samozřejmě Melting Pot, ale Colors of Ostrava, to není jenom muzika, ale je tam i spousta dalších aktivit. Vím, že tam je stage pro děti a tak dále. Tak na co dalšího lákáte návštěvníky?
2: Je to tak, máme Family Park, kde máme dvě scény pro děti, workshopy, hry, ale taky koncerty, třeba Kašpárek v rohlíku, Pokáč se svým novým dětským albem. To mě velmi baví, protože každý rok přivítáme víc než 3000 dětí a opravdu je to rodinný festival, kde se všichni cítí bezpečně, můžou si to užít. Rodiče většinou nás proklínají, protože musí vzít ty děti, že je to super i pro ně, ale slýchávám to, že je to tak, že dva dny stráví s dětma, dva dny sami. No a potom samozřejmě divadla, letos Huse na provázku, Klicperovo divadlo, ale taky Bezruči s Baníčkem, ale.
1: Takže... A opět v Gongu?
2: Opět v Gongu na velké scéně, unikátní zážitek, už běží rezervace, takže pokud se tam posluchači chtějí dostat, tak doporučuji zakoupit rezervaci, aby měli to místo pro sebe. Projekce s Karlovarským filmovým festivalem, většinou to bývají takové ty první reprízy v Česku po Karlovarském filmovém festivalu. Je toho spousta a i naši partneři chystají spousty aktivací, do kterých lidé můžou zaplout, odpočinout si, klademe důraz na to právě, aby spíš to byly čilovější aktivity. Například Airstream Českého rozhlasu je příkladem, kdy nejenom, že si odpočinou ti návštěvníci, ale taky si poslechnou ještě něco navíc.
1: A je pravda, že v době konání festivalu se Praha přesouvá do Ostravy?
2: Já myslím, že celé Česko se přesouvá do Ostravy a taky kousek Polska a Slovenska. A my jsme za to strašně rádi, protože k nám jezdí návštěvníci napříč, ať už jsou to fanoušci hudby, fanoušci filmu, fanoušci divadla, ale taky biznismeni. To, co se děje na pozadí festivalu, z toho mám velkou radost, protože tou naší rolí je nejenom bavit, ale i ukázat, že kultura má své místo k tomu, aby společnost byla úspěšnější, bohatší jako celek a taky otevřenější.
1: A říká se, že v Ostravě klesne kriminalita, to jsme se bavili i minule.
2: Je to tak, já doufám, že to stále pravda, ale určitě jo. A mám rád, že ta Ostrava se během festivalu naprosto promění, ožívají restaurace a vlastně ožívají i lidé, protože najednou je to jiné, světové.

0: Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je stále Filip Košťálek a teď mám trošku producentskou otázku. Dá se ten festival zaplatit primárně z lístků, anebo je nutné to doplnit partnery?
2: Ne, z lístků se takhle velký festival už zaplatit nedá. Náš rozpočet obrat je nějakých 300 milionů korun za rok. Je to tým lidí, kteří ten festival chystají, kapely drahnou každý rok o 100 000 euro. Takže jsou to samozřejmě lístky, je to to, co se vypije a sní na festivalu, no a pak partneři. My máme radost, že se těšíme velké přízni partnerů, dokážeme vždy najít tu hranici toho, jak si vzájemně pomoci a bez nich by to rozhodně nešlo.
1: A ozývají se vám partneři sami, že chtějí být součástí tohohle eventu, anebo musíte hledat i vy sami?
2: Partneři se sami ozývají, mám z toho radost, ale zároveň je to vždy dialog, protože i my se snažíme hledat partnery, kteří třeba mají možnost přinést něco nového na festival a naopak my se snažíme přinést něco nového těm partnerům.
1: A v čem je specifická VIP vstupenka? Co přináší divákům a posluchačům?
2: VIP vstupenka přináší ještě nový rozměr komfortu, takže jsou to třeba kamenné záchody, což po 4 dní festivalu ocení spousta lidí. Je to výhled na hlavní stage, je to speciální bar, speciální občerstvení a samozřejmě taky možnost potkat se často třeba právě s vystupujícími, protože všichni naši umělci a speakři mají vstup do VIP zóny.
1: A na úplný závěr, Kovářová kobyla chodí nebo nechodí bosa? A myslím to tak, jestli máte čas ještě během roku si jen tak zajet někam na festival, ale opravdu jako divák, ne jako promotér.
2: To je dobrá otázka. Asi bych to neuměl. Asi bych neuměl si jen tak užít
1: festival.
2: Vždycky
1: pracujete.
2: Vždycky pracuji. Mm. Vlastně, když si naladím Český rozhlas a poslouchám hudbu, tak já vlastně pracuji.
1: Takže posloucháte, jestli je to třeba kapela, která by se vám na další ročník hodila?
2: Je to tak.
1: Stage.
2: A když ji neznám, tak ji hned hledám. A když ležím na pláži a běží taková ta hudba v pozadí, tak mi první 3 dny na dovolené běží hlavou, kolik ta kapela stojí a jestli ji můžeme mít. Ale pak se vždycky vylečím.
1: Já jsem to z vás minule nedostala, ale jaká je ta nejdražší kapela, kterou jste kdy zaplatili?
2: Stává se pravidlem, že je to vždy kapela z toho posledního ročníku.
1: No a ta částka?
2: To nemůžu říct, ale globálně můžu říct, že dneska už headlineři vlastně stojí až někde k 1 milionu euro.
1: A je nějaký interpret na světě, na kterého prostě víte, že nedosáhnete?
2: Je jich spousta, ať už zmíníme Taylor Swift a všechny tady tyhle hvězdy, které vyprodávají obrovské stadiony, letiště, tak na ty už nedosáhneme, protože těm se nevyplatí už přijet na festival.
1: A jestli tam úplně jednoduše nedají vám nějakou slevu?
2: Tam už bohužel to nefunguje takhle.
1: Že by si zamilovali ten kraj nebo to místo a přijeli, protože je to baví ten festival.
2: Bohužel mám pocit, že už na téhle úrovni je to hodně biznis a je potřeba si uvědomit, že ty kapely neživí jenom sebe, nebo nejužší tým, ale často to jsou stovky lidí, kteří za nima stojí, takže bohužel si nemůžou dovolit vyjet jen tak na tour a zadotovat to ze svého.
1: Ale podle Guardian jste jeden z nejlepších festivalů na světě, je to tak?
2: Je to tak, dokonce už po 4. po sobě jsme byli ohodnoceni jako top 10 největších evropských festivalů, ale to nic nemění na té ekonomice. Samozřejmě existují kapely, které jezdí na festival, existují kapely, které jezdí na stadiony a my se vždy snažíme přivést to nejlepší, co je v tom daném ročníku možné.
1: Ale chci tím říct, že když oslovujete ty kapely, tak nejste úplně neznámý pro ně.
2: Je to tak, dneska už je to o tom, že často se nám ozývají i kapely, ačkoví headlineři, že by chtěli hrát v Ostravě. Což je úžasné, protože člověk si přečte v tom předmětu e-mailu to velké zvučné jméno a pak my bychom teda k vám rádi přijeli. Samozřejmě s tím souvisí finanční nabídka a všechno ostatní, ale už nemáme problém s tím, že by se s náma svět nebavil. Hmm. Právě naopak chtí být kámoši a to je super.
1: Se mnou byl Filip Košťálek a zveme na festival Colors of Ostrava. Moc vám děkuju.
2: Moc díky a těším se na vás v Ostravě.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha. Hit týdne.
4: Číslo 1.

0: budete dělat v sobotu, pane politologu?
1: Nevím.
0: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
1: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
0: Kati, diktátoři z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Britský ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting chce kandidovat na lídra labouristické strany.
3: A nahradit na pozici neoblíbeného premiéra Keira Starmera.
4: Jsou zde i další vyzývatele a větší soupeři pro Keira Starmera.
5: Keir Starmer is now under even more pressure to go.
6: Popularita 63-letého Starmera v posledních týdnech prudce klesá.
7: Keir Starmer znovu odmítl odstoupit a plánuje reformy.
0: Poura, puč, revolta, povstání. Opravdu je s britským premiérem tak zle? Proč jsou labouristé v krizi a kdo všechno by mohl Keira Starmera nahradit? Ptám se na to Moniky Brusenbauch-Majslové, politoložky z Masarykovy univerzity a první Češky v Britské akademii sociálních věd. Dnes je středa, 20. května. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
8: Krásný, dobrý den z Brna.
0: Tak řekněte, chystá se ve Velké Británii teď puč nebo vzpoura, jak tomu říkají Politico a The Economist?
8: Dosti možné ano, byť se nejedná o puč v nějakém latinsko-americkém stylu, je to prostě skrz naskrz britská záležitost, které jsme ale byli za posledních 10 let svědky vícekrát, než by nám bylo milo. Opět vidíme vlastně ztrátu premiérské autority uvnitř vlastní parlamentní většiny a stává se z toho vlastně takový trošku nešťastný rituál. Keir Starmer je 6. britským premiérem za posledních 10 let, což je prostě šílené. Británie se vlastně stává symbolem politické nestability. Slýcháváme přirovnání k Itálii, Řecku.
0: Nebo k fotbalové Chelsea, tam se střídají trenéři podobně často.
8: Ano. Ano, ano. A ono vlastně navenek to vypadá všechno jako zdvořilé, klasicky britsky, ale uvnitř je to velmi tvrdé. Chvíli, kdy začnou padat takové ty pasivně agresivní věty typu premiér by měl zvážit svou pozici nebo je třeba dbát na zájem strany, tak vlastně je to často jazyk, kterým se ve Westminsteru prostě oznamuje politická poprava.
0: Hlavním vyzývatelem nebo jedním z těch hlavních, ten rezignoval teď před pár dny jako ministr zdravotnictví, prohlašuje, že chce být novým lídrem ve Streeting. Jak často se teď jeho jméno skloňuje ve Velké Británii?
8: Velmi často. Určitě je to dnes jedno z nejskloňovanějších men britské politiky, protože udělal přesně ten typ roku, který se v Londýně čte jako startovací pistole, prostě rezignoval z vlády a vlastně oznámil, že chce kandidovat na lídra labouristické strany.
9: We need a proper contest with the best candidates on the field and I'll be standing.
0: On je poměrně velmi mladý, je mu lehce přes 40, přesto má za sebou velmi už dlouhou a slušnou politickou kariéru, léta byl stínovým ministrem, v parlamentu zasedá skutečně celou dekádu. Je to i tedy známé jméno ve Velké Británii.
8: We have a responsibility to be the change that people want to see. Ano, jak říkáte, on je vlastně 43, takže je to politik, který je pořád ještě relativně mladý, relativně svěží, ale rozhodně ne vlastně žádný zelenáč. On měl na starost jeden z nejtěžších rezortů, dostal asi jako nejnevděčnější úkol v britské politice reformovat NHS, vlastně to britské státní zdravotnictví, což je v Británii vlastně skoro takové náboženství, taková posvátná kráva. Všichni ho milují, všichni na ně nadávají a každý politik tvrdí, že ho zachrání. A on zároveň patří k tomu umírněnějšímu, modernizačnímu vlastně křídlu Labour, podobně jako Starmer. A to je vlastně pro Starmer nebezpečné, protože kdyby proti němu šel třeba někdo, dejme tomu z tvrdé levice, tak by mohl říct, podívejte, teď nás chtějí vrátit jako do času Jeremy Corbyna, jenže Streeting je útok zevnitř toho vlastního světa.
0: A jak vážně tu kandidaturu teda skutečně myslí? Protože on rezignoval před pár dny, to, že chce kandidovat, respektive chce vyzvat Keira Starmera, to oznámil teď o víkendu, takže je přesvědčen? Jde do toho?
8: Jako myslí vážně, no. Ona vlastně rezignace ministra zdravotnictví v takové chvíli je velmi silný politický signál. On vlastně i v tom rezignačním době se napsal, že prostě Starmer podle něj nedokáže vést Labour do příštích voleb, že tam, kde je potřeba vize, je vákuum. Ale samozřejmě on si tím velmi aktivně vytváří situaci, v níž ta jeho vlastní kandidatura začne dávat smysl. To je jako kdyby nejdřív prostě zapálíte oheň a potom řeknete, že je potřeba debata o požární bezpečnosti.
0: On dokonce přímo řekl, že labouristé v Keira Starmera ztratili důvěru, čím oni podle vás tedy přišel.
10: I think the vast majority of people do understand that we face huge challenges as a country.
11: Já jsem se díval na The Economist, už ho tady cituji po několikáté, ten tvrdí, že sliboval Keir Starmer postavit se populismu, ale žalostně selhal. V čem?
10: And there's a very difficult international situation that we face. They know that.
12: Ten posun je vážně jako gigantický. Vlastně ještě nedávno byl mužem, který Labour vrátil k moci a teď se stal pro část strany mužem, který může Labour o tu moc připravit. Jedním z těch důvodů vlastně je to, že přestal působit jako vítěz. On začal působit jako správce úpadku. Ty volby v roce 2024 vyhrál drtivě, ale ten problém byl od začátku v tom, že to nadšení pro něj bylo slabší než odpor ke konzervativcům. Lidé totiž nehlasovali jako vždycky pro nějaký velký stármorovský sen, ale spíš pro konec konzervativního chaosu. No a rozmáhá se prostě pocit, že vláda nedokáže plnit sliby, což je samozřejmě dáno i tím, že to slíbila strašně moc.
11: A pak taky narazila teďka v těch lokálních volbách, mluvila jste o tom landslidovém vítězství v roce 2024, tak teď to byl skutečně propad, že?
12: Jo, byl. No, ty volby byly nesmírně důležité. Ono šlo o první moment od těch parlamentních voleb, kdy Británie fakt testovala sílu a životaschopnost té Starmerově obrovské výhry vlastně z roku 2024. Politicky šlo de facto o referendum o tom dvouletém působení Starmerovy vlády a dopadlo pro Labour opravdu ošklivě. Přišla o více než polovinu mandátu, které obhajovali, ztratila jich téměř 15, ztratila desítky radnic. A navíc ty volby ukázaly, že Labour krvácí na více stran najednou. Vlastně už nemá jisté bašty. Třeba Wales býval vlastně 100 let skoro automaticky labouristický a najednou tam strana masivně ztrácí. Nebo třeba Redwall, takový tradičně dělnické regiony na severu Anglie, se dál posouvají k Farageovi. Ve Skotsku dál dominuje SNP a dokonce třeba i progresivní Londýn, který měl být pro Labour bezpečný, tak začíná vlastně ve větší míře koketovat se zelenými. A vlastně Starmerovi se najednou rozpadá ta podpora úplně všude najednou a je prostě v kleštích, zprava tlačí reform, zleva zelení, uprostřed zůstává jeho strana bez nějaké jasné identity.
11: Takže to vypadá, jako kdyby centristé prostě nesplnili, co slíbili a neměli vizi dál, jsou tu stále vysoké daně, nízký růst, tlak na velké výdaje a do toho prostě ty nesplněné sliby něco s tím dělat?
12: Ano, fakt se jako mluví vlastně o existenční krizi Labour, kterou dost možná ani vlastně změna v tom vedení jako nevyřeší.
11: No a počkejte, do toho ještě přichází jedna informace, respektive to není nic nového, ale možná, a ptám se na to, to taky mohlo mít vliv na to, že Starmer upadl v nemilost. Jakou nevoli u Labouristů vyvolal ten jeho, můžeme říct, přešlap při výběru Mendelsona za velvyslance ve Spojených státech, protože to jméno posluchači a posluchačky Vinohradské 12 dobře znají, provalily se ty jeho blízké vztahy se sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem. Starmer ho pak následně loni odvolal, ale byla to chyba, uznal to on sám.
12: Jo, to jako vyvolalo prostě ohromnou nevoli. Byla to rána přímo jako na solár. Navíc vláda v tom všem vlastně působila a to je hodně podstatné, jako by buď nevěděla dost, nebo vědět třeba nechtěla. A jak říkáte, Starmer později připustil, že šlo o špatný úsudek, ale ta škoda byla napáchana. Navíc vlastně ne všechno už bylo otajněno, chystá se zveřejnění dalších dokumentů, takže ta kauza jako taková vlastně ještě není u konce.
11: A píše se o ní ve Velké Británii tedy stále a patří to teda mezi ty zásadní aspekty, proč Keir Starmer teď, jeho popularita klesá, protože klesá.
12: Klesá a určitě to roli hrálo a hraje.
11: A klesá jeho popularita i kvůli vysokým cenám ve Velké Británii. Já už jsem trošku nakousl tu ekonomickou situaci. Inflace se drží nad 3%. Musíme taky říct, že výnosy dluhopisů Spojeného království rapidně rostou, jsou nejvyšší ve skupině G7 a Westminster čelí jejich masivnímu výprodeji. To je něco, na co asi Britové nemohou být úplně pyšní, ne?
12: Určitě vysoké ceny, inflace, to Starmer taky ničí. Ne možná jako dramaticky ve smyslu nějak jednoho skandálu, ale opravdu pomalu, vytrvale, navíc vlastně podle prognóz má dál růst. Ono, když máte velmi drahý nájem, drahé energie, drahé potraviny, tak vás jako moc neuklidní, že premiér působí seriózněji než Boris Johnson a lidi mají prostě pocit, že ten systém funguje spíš pro někoho jiného a v takové atmosféře je každý premiér vinen už jen tím, že je prostě premiér.
11: A jak tvrdě mimochodem na britskou ekonomiku dopadl ten americký útok na Irán, respektive ten útok americko-izraelské koalice a blokáda Hormuzského průlivu, která pochopitelně ovlivnila mezinárodní obchod po celé

0: trigger, spouštěč, ne příčina. Opravdu k té jeho krizi se schylovalo vlastně od chvíle, kdy se ukázalo, že ta většina z toho roku 24 není dostatečně stabilní. Ten jeho volební triumf byl jako široký, ale v zásadě mělký.
1: Starmluv vyzývatel, a to je další věc, ke které se chci dostat, Streeting, už jsme ho tady jmenovali, mimo jiné teď řekl, že byla katastrofa, když Velká Británie odešla z Evropské unie. Ono to trochu naráží na tu ekonomickou situaci, kterou tu taky zmiňujeme. Probublává tenhle ten názor v britské společnosti teď možná stále častěji, nebo je to nějaké ojedinělé zvolání?
0: Určitě probublává, ale tak jako opatrně. Určitě Británie jako dnes není ve fázi vraťme se zítra do EU. Je spíše ve fázi nějakého tichého vystřízlivění. Ta nálada ve společnosti je taková velmi zvláštní. Čím dál víc lidí si myslí, že Brexit dopadl špatně, ale zároveň nechcou znovu otevírat tu pandořinu skřínku. Panuje tam vlastně nějaká obří únava z toho, Britové jsou Brexitem otrávení. Streeting je v tomto mnohem odvážnější než Starmer. Otevřeně vlastně mluví o budoucím návratu k užšímu vztahu s EU. Dokonce v dlouhé perspektivě o znovu připojení, byť teda teď stran toho opětovného vstupu trochu bere zpátečku. Nicméně tím znovu vytahuje tu brexitovou debatu na stůl a rozhodně posouvá hranice toho, co se dá v Labour říkat nahlas.
1: No a právě já jsem se k tomu chtěl dostat a možná jsem tu otázku měl dát víc do souvislosti a vy už jste to sama ale nakousla, totiž neříká to samé, co říkal Starmer. Jak mají Labouristé věřit Streetingovi, že dodrží to, co teď slibuje, když Starmerovi se to očividně teda za těch pár let moc nepodařilo?
0: Streeting to možná říká více nahlas, říká to takovým jako odvážnějším slovníkem. Starmer vlastně mluví o resetu, on jde do toho trošku více naplno, dokonce opravdu hovořil vlastně o tom znovu připojení, opětovném vstupu, byť jak říkám, teď už jde trošku zpátky a trošku to jako mírní, ale minimálně v té retorice byl odvážnější.
1: Kromě ekonomistů a politika jsem si přečetl taky bulvární Daily Mail. A podle něj chce Starmer sám rezignovat. Měl to už říct svým spolupracovníkům, jakou váhu těmto informacím znovu podtrhuji bulvárního deníku přikládáte.
0: Takovou jako rezervovanou bych řekla. On Daily Mail má nepochybně dobré vlastně politické kontakty, ale také rád vlastně píše tu politiku jako psychodrama. Což teda přiznejme, britská politika často je. Mnohdy až takových jako shakespearovských rozměrů. Ale zase na straně druhé vlastně Starmer sám deklaruje, že neodejde, že zůstává, takže je potřeba to brát trošku s rezervou.
1: Navíc se o tom mluví v Británii docela často, ne? Že tu a tam vždycky někdo přijde s tím, že zaslechl, že by asi měl Keir Starmer přemýšlet o tom, že by už nadále nechtěl vést nejenom Labouristy, ale vůbec britskou vládu.
0: Ano, zaznívá to z mnohých stran, máte úplnou pravdu. My job is to serve and to carry out that
1: responsibility and that's what I'll do. A jak to je teď rozložené u Labouristů, u Labour Party tedy? Jak vysokou nebo nízkou podporu Starmer ve vlastní straně má?
0: No, zatím tu podporu má dostatečně silnou na to, aby vlastně dneska v těch následujících dnech ještě přežil, ale určitě ne dostatečnou na to, aby to byla jako bezpečná situace, což je možná vlastně takový ten nejhorší mezistav. Ono objevují se informace, že zhruba stovka, asi čtvrtina poslanců chce jeho odchod. Na straně druhé nahradit vlastně úřadujícího labouristického premiéra je z toho institucionálního i politického hlediska hodně obtížné. Ta pravidla říkají, že formální výzvu může spustit kandidát s podporou 20% labouristických poslanců. Což je poměrně jako vysoké kvorum. Ono zajistit 81 poslanců, kteří se veřejně postaví Starmerovi, by nebylo snadné. Takže stojí proti němu vlastně ve Streeting, kterého jste jmenoval, kolem Andyho Burnhama se formuje potenciální alternativa. Starmera naopak drží část kabinetu, stranický aparát a poslanci, kteří se bojí, že výměna lídra prostě jen otevře dveře Farážovi.
1: Počkejte, Andy Burnham, tomu se přezdívá král ze severu, to je starosta Manchesteru. Do you want a new path which brings the country back together and makes it work for everyone? To je taky velmi známé jméno ve Velké Británii, velmi známé jméno u Labour Party. I know what I'm offering. Tak on bude spolu se Wesem Streetingem ten, který nakonec vyzve Keira Starmera taky, už se o to přihlásil.
0: Ono to označení král ze severu, mě to vždycky jako připomene hry o trůny.
1: No, přesně.
0: Když ona vlastně to je jako hra o trůny, že jo, byť ne přímo o ten jako královský. Ano, a mu se vlastně říká král ze severu, je to vlastně velmi oblíbený starosta Manchesteru, on dokázal vytvořit takovou vlastní mocenskou základnu mimo Westminster, je starostou vlastně od roku 2017 a je to politik, který se během covidu a nejen vlastně hodně stylizoval do obránce severu právě Anglie proti centrální vládě. A v té britské politice, kde ten Londýn často působí jako jakýsi vysavač pozornosti a peněz, tak je to prostě velmi silný obraz. A on se snaží dostat zpět do parlamentu přes doplňovací volby v Makerfieldu, protože bez poslaneckého mandátu on nemůže reálně aspirovat na vedení Labour. A vtipné na tom je, že normálně

0: jsou ty doplňovací volby v Británii takové jako lokální drama, prostě pro politické nerdy, ale najednou jsou z toho vlastně nejsledovanější, nejkontroverznější doplňovací volby za poslední dekády. Navíc to místo se uvolnilo tak, že tam teď schválně rezignoval John Simons, aby právě Burnhamovi umožnil kandidovat do parlamentu, a je to vlastně poprvé za více než 60 let, co byly vypsány doplňkové volby výslovně za účelem uvolnění křesla pro někoho, kdo v současné době v parlamentu nezasedá. Politiko trefně psalo, že je to celé vlastně nesmírně surrealistické, vůbec ta logika volt Labour, abychom se mohli zbavit labouristického premiéra.
1: Tak to skutečně je až jako surreální, ale on není navíc jediný. Burnham nebo West Streeting, to nejsou jediní dva, protože mluví se taky o Edu Milibandovi, to je ex-šéf labouristů, taky další známé jméno. A taky jsem zaznamenal vicepremiérka Angela Rainerová, která by taky měla mít možná teda náladu na to, že by se mohla pustit do toho souboje o labouristické předsednické křeslo. Ti už jsou taky potvrzení?
0: Potvrzení úplně nejsou. Angela Rayner, jak říkáte, vicepremiérka, ona je bývalá vicepremiérka, ona je hodně, hodně populární u levicovějších členů strany. Ona zatím teda odmítla vlastně návrat do kabinetu jako ministryně zdravotnictví, kritizuje hodně směr vlády, ale ty její ambice zatím ještě nejsou úplně jasné. Ona taky byla hodně pošpiněná kvůli daňové kauze, kvůli které vlastně minulý rok odstoupila, byť teď tedy říká, že už byla očištěna. Ed Miliband, jak zmiňujete, ten má zkušenost, intelektuální váhu, ale zase také sebou vlastně nese určité břemeno té minulosti. Každopádně mám obavu, že ať už to bude kdokoliv, tak to bude mít nesmírně obtížné. Tu stranu vlastně jen tak nespasí, jako za půl roku klidně může být ve stejné pozici jako teď Starmer. Mám pocit, že fakt být britským premiérem je v současné době jeden jako z nejtěžších a nejnevděčnějších jobů v mezinárodní politice vůbec.
1: Když se labouristé hádají, směje se Nigel Farage? To jméno už tu taky padlo. My dva jsme spolu o něm mluvili loni na podzim, pokud se nemýlím. Má větší podporu než Labour a konzervativní strana, což se nestalo prostě desítky let v britské politice, ne-li ještě déle, tak v tenhle moment on může z toho asi jenom těžit, ne?
0: Jednoznačně. Jako směje se velmi hlasitě, řekla bych, že se až zaliká, že je to taky jako ďábelský škodolibý smích. On přesně z toho chaosu prostě žije. To jeho poselství je jednoduché. Dvě staré strany selhaly a my jsme jediná skutečná změna. A samozřejmě, když se vládní strana pere sama se sebou, tak Reform vlastně nemusí ani vymýšlet kampaň. Oni to vlastně mají zadarmo.
1: Reform UK, tedy abychom dodali ten název té Farageovy partaje. A ještě jedna věc mě taky zajímá, protože jsem pozoroval to, co se dělo v Londýně v posledních dnech, a teď v posledních dnech jíme prošly dvě významné znesvářené strany, respektive pochody. Oba dva ty pochody v sobě měly extremisty zleva zprava. Necítí tedy lidé, že zastání mají hledat asi u někoho jiného než u těch velkých tradičních stran? Necítíte, že se teď vzedmula ve Velké Británii nějaká větší vlna nevole, ať už znovu říkám zleva, zprava, vůči nějakým etablovaným entitám v establishmentu?
0: Určitě, ono vlastně na spoustu lidí to působí přesně tak, jak říkáte, že vlastně ať už tam jsou konzervativci nebo Labour, tak je to ve výsledku to samé. A z toho právě těží Reform UK a další strany, protože říkají, podívejte, ať už je tam kdokoliv, pořád je to stejná mizérie, tak jediná vlastně reálná alternativa na změnu jsme my, dejte nám tu důvěru a my vám ukážeme, že prostě tu změnu umíme přinést.
1: Že se ta podpora z toho středu se vlastně dostává trošku víc do krajů.
0: Jednoznačně.
1: A konzervatisté, ty s tím něco dělají? Ty mají asi svých problémů dost teda, no, ale...
0: přesně tak. Oni mají opravdu dost starostí sami se sebou. Po těch posledních volbách před dvěma lety, tak jsou pořád velmi oslabení, vlastně identitárně, tak jako rozpolcení. Část jejich voličů jim právě utekla právě k Reform, takže ti opravdu musí nejprve taky vyřešit sami sebe nějakým způsobem.
1: Tak zpátky k té úvodní otázce. Ptal jsem se na puč nebo vzpouru nebo revoltu, nebo jakkoliv tomu budeme říkat, kdyby k ní mohlo teoreticky dojít. Zaznamenal jsem datum 18. červen, jestli to nemůže být ten den, kdyby se mohl ten boj rozpoutat, ale ptám se, nevím.
0: Ano, ty nejbližší vlastně zlomové body jsou dva. Jednak to zda vlastně ve Streeting nebo někdo jiný by dokázal sehnat potřebnou podporu těch 20% labouristických poslanců, a tím druhým přesně, jak říkáte, vlastně ten 18. červen, zda Burnham vyhraje doplňovací volby v Makerfieldu. V britských médiích se právě skloňuje červen jako to možné období vlastně akcelerace té krize. Nejčastěji se hovoří o 18. červnu, by to ještě úplně podpořeno nebylo. Nicméně on to taky nebude mít snadné, jako vůbec není jisté, že ty volby vyhraje, byť vlastně je to takové jako bezpečné Labour seat už od roku 83, ale stává se stále více kritickým. Můj odhad vlastně je, že Starmer bude bojovat On je prostě právník, institucionalista, člověk procedury. Teď do značné míry hraje o čas a vlastně bude tvrdit, že ta výměna lídra by zemi uvrhla do chaosu a bude chtít dojít do těch voleb v roce 2029. To bude, si myslím, nějakou dobu ještě hra, kterou bude hrát.
1: Dobrá, tak jo, tak moc krát díky, že jsme mohli věnovat po delší době zase čas ve Vinohradské 12 britské, velmi zajímavé britské politice. Díky, že jste to se mnou probrala.
0: Já děkuji moc krát za pozvání. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Monika Brusenbauch-Majslová, politoložka z Masarykovy univerzity, která se letos na jaře stala první Češkou v prestižní britské Akademii sociálních věd. A já jsem se jí ptal na trpký osud Keira Starmera, který se z hrdiny stává v Británii odpadlíkem. Tento víkend pokračujeme v naší speciální sérii Kati. Opět se přihlásíme v sobotu s politologem Jaroslavem Bílkem a probereme dalšího diktátora s krví na rukou. Připomínám, že všechny díly, nejen Katu, ale celé Vinohradské 12, najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.

0: věci. Štěpánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je ekonomka Tereza Nislerová za Piráty. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: K věci.
1: Vy jste kandidátka Pirátů na pražskou primátorku. Piráti jsou ve vedení Prahy 8 let. S čím chcete přijít novým?
2: Já chci navázat na to, co funguje. Piráti jsou strana zdravého rozumu. Spousta věcí se podařila. Za těch 8 let jsme nastartovali spoustu změn, zejména v dopravě. Hodně věcí se podařilo. A já bych nyní chtěla přijít s trochu obměněným týmem. Mám tam stále Zdeňka Hřiba na 10. místě. Mám tam 5 nových a 5 původních zastupitelů, ten tým jsem si mohla sestavit sama. Ráda bych navázala na to, co Piráti pro Prahu udělali a posunula ji ještě dál v dalších oblastech.
1: Co vás mrzí, co se nepodařilo?
2: Mrzí mě, že se nepodařilo fakticky navyšovat počty městských bytů například, tu obecní výstavbu, kdy podařilo se rozjet pražskou developerskou společnost, ale tím, jak jsou u nás nastavené stavební předpisy, tak to poměrně dlouho trvá, než se opravdu ty nové městské byty dostanou na trh. Mrzí mě, že se od těch 90. let ty předchozí garnitury zbavovaly, privatizovaly městské byty. Jsem ráda, že Adam Zábranský toto zastavil a opravili Piráti 3000 bytů, vrátili je zpátky vlastně k pronájmu, k lidem. Ale to je něco, co podle mě Praze chybí, protože Praha má pouze 4% bytového fondu jako svůj městský bytový fond, na rozdíl například od Vídně, kde to je 20%. Takže ráda bych se opřela zejména do té oblasti dostupného bydlení. A není to samozřejmě jenom o obecních bytech, je to i o soukromé výstavbě, o nějaké regulaci Airbnb, je to i o motivaci lidí, aby byty nenechávali volné, prázdné. A je to celá škála věcí, které chceme představit, až budeme představovat náš program.
1: Já se k bytům ještě vrátím. Mm-hmm. Já teď zůstanu spíš u té politické části. Vy jste mimo jiné v civilním životě manažerka nadnárodní ropné společnosti. Jak jde dohromady ten pirátský důraz na ochranu klimatu a dekarbonizaci s vaší manažerskou rolí v nadnárodní ropné společnosti?
2: Já pracuji v této společnosti 10 let a předtím ještě jsem pracovala pro Evropskou komisi.

0: Takže vlastně jsem hájila ten veřejný zájem, zájem všech obyvatel Evropské unie a dívala jsem se na ekonomiku a problémy společnosti zhora, z Bruselu. A chtěla jsem pak mít tu zkušenost z praktického biznesu, než půjdu do politiky. Přišlo mi to důležité vlastně mít tu zkušenost nejen jako úřednice, ale i z toho, jak funguje biznis. A v té společnosti konkrétně pracuji na její dekarbonizaci. Takže já mám vlastně úplně 100% soulad hodnot, protože pokud by se podařily ty projekty, na kterých pracuji, tak by se ušetřily miliony tun emisí CO2. Myslím si, že bych měla větší dopad než všichni Piráti a Zelení v České republice dohromady. Takže já tam vlastně žádný rozpor nevidím, protože my, jestli se máme posunout jako společnost a dekarbonizovat se, tak musíme dekarbonizovat všechny sektory naší činnosti. A je možné, že od fosilních pohonných hmot časem budeme moci ustoupit, ale z ropy se nevyrábí jenom fosilní pohonné hmoty, ale například i asfalt nebo plasty a to je něco, co neumíme nahradit.
1: A já když ten rozpor ale pojmenuji, tak řeknu, že vás tady 10 let platí nadnárodní drobná společnost, která patří k jednomu z největších znečišťovatelů životního prostředí v České republice. A tam já vnímám ten rozpor. Co tomu říkáte?
0: Tak ta společnost je polský státní podnik, je to součástí kritické infrastruktury státu, takže je to společnost, která je definovaná zákonem, že ji tady v Česku potřebujeme.
1: I přesto, že je jeden z největších znečišťovatelů,
0: protože ty její výrobky každý denně používáme.
1: A to je ta omluva toho, že to ta společnost znečišťuje životní prostředí?
0: Ne, to není omluva, tak prostě... My všichni, tím, jakým žijeme životním stylem, tak vlastně znečišťujeme životní prostředí. A pokud bychom začali jezdit na koních, tak budeme znečišťovat méně. Ale pokud prostě chceme každý den používat výrobky této společnosti, tak je potřeba tu společnost dekarbonizovat. Ale je třeba si říct, o co se snaží. Ale je třeba si říct, že prostě rafinérský a petrochemický průmysl je znečišťující úplně všude. Nejenom v České republice. A ty společnosti...
1: A to je zase omluva?
0: Tak to jsou fakta, to je fyzika. To asi není omluva, ale to je fyzika. Můžeme se do nějaké míry, vlastně podstata Green Dealu, ta deklarace Green Dealová 2019, přijatá na úrovni Evropské unie, mluví o tom, že máme snížit emise z naší lidské činnosti na nulu úplně ve všem, protože to není prostě fyzicky možné. Mluví o tom, že máme snížit tam, kde je to potřeba a vykompenzovat
1: teď trochu
0: tam.
1: Trochu zahybáme někam jinam.
0: Já chci říct, že jsou společnosti, které nemůžeme nikdy dostat na nulu nebo dekarbonizovat úplně výrazně. Piráti. Takže já tam nevidím ten diskomfort.
1: Piráti v Praze disponují zkušenými tvářemi. Vy jste ale v primárkách těsně porazila například Adama Zábranského. Proč by voliči měli věřit právě nováčkovi?
0: Tak přijde, že politika samozřejmě respektuji. Je to řemeslo, je to věc, kterou se člověk učí a v které získává zkušenosti. Ale zároveň mi přijde, že nová tvář může přinést zkušenosti právě ze soukromé sféry. Přináším zkušenosti ze soukromé sféry, z Evropské komise, takže z mezinárodního prostředí, ale i z té zastupitelské opoziční role na Praze 4. Takže sobě snoubím zkušenosti oproti těm lidem, kteří už jsou v politice dlouho, z většího kontaktu s reálným praktickým každodenním životem, protože jsem ještě nikdy nebyla politik placený na plný úvazek.
1: Ano, to jsme nezmínili, jste zároveň zastupitelka na Praze 4. A teď ještě situace po volbách. Je pro vás, jako pro případnou primátorku, přijatelná spolupráce s hnutím ANO na pražské úrovni?
0: Upřímně, já si myslím, že by to Andrej Babiš panu Ondřejovi Prokopovi nedovolil spolupráci s Piráty na pražské úrovni.
1: A kdyby mu to dovolil, tak byste byla pro?
0: My budeme mít povolební strategii, kterou zveřejníme, kterou vždycky přijímá celá členská základna, kterou budeme mít 2 měsíce před volbami k dispozici.
1: A no, tak tam to bude na konci srpna, tam to plus bude, minus.
0: Trochu dříve. Tam to bude černé na bílém popsáno. V tuto chvíli já za sebe dokážu říct, že si neumím představit spolupráci s SPD, s komunisty ani s motoristy a umím říct, jaká je ideální koalice. A ke všemu ostatnímu bych se asi v tuto chvíli nevyjadřovala.
1: A s konzervativními křídly Spolu, se kterými měli Piráti v minulosti v Praze četné spory, to si umíte představit?
0: Tak pokud vím, tak nyní půjde ODS s TOP 09 spolu dohromady. Vím, jak se pan Portlík vyjadřuje o Pirátech a zejména o spolupráci se Zdeňkem Hřibem, tak To vnímám samozřejmě.
1: Tak si tu spolupráci tedy nedokážete představit?
0: To nechci říct. Ne, tak uvidíme, jaký bude výsledek voleb. My budeme se snažit prosazovat náš program a zastupovat, obhajovat voliče. Nemůžu říct, že nepůjdeme s nikým, protože bychom tím zastupitelské poměrné demokracie nemohli reprezentovat naše voliče. Ale dost to vnímám tak, že Spolu nebo ODS se možná už chystá na jinou koalici. Vidíme například v tom současném zastupitelstvu, že některá rozhodnutí jsou prohlasovávána hlasy ANO a SPD, takže vlastně Spolu nemá problém nechávat si některé věci schvalovat už nyní opozicí, takže uvidíme, jaké budou volební výsledky a jaké budou ty karty, které voliči rozdají, a doufám, že je rozdají tak, abychom v té koalici znovu byli.
1: Naším hostem je Tereza Nislerová, ekonomka za Piráty, kandidátka na pirátskou primátorku Prahy. Váš kolega, magistrátní náměstek pro dopravu Jaromír Beránek, přišel s návrhem na zákaz vjezdu autům do centra metropole během letních prázdnin, teďka v minulých dnech. Ovšem po vlně odporu několika městských částí ho kritizovalo nakonec i samotné centrum města. Co si o tomto jeho návrhu myslíte?
0: Míra Běránek přišel se sklidněním zbytného tranzitu na Smetanově nábřeží a to je nápad, věc, o které se v Praze diskutuje už asi 26 let.
1: To já vím, ale mluvím o tom prázdninovém jeho nápadu, že by na prázdniny se zavřel vjezd aut do centra, o tomto návrhu. Teď na prázdniny, červenec, srpen. Co tomu říkáte?
0: Na ten zbytný tranzit na Smetanově nábřeží a v Karmelické já souhlasím, je to něco, co je v programovém prohlášení této koalice, je to tam černé na bílém, zrovna jsem se ještě na to znova koukala.
1: Takže byste také zavřela nábřeží?
0: Tak ano, je to tam na straně 13 v programovém prohlášení,
1: takže
0: všechny strany to tak chtěly, takže pojďme se bavit o tom, jak
1: všechny strany to tak chtěly, ale
0: všechny strany, které jsou v koalici, to podepsali, to programové prohlášení, podepsali tuto větu, že souhlasí s tím, že se bude omezovat bytný tranzit na Praze 1.
1: Paní Nislerová, to, co je psáno, ale tedy nekoresponduje teď s tím, co říkají, protože například Praha 2 říká pro boha, ne, my tady nechceme nic takového, protože tenhle nápad by nám zahltil Prahu 2. A na Praze 2 je pan starosta ODS. Tak je jedno, že je to napsáno.
0: Ano, je tam napsáno po dohodě s městskými částmi. Ano. Takže samozřejmě,
1: tak ty to nechtějí.
0: Tak samozřejmě respektujeme, bo já bych respektovala to, co chtějí i městské části a je potřeba se bavit o tom konkrétním řešení.
1: Respektujete tedy, že oni to nechtějí, tak tedy jim vzkazujete, když to nechcete, tak to neuděláme.
0: Ne, vy jste se ptala, co by bylo jako můj osobní, já to beru jako, že můj osobní postoj k tomu. Já teď nevím úplně přesný detail, v jaké fázi je to vyjednávání Jaromíra Beránka.
1: Schodili to ze stolu na ty letní
0: prázdniny. Jaký je ten konkrétní návrh? Pokud to schodili to ze stolu a je to, aspoň se Piráti snaží naplňovat to programové prohlášení a to, k čemu se ta koalice zavázala. Podle mě s něčím jdete do voleb, slibujete to voličům, napíšete si to do programového prohlášení, tak pak nemáte od toho couvat nebo nedělat vůbec nic, aby se hlavně nic nedělo. A
1: jak byste, prostě jak byste tedy zprůjezdnila Prahu, kdybyste byla primátorka?
0: To je velká otázka, široká otázka, jak zprůjezdnit Prahu.
1: No tak zkuste
0: Prahu
1: na ní úderně odpovědět.
0: Tak je potřeba lépe řídit rekonstrukce, podporovat MHD, rozvoj veřejné dopravy. Nemůžeme počítat s tím, že všude všichni v každou denní a noční hodinu dojedeme autem, na to prostě Praha není stavěná. Ale samozřejmě rozvíjet i podporovat automobilovou dopravu, pěší dopravu, cyklodopravu, prostě aby každý se mohl pohybovat tím způsobem, kterým právě chce. Já sama také využívám všechny druhy dopravy, které Praha nabízí. A je to asi společná odpovědnost nás všech. Rozvíjet zejména MHD, protože pro naše město, které má jednu z nejlepších veřejných doprav na světě, je to za mě ta cesta, kterou se většina obyvatel Prahy přepravuje. A samozřejmě respektuji, že jsou situace, kdy musíte využít jiný dopravní prostředek.
1: Piráti slibují masivní výstavbu městských bytů. A kde na to v rozpočtu, v tom napjatém rozpočtu, vezmete peníze, aby se město nezadlužilo?
0: Tak máme pražskou developerskou společnost, kde jsou projekty naplánované asi na nějakých dalších 12 000 městských bytů, pokud se nemýlím, že se spočítají všechny ty projekty, které jsou rozpracované. A pak chceme stavět, máme v programu 3 akcelerační zóny na prodloužených linkách.
1: To je hezké, já se ptám, jasně, to je mi jasné, já se ptám, kde na to vezmete peníze. Tak ty peníze, městský rozpočet je napjatý, tak kde na to vezmete?
0: Tak ty peníze v tom rozpočtu nyní jsou. Tuším, je tam asi...
1: Tušíte, takže si nejste jistá?
0: No, přiznám se, že nejsem si jistá, nekoukala jsem se na detail toho přesně.
1: Počkejte, jak... tak to je ale trošku jako malá chyba. Tak to nemá cenu se tedy o tom bavit.
0: Ne, protože... tak to má cenu se o tom bavit.
1: No, tak ne, máme tak, když nevíte, kolik je tam peněz a chcete stavět byty, tak
0: vím, kolik
1: já se
0: je tam peněz,
1: ptám...
0: je tam ročně 124 asi miliard, ale ten konkrétní detail, to by samozřejmě bylo potřeba zmapovat, jaké všechny projekty jsou rozplánované na každý konkrétní rok.
1: Piráti nemají
0: tak,
1: toto zmapované.
0: Rozpočet má nyní pod sebou pan Kovařík a víme, jaké projekty je potřeba v Praze řešit. Víme, že je potřeba řešit vnitřní okruh, na ten je potřeba 170 miliard dalších. Víme, že se staví metro D, víme, že ty investice se často i teď prodražují po té inflaci, kterou jsme měli. Víme, že nás pravděpodobně čeká další inflační vlna podle toho, co se děje ve světě.
1: Protože... No a co ty byty teda?
0: Na byty mají být priorita, takže já se chci rozhodně zaměřit na ty projekty, které má Pražská developerská společnost rozpracované. Plánuji si schůzku s ředitelem Pražské developerské společnosti, abych se tam dostal do toho detailu. Vím, že tam asi 12 000 bytů ve v různých lokalitách naplánováno, takže to předpokládám, že tato garnitura hospodařila tak zodpovědně, že tam na to nějaké prostředky jsou namyšlené. A pak chci se obrátit i na Evropskou unii, podívat se na ty zdroje, které jsou na úrovni EU a i na úrovni státního rozpočtu, kde Piráti, když byli v koalici, tak měli program dostupného bydlení a dokázali vlastně alokovat peníze ze státního rozpočtu na výstavbu dostupných bytů. Takže to jsou ty zdroje.
1: Rozumím.
0: A to je něco, co se dá vždycky za mě najít.
1: Já vám děkuji za to. Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: To je pro dnešek vše, těším se za týden opět naslyšenou. K věci.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
1: Ahoj, posloucháte pořad na síti na radiožurnálu Sport. Dnes dorazily dvě mladé, vysoké ženy, které patří k největším současným talentům českého beach volejbalu. Sestry Kateřina a Anna Pavelkovy. Holky, ahoj.
2: Krásný den. Dobré ráno.
1: Já jsem si je rozdělila, takže já vizuálně vím, která je, která. Vy jste trošičku odlišné, jste totiž dvojvaječná dvojčata.
2: Je to tak.
1: Takže Anička je ten větší introvert?
2: Jo, asi bych to řekla, že to tak bude.
1: To jsem poznala, Kaťko, už u zkoušky zvuku, že ty možná budeš ta průvodnější, je to tak?
2: Jo, asi jo.
1: Holky, jste teda dvojvaječný dvojčata, každá trošku jiná, vizuálně, ale ne tolik. A jak byste se teda, Kaťko, navzájem charakterizovali ve všem možném?
2: No, jak už jste říkala, tak asi jsem trošku i povídanější než Anička. Jsem se Anička taková, že si to předem rozmyslí, než něco řekne. Já to občas řeknu víc, než bych měla. Trochu rychleji, než přemýšlím. Ale jinak obě dvě jsme celkem podle mě pracovitý a já nevím, tak nějak se hodí do sportu, no.
1: Ty i Ani, co bys popsala o sekře a o sobě, co vidíš jako největší rozdíly? Třeba v tom, i v té hře, jako je třeba jedna z vás agresivnější?
2: Já bych asi neřekla úplně agresivnější, ale řekla bych, že Kaťka je ta, která možná víc jako najevo dává ty emoce a víc ten tým vlastně žene, jakoby tím radováním se mezi výměnama. A tak, když to, já jsem spíš tak klidnější, když zase v nějakých momentech bych řekla, že zase je potřeba se sklidnit a nebýt jako, nebýt úplně jenom v emocích, takže myslím, že se docela dobře doplňuje i na kurtu.
1: Ani, čem je výhoda to, že jste ségry? Budeme se bavit teď o tom pozitivu. Protože já věřím, že nějaký negativa to má taky. Jako narodit se vedle sebe ve stejný rok, ve stejný den, žít spolu celý dětství a teď vlastně spolu žít profesionální sportovní kariéru. Tak v čem je to ta výhoda být sestry na kurtu?
2: Já bych řekla, že rozhodně je to výhoda, že vlastně, jak jsme spolu od malička, tak jsme si na sebe hrozně zvykli, jsme vlastně nejlepší kamarádky a myslím si, že to je výhoda v tom beach volejbale, kdy vlastně potom na té profesionální úrovni, tak ty týmy spolu tráví hrozně moc času v tom roce, vlastně cestují spolu po světě, sdílí spolu pokoje na hotelech a jsou spolu opravdu každý den. Takže věřím, že v nějakých týmech to musí být těžké, vlastně, aby si ty dva hráči, byť spolu můžou hrát dobře výkonnostně, tak aby si sedli i lidsky. Takže v tomhle vidím velkou výhodu, že my vlastně jsme nejlepší kámošky, vlastně víme o sobě všechno a rádi spolu trávíme ten čas, takže to mi to určitě výhoda velká.
1: Kaťko, tebe využiju na tu negativní stránku věci, kde narážíte.
2: Já bych řekla, že tak asi jako každý, kdo s někým žije, tak prostě občas to přeroste přes hlavu, protože už
1: je to,
2: je to taková ponorka, no, že jsme spolu dlouho, takže už občas potřebujeme si najít tu chvilku, kdy jsme od sebe. Ale myslím, že jsme se docela naučili to jako rozeznat, kdy už toho máme dost a už jako zvládneme, ok, tak dneska si dáme pauzu a prostě každá děláme něco jiného, pokud to znamená trénink samozřejmě, ale jinak jako zvládneme si od sebe odpočinout a pak zase se vrátit docela rychle zpátky, takže
1: berete někdy, Kaťko, ty rozhovory, jako třeba tenhle. Já jsem totiž byla dlouho v čtyřhře, v deblovém týmu, v tenisovém týmu s Češkou 6 let a s Luckou Hradeckou. A když jsme šli na společný rozhovor, my jsme to brali trošku, nebo já jsem to vnímala, trošku jako terapii, protože spoustu věcí se jako řekne nahlas a jako, který se normálně nedají tak jen tak říct, že jo, nepřijdeš na trénink a neřekneš, to je skvělý, že jsme se
2: stýli.
1: My si rozumíme dneska, mě teda trochu štěš.
2: To je pravda, že jsou taky ty otázky, co si jen tak někdo nezeptá, to je pravda, no. Ale, ještě, že se zvládneme docela dobře i povídat o těch věcech, co jsou nám čas nepříjemný, nebo učíme se to takhle. Učíme se to, je to dlouhá cesta, ale tak nějak mi přijde, že v tomhle ta Amerika pomohla, že jako jsme se trošku rozpovídali a o tom snažíme se jako komunikovat tady to, aby nedocházelo k nějakému takovému tomu. Ale ona si myslí, že já si myslím.
1: A
2: pak
1: tam něco
2: skřípem, přesně tak.
1: Mě by zajímalo, protože já jsem ve všech rozhovorech vlastně slyšela názor, jako jak je to skvělý bejt se, kde hrát spolu. Dovedete si představit hrát proti sobě?
2: Jako jo, párkrát jsme se zahráli minimálně na trénincích, párkrát hrajeme proti sobě a je to podle mě takový, že o to větší motivaci má člověk vyhrát. Protože prostě tam ta dětská rivalita je, že prostě chcete být lepší než váš sourozenec.
1: Ano.
2: Takže jako takhle na trénincích jo, ale úplně profesionálně nevím. Podle mě by to, spíš bych to asi moc pak už řešila, že jako hraju proti sekře a spíš bych jí to třeba přála, tu výhru, takže jo.
1: Jo?
2: Takže nevím, já si myslím, že jo. Že bych radši asi byla ta, co prohraje, než abych pak musela být ta, nes to zboj, že jsem teda vyhrála, chudák Háňa prohrála.
1: Tak?
2: Asi jo, no.
1: To je rozumělý, ani měla bys to stejně, nebo ty bys byla zabija?
2: No já myslím, že já bych asi chtěla vyhrát, že mě by ta soutěživost jako vyhrála.
1: Tady se tý povahy hodně vykreslují. Vy pocházíte z volejbalové rodiny, ať už myslím, že dědeček, babička, tatínek, maminka, všichni se balonu dotkli.
2: Jo, z tátové strany všichni, no.
1: Je pravda, že máte ani na zahradě kurt?
2: Jo, my tam máme, vlastně když byla covidová pandemie, tak jak jsme byli zavřený doma a my tím, že nebydlíme přímo v Praze, tak jsme ani nesměli jezdit do Prahy na tréninky, jak to bylo všechno zavřený. A nějak vzniknul doma nápad, že jsme tam měli prostor vlastně na poloviční beach volejbalový kurt. Takže během pandemie jsme vždycky měli online výuku, pak jsme vyběhli na zahradu a začali jsme tam společně s taťkou a se ségrou stavět kurt a teďkon tam máme poloviční a můžeme se tam chodit zahrát.
1: Máme s pískem?
2: Jo, s pískem.
1: Ty bláho, tak to je bomba. Bylo od začátku jasný, že volejbal teda bude tou jedinou volbou, Kačko?
2: Jo, my jsme...
1: Žádný jiný sport tam nehrál roli.
2: My jsme byli daný na písek vlastně v první třídě a tak nějak jsme už u toho zůstali, no.
1: Rodina, sesterské pouto a společná sportovní cesta od domácího kurtu až na tu světovou scénu. Katka a Anna Pavelkovy jsou dnes hosty pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport.

0: Na radiožurnálu Sport pokračujeme s Kateřinou a Anou Pavelkovými, českými beach volejbalistkami, které sbíraly zkušenosti i za oceánem. A Kačko, ty už to nastínila, že tam proběhla nějaká zkušenost v Americe. Vy jste strávili rok v Texasu. Tak Kačko, proč právě tam?
1: My jsme vlastně úplně na začátku vůbec nepřemýšleli, že bychom do Ameriky šli. Pro nás to vždycky bylo tak nějak jako, že to je pro prostě Američanky hlavně a že ty Evropanky tam za stojek nechodí a ani tady nebyla zas tak dobrá reputace podle mě toho, což musím říct, že se lepší. A takže jsme o tom ani nepřemýšleli, nějak jsme si říkali, že to jako nepřipadá v úvahu, dokud nás neoslovila vlastně trenérka z americké univerzity právě v Texasu a tak dlouho nás přesvědčovali a ukazovali nám to přes videa i nás tam vlastně pak pozvali s rodinou na oficiální vizit, takže jsme to i viděli, jak tam všechno vypadá, že nás přemluvili, no. A šli jsme tam, takže ani jiná škola vlastně nepřipadala pro nás v úvahu, že jsme nad tím nějak nepřemýšleli.
0: Ani jak to, že jenom rok?
2: No, my jsme vlastně, jak jsme nad tím hodně váhali, jestli tam vůbec jít, tak jsme jim řekli, že to chceme vyzkoušet na rok a uvidíme, jestli to vlastně bude pro nás nebo ne. A nakonec jsme se rozhodli se vrátit po roce, že nám ta roční zkušenost vlastně stačila, že jako musím říct, že jsme se tam neměli na co stěžovat, rozhodně to nebylo, že bychom byli nespokojené, ale usoudili jsme, že si myslíme, že se víc posuneme, ať už vlastně akademicky, nebo i v tom beach volejbale zase tady zpátky v Česku.
0: Ok, takže jste si to porovnali a v porovnání by to bylo v čem? Ta akademická, ten level je tady vyšší, bych řekla? Je to,
2: jako
0: já vnímám.
2: Je to tak.
0: Ale na druhou stranu ty podmínky pro sport tam musí být neskutečné na americké univerzitě.
2: Jo, je pravda, že jsme byli na stipendiu, takže jsme měli vlastně všechno plně hrazené tou univerzitou a je tam umožněné, že ten vlastně tím, že je to sport součástí té univerzity, tak ten rozvrh se vám vlastně skládá, aby vám nezasahoval do tréninku a ještě to je všechno blízko u sebe na tom jednom kampusu. Takže z tohohle hlediska je to opravdu luxus, že máte všechno u sebe a to zázemí je skvělý.
1: A hlavně je tam teplo, což pro beachvolejbal se docela hodí.
0: Bylo teplo. Kde konkrétně, v jakém městě jste vlastně byli?
1: V Austinu.
0: Austin, tak to jo, tam je hodně vyhřáto.
1: Jo, tam až na jeden týden jsme vlastně celou dobu trénovali venku a většinou v kraťasech, v tričku.
0: To je velká výhoda. Jak složitý je teď aktuálně propojit univerzitní vzdělání a vrcholový sport?
1: No, to uvidíme, to nás čeká od říjnu, srpna, září, nevím. Nejdřív se teda musíme teďka. Mě čekají přijímací zkoušky, Anička už se dostala a uvidíme, no. Snad to nějak skloubíme, ale máme docela dost spoluhráček nebo našich předchůdkyň, který to zvládli, takže si říkám, že to taky zvládnem.
0: Kam se s Aničko dostala?
2: Já jsem se hlásila na hydrologii na Univerzitu Karlovu.
0: Hezky, a ty, Kačko?
1: Já se hlásím na fyzioterapii.
0: Takže hodně rozličné cesty v tom studijním spektru.
1: Jo, jo.
0: Dobrý, takže tam si dáte pomoc.
1: Tam si dáme pomoc.
0: V tenise je dnes jako veliký trend, že se ti mladí tenisté, dospívající, přetahují do té Ameriky. Zrovna včera jsem se o tom bavila s mým bývalým trenérem, ten mi vysvětloval, že s tím strašně v klubu bojují na Štvanici v Praze, že opravdu kdokoliv, kdo má nějaký potenciál, dostane brutální nabídku v Americe, kde teda všechno hrazené, brutální podmínky, vybavení, úžasný přesně ten program toho dne a ještě dostanou do kapsy vlastně vysoké kapesné, řekneme, za které buď můžou obět turnaje nebo tak. Jak moc je tohle aktuálně trendem v tom beach volejbalu, že by ta Amerika měla zájem tam mít opravdu hodně těch párů a že to vlastně je třeba i cílem pro mladý beach volejbalistky bejt, protože v tenise už to stává jako cílem, že nechci bejt jenom profesionální tenistka, ale chci být tak dobrá v 18, že po mně sahne univerzita.
1: Jo, ne, mně přijde, že do té Evropy, že oni teda za první to podle mě mají omezený v tom týmu, že mají maximální počet těch stipendií, takže to nemůžou nabídnout za tolika těm mezinárodním studentům. A za mě mají i docela dost velký výběr právě jako těch Američanek, takže ne, že by sem jako nejezdili a nebylo, že by jako přetahovali, ale nepřijde mi, že by to bylo až tak jako, že
0: ta vize těch mladých pičů,
1: no, nepřijdeme, no.
2: Já si myslím, že to stává trendem až posledních let, takže si myslím, že nebo minimálně v Česku, možná i obecně v té Evropě ještě nevzniklo úplně, že by to byl cíl těch mladých beach volejbalistek, ale úplně taky nevím.
1: Nedokážu.
2: Ale no,
0: Kromě toho počasí, co tam láká, co by bylo největším lákadlem, kdybyste to měli někomu doporučit? Pro beach volejbal.
1: Pro beach volejbal, tak kromě toho počasí určitě ten luxus, co tam fakt je, jak jste říkala s těma, i ty finance, vlastně člověk se nemusí vůbec o nic starat, je ve velkém týmu, takže rovnou je vlastně hozen mezi 20 kamarádek, protože všichni sdílí tu stejnou cestu, plus tam, nebo minimálně na naší univerzitě vlastně jsme měli i jídelnu jenom pro sportovce, která fakt jako na americký poměry to bylo jako taky luxusní, takže my jsme tam fakt měli úplně všechno zařízený, nemuseli jsme se o nic starat, přesně tak, no a
0: cítili jste se tam dobře, Aničko? Nebo vytržený z Česka jako trošičku, že jsi byla ráda, že tam máš prostě ségru u sebe?
2: Já myslím, že rozhodně jsme byli rádi, že jsme měli jedna druhou, jako minimálně pro ten začátek, je to prostě jiná kultura, ale já musím říct, že my jsme měli fakt skvělý tým, že ty holky nás všechny jako uvítali do toho týmu, takže bych řekla, že jsme se tam cítili dobře, ale vlastně i to byl jako ten, ty rozdílné kultury byl tak právě taky jeden z těch důvodů, proč jsme se rozhodli vrátit, že ano, bylo to vlastně dobrá zkušenost, ale ty kultury jsou, nebo to prostředí bylo pro nás jako dost rozdílný. No.
0: Americká zkušenost, studium i sportovní růst za oceánem, Kateřina a Anna Pavelkovi budou s námi dál na síti.

0: síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Posloucháte Na síti na radiožurnálu Sport. Dnešními hosty jsou Kateřina a Anna Pavelkovi, aktuálně možná nejžavější český beach volejbalový pár před Ostravou. Holky, nechci vyvíjet tlak, jo? Jenom prostě jsem se tak ptala v kuloárech a tohle mi bylo řečeno. Vítězství na turnaji kategorie Challenge v mexické Tlaxcale.
2: Tlaxcale,
1: ano. Z vás udělalo jeden z těch největších českých příběhů aktuální beach volejbalové sezóny. Pojďme si to říct. Jak zásadní byl to moment uspět v tom Mexiku?
2: Pro nás to bylo fakt krásný. Pro nás to bylo taky trochu překvapením, že jsme vlastně odskočili z té americké sezóny, že nás pustili na jeden víkend, kdy se tam normálně jako hraje ta sezóna, takže jsme měli tu možnost jenom na ten jeden víkend si odjet takhle, takže jsme tam taky jeli, jsme tak to zkusíme, uvidíme, prostě dlouho jsme nehráli na mezinárodní scéně, tak prostě uvidíme. A vyšlo to no nejlíp, jak mohlo, což pro nás, myslím, že i pro trenéra bylo trochu překvapení, hezké překvapení, takže nám to pomohlo dost i v tom, že jsme se teda ukázali, že jako jsme na správné cestě a že když budeme takhle pokračovat, tak to snad někam dotáhneme.
1: Jak to je teďka vlastně, Aničko, s vaším trenérským týmem, protože když jste byli v Americe na té škole, což bylo teď jste se vrátili, tak tam jste měli jejich tým, ale říkáte, že v Mexiku s váma byl trenér, tak to byl kdo zase?
2: My vlastně tady jsme součást toho národního týmu, jsme tady tři páry a trénuje nás argentinský trenér Sebastián Menegoso a v Americe jsme normálně byli trénovány americkými, tam těmi univerzitními trenéry, ale vlastně my jsme s trenérem byli na dálku v kontaktu a když jsme se domluvili, že teda objedeme Mexiko, tak on se vlastně nabídl, že tam za námi taky doletí, což bylo úplně jako skvělý, takže jsme se sešli v Mexiku, týden jsme tam spolu strávili a on se potom zase vracel zpátky trénovat ostatní týmy.
1: Jak moc dopředu jste se tam chtěli potkat, protože já si myslím, že trénovat beach volejbalový tým je taky jako něco, co si musíš trošku jako odžít, když ti přijedou takhle holky, které jsou půl roku vedený někým úplně jiným a najednou na jeden turnaj, to je taky zvláštní zkušenost podle mě, tak jak moc třeba několik dní dopředu stačilo se zase spolu trochu zesynchronizovat?
2: Jo, on tam vlastně my jsme neměli moc na výběr, jak moc dopředu můžeme do Mexika přiletět, protože já myslím, že jsme jednu sobotu jsme vlastně dohráli v Americe v Kalifornii turnaj a v neděli jsme přelítali právě do Mexika, aby jsme byli co nejdřív, s tím, že turnaj startoval potom ve čtvrtek, takže pár dní jsme měli a Seba je opravdu zkušený trenér, takže...
1: Věděl, jak se napojet.
2: Věděl, jak zase do nás dostat, co potřebuje.
1: Na stejném místě slavili světový titul Perušič a Schweiner. Jak moc jste, Kačko, cítili symboliku toho místa? Vnímali jste to vůbec?
2: Ze začátku úplně ne, ale pak, jak jsme nějak postupovali tím turnajem, tak za první se to docela psalo na sítích nebo takhle, takže byli jako jo, to je Čechům zaslíbené místo.
1: Ano.
2: A pak docela dost fanoušků si je pamatovalo a věděli, že jsme ze stejné země, tak to bylo hezký, že jako za náma chodili a byli jako my jsme tady byli, když vyhráli vaši kluci a my, to je hezký.
1: Ozvali takže... se kluci?
2: Jo, psal nám Perun, což teda musím říct, bylo krásný a moc mě to zahřálo u srdíčka, protože to je velká podsta pro mě, že se mi ozve někdo tak velký jako Ondra Perušič, takže...
1: Jo, vnímáte to jako, že jsou to opravdu jako mají ten historický výsledek, největší výsledek českého beach volejbalu. A vnímáte jako ty megastar?
2: Jo. Já taky. Dávám, že to jsou prostě úplně... ty idolové tady českého beach volejbalu a my k ním rozhodně vzlížíme.
1: Jo, jako já jsem sama je měla tu čest mít v pořadu na síti, myslím, že dokonce dvakrát nebo třikrát seděli na těchto židlích, holky. Ale kdo je taky velmi blízká osoba mě, je vaše manažerka beach volejbalové reprezentace, bývalá volejbalistka, beach volejbalistka Kristýna Hojdarová-Kolocová. Jak moc přijdete z Kiki do kontaktu?
2: No takhle, když jsme byli v té Americe, tak ku podivu moc ne, ale jinak ona chodí na pár tréninků a pak většinou, když je potřeba. Spíš teda bohužel tím, že to je ta naše manažerka, tak spíš je to kvůli nějakým zařizováním věcím a takhle.
1: Organizace.
2: Je to tak, no.
1: Jak moc vnímáte, že třeba Kiki a Maki byly průkopnice toho ženského beach volejbalu v Česku? Že třeba vy jste v tu dobu asi rostli teprve. Kolik vám bylo, když oni byli na olympiádě pátý? Pamatujete si to?
2: Tyjo, tak 7, aha, to bylo 2.12.
1: Takže to je moment, kdy se rozhoduješ, jestli třeba ten sport fakt chceš dělat. Já vím, že ve vaší rodině nebyla jiná.
2: To bylo daný.
1: Ale třeba jako vnímala jsi ani třeba je jako vzor, když řeknete.
3: Jo, já myslím, že určitě, když jsme byli malí a chodili na tréninky, tak já vím, že i měli podle nějaký reklamy v šatnách, takže vlastně všichni jsme byli jako Kiki a Maki, že to byly vlastně ty hvězdy v tu dobu a já myslím, že rozhodně pomohli v tom rozvoji toho českého beach volejbalu, že ho zpopularizovali.
1: Jako za mě mega brand, škoda, že skončil v tu dobu, kdy skončil, protože možná měl větší potenciál, ale kdo myslíte, že je teď větší brand, kluci nebo právě ta značka?
2: No, to je těžká otázka. Jako za mě asi pořád Kiki a Maki vedou, že to je furt takový, to když se řekne beach volleyball a duo, tak to bude Kiki a Maki a Perun s Davem jim šlapou na paty.
1: Cítíte po mexickém úspěchu větší očekávání před tou Ostravou?
2: Já upřímně ne, já furt beru tu Ostravu, jakože je to elite, což je tu ta nejvyšší kategorie a pro nás, my jsme nikdy neměli šanci se dostat do hlavní soutěže, kvalifikaci jsme hráli jednou, takže pro nás je to furt ještě docela daleko od toho challengeru nebo od té úrovně, co momentálně mi přijde, že hrajeme, takže já tam, nebo obě dvě tam podle mě furt půjdeme bez očekávání a bez nějakého tlaku, protože tam nemáme co ztratit.
1: Ano, ano. Ani jste černými koňmi a žavými želízky, ale v kvalifikaci tedy.

0: bojovat na maximum a aby jsme to prolomili a dostali se do té hlavní soutěže co nejdřív.
1: U Ostravy dneska ještě zůstaneme s Kateřinou a Anou Pavelkovými na Radiožurnálu Sport v pořadu Na síti.

0: Na síti pokračujeme s Kateřinou a Anou Pavelkovými. Před domácí Ostravou jsou ve velké formě. Čeká je tedy kvalifikace pod jedinečnou kulisou Dolních Vítkovic. Holky, jak moc je vlastně Ostrava speciální turnaj pro beach volejbalisty? Všechny. Kačko.
1: Je to hodně speciální. Nejen teda ta kulisa, ale i ty, vlastně ta organizace je skvělá tady v Česku a ty fanoušci jsou taky úžasní, vždycky přijdou, vždycky je vyprodáno. Takže pro nás jako Čechy je to vlastně i taková krásná, jakože můžeme reprezentovat na vlastní půdě s tak skvělou organizací na tak skvělém turnaji. A i co jsem tak slyšela vždycky, tak zahraniční sportovci se taky všichni pochvalují, takže všichni se sem těší a o to horší, o to nehorší, o to těžší je vždycky se někam probojovat, protože se sem všichni, i ty nejvýš světoví vlastně hráči se sem těší, takže je to vždycky nabitý tady, no.
0: Ani dneska je středa. Vy, váš turnaj začíná kdy? Kdy se budete do Ostravy přesouvat?
1: My vlastně naše kvalifikace začíná ve středu právě 27.
0: Za týden.
1: Takže za týden. No. A do Ostravy se přesouváme v neděli, myslím.
0: Jak moc je třeba, protože tenisti se snaží na to místo dorazit včas, zvyknout si na povrch, na podmínky, jak moc se rozlišuje vlastně třeba písek?
1: No, já nevím, jak moc to lidi vnímají, ale my to teda vnímáme, že i písek vlastně je na každém místě jiný.
0: A jinak asi hloubka.
1: Ať už hloubka, sice tam jsou nějaká pravidla, ale někdy podle mě jako těžko říct v nějakých zemích, třeba v Turecku na těch plážích úplně přesně nevíme nikdy, jestli to

0: tam vůbec někdo měřil tu hloubku, aha, že tam naopak bývá docela tvrdý a potom záleží i někdy, že je hrubší nebo jemnější a vlastně jak člověk cestuje kolem se to, tak vnímá, že vlastně ten písek je všude jiný, takže ano, i z tohohle důvodu je vždycky dobrý dorazit tam dřív a zvyknout si na ty místní podmínky a kurty, byť totiž i jednotlivé kurty můžou se trošku lišit. Hmm.
1: Vy jste v Ostravě už jednou nastoupili do kvalifikace před 3 roky, si říkala Kaťko, mě tady v pauze při písničce. Pamatuješ si na tu tvrdou porážku?
2: Pamatuju.
1: Jak když jsi jako, popsala?
2: To bylo velmi rychlý zážitek. Moc dlouho jsme se na tom kurtě nezdrželi, no. To my jsme tehdy dostali k divokou kartu za vlastně náš úspěch na juniorské mistrovství Evropy a no, tak nějak, za prvý teda musím říct, že jsme měli docela těžký los, vlastně jsme hráli proti budoucím stříbrným medailistkám a stříbrným medailistkám z olympiády předloňské, takže to bylo těžký, ale jako bylo vidět, že jsme hodně, hodně daleko od toho levelu, který se tam hrál tehda a dostali jsme velmi rychle, no.
1: Jak moc pomůžou tyhle ty porážky v tom růstu? Říkáš, byli jste na juniorských mistrovství Evropy, dostali jste za to tuhle šanci, člověk dostane vejprask, kdo ho nedostal při začátcích, ale jak moc to člověka posune vidět ten elite turnaj, je to největší turnaj, nejvyšší kategorie, tak jak moc se tam člověk rozkoukává?
2: Mně přijde, že nám to dalo jako tak nějak zavyučenou, že přesně jako ještě máme hodně na čem pracovat, ale i tu motivaci, že přesně takhle jednou bychom chtěli hrát a jednou bychom se jim chtěli vyrovnat. A takže to dá tak nějak, no, tu motivaci do těch tréninků a do toho pracovat dál, aby jsme jednou odešli s těsnějším výsledkem, ne-li s výhrou.
1: Ani Kaťka nám popsala ostravskou atmosféru, jak je to tam vlastně opivovaný i cizími páry, že tam velmi rády ty kvalitní páry dorazí. Kde jinde tě láká vlastně beach volejbalové utkání? V jaký další zemi je to takhle prestižní, takhle hezký ty kulisy a ten turnaj má ty kvality?
0: Já myslím, že těch míst po světě je víc, ale co jsem tak slyšela, tak Brazílie má taky skvělé fanoušky, tam jsme ještě neměli možnost si zahrát, ale určitě se těším, že až se jednou zahrajem, že tam jsou ty tribuny taky podle mě vyprodané pokaždé. A potom bych řekla, že ve Švýcarsku Kštát, tam je vlastně to je panorama krásný. Kolem je úplně nádherný a taky tam je spousta lidí, sem přijede podívat. Takže já bych asi vyzvedla tyhle dvě místa.
1: A Kštát a Brazílie, tak Brazílie je u moře na pláži a Kštát je ve nadmořské výšce. Vnímáte při beach volejbalu nadmorskou výšku? Pro tenise je to hodně znát. Ten balonek lítá skrz ten vzduch hodně rychle.
0: Jo, já myslím, že tady je taky je to znát a my vlastně loni na podzim jsme hráli jeden turnaj juniorské mistrovství světa v Mexiku a právě to bylo blízko té Tlaskaly a taky to bylo v nadmořské výšce a tam jsme to teda docela dost pocítili, že vlastně ty první 3 dny, co jsme tam trénovali, tak jsme vždycky po 20 minutách tréninku už jsme lezli po 4 pomalu a vlastně Tlaskala byla taky v nadmořské výšce a to jsme se potom divili, že si nepamatujeme, že bychom to tam pocítili během toho turnaje. Takže já myslím, že znát to je, ale
1: i na letu toho balonu?
2: Mhm.
1: Jo?
2: Pomalej, ale i ta. Ještě zajímavý, jestli u vás
1: u nás teda rychleji.
2: Jestli to rychleji?
1: Fakt pomalej, jo. Mm. Skrz ten řídký vzduch. To se mi nějak nezdá, Kačko.
2: No fakt? No fakt? Padá pomalej? Nebo padá, no prostě. Jsi tak jako trochu znáš, ano.
1: No tak možná víc lítá, no. Je to tak, já nevím, že ti to trvá.
2: No možná ne pomalej, ale dál, no. Že nespadne tak rychle.
1: No, pozeptáme se v okolí beachvolejbalovém prostředí. Jaký mají oni fyziku? Ostrava, domácí prostředí a další velká prověrka českých nadějí. Kateřina a Anna Pavelkovy jsou s námi dál hosty pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport.

0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Poslední část rozhovoru na radiožurnálu Sport pořadu Na síti s Kateřinou a Anou Pavelkovými beach volejbalistkami, které mají opravdu za dveřma velký turnaj, velkou šanci v kvalifikaci na elite turnaji v Ostravě. A my jsme moc rádi, že si našli ještě před odjezdem na nás čas tady ve studiu radiožurnálu Sport. Holky, přemýšlíte třeba i nad tím? Vím, že jste mladoučké, máte za sebou to všechno, co jsme probrali dneska, nějaké zkušenosti v Americe, začátky, jste na začátku velké kariéry, ale přemýšlíte už v průběhu kariéry třeba nad tím, co by mohlo být potom? Kačko?
2: No tak já bych jedna chtěla teda něco vystudovat, abych mohla potom teda pracovat nějak výš, než
1: je to tam za pokladnou.
2: Asi to fyzioterapie bych chtěla, ale nemám to jako jasně daný, že jako chtěla bych být hlavně fyzioterapeut, jako mám to ještě otevřený, ale asi tam tím směrem nějakým bych se chtěla vydat, takže pro mě je teďka taky priorita, nebo hnedka vedle beach volleyballu je i teda to studium. A jinak, nevím, no, moc nad tím zas tak nepřemýšlím.
1: Tak jste ještě mladičké, ani ty a to tvoje studium, kam povedou kroky?
3: Tak to taky úplně přesně nevím, ale mám to stejně jako Kačka, že bych si chtěla vedle té beach volleyballové kariéry vystudovat nějaký obor, abych měla nějaké akademické minimum nebo něco, na čem bych pak mohla stavět po kariéře, protože nějak úplně nevidím tu budoucnost, když člověk skončí kariéru a nemá potom žádný vlastně plán B, něco vystudovaného, tak neumím si představit, že bych šla trénovat teďkon, takže bych chtěla mít radši nějakou jinou variantu. A konkrétně s tím, co jdu studovat, tak ještě jsem to studovat nezačala, takže nemůžu, nevím vlastně, jak mě to ve výsledku bude bavit nebo ne, ale vlastně zajímá mě tady jednak atmosféra nebo to vodstvo, takže doufám, že je to vlastně se dá spojit s ochranou přírody, protože vody je v posledních letech čím dál tím méně, takže myslím, že tímhle směrem bych se potom mohla vydat.
1: Když mluvíme o studiu, jak moc přínosný bylo akademicky to zkušená v té Americe?
2: Já myslím, že hlavně z hlediska anglického jazyka, že v tom jsme se rozmluvili trochu a zlepšili tak nějak. Ale
1: a zjistili? Trošku jako se člověk ujistí v tom projevu?
2: Hlavně to, přesně tak, je to takový, že člověk se rozmluví a trošku víc si věří, protože ví, že když řekne nějakou trošku blbost, tak oni tomu stejně nějak rozumí.
1: Tak, a už to ukecá.
2: Jo, přesně tak. A jinak jako za mě úplně ten první rok nám z akademického hlediska nic nedal, protože tam ty předměty byly takový všeobecný a nic moc konkrétního jsme se neučili, no.
1: My jsme se bavili už dneska o Perušičovi a Schweinerovi, tak Ondra Perušič po té aktivní kariéře velmi rychle přešel do civilní profese. Víte, co teďka dělá Ondra?
3: No, já nevím konkrétně, vím, že vystudoval právě právničinu, ale myslím, že je něco blízko tomu oboru, ale myslím si, že není přímo právník, protože to je taky těžký vlastně bez praxe.
1: Překvapilo vás u něj třeba, že nezůstal u toho sportu?
3: Mně asi ne, nebo já vím, že on je hrozně chytrý člověk a právě to, že se mu vůbec podařilo vystudovat něco tak těžkého jako práva během té jeho skvělé kariéry, tak myslím, že jsem to asi tak trochu čekala, že asi může jít tou jinou kariérou, než pokračovat blízko toho sportu.
1: A jak naopak vnímáte to, když se ty holky, třeba Kiki, Maki a ostatní, k tomu beach volejbalu vrací, že fungují ve svazu, ať už na manažerské funkci nebo v trenérských funkcích, dělají kempy, dělají různé vlastně beach volejbalové aktivity?
2: No je to, za mě je to jako krásný, protože oni vlastně to vrací tomu sportu, co se získali a díky tomu vlastně my i máme šanci hrát a ty, co přijdou po nás, budou mít šanci hrát díky tomu, že vlastně tady ty lidi to vrací tomu sportu, takže za mě tohle to je určitě potřeba, je to krásný. A já neříkám, že jako skončím kariéru a úplně se odstřihnu od beach volleyballu, to doufám, že ne.
1: No, doufám, že teda fyzioterapii můžeš velmi lehce se napojit vlastně a fungovat v tom sportu nebo v jiném. Za mě skvělá volba, obě dvě máte vášeň pro to, co bude, ale jak jsem zmiňovala, vaše kariéra je v spoku. Jaký jsou cíle? Jaký máte nastaven spolu cíle do, řeknu, příštích 5 let? Kačko?
2: tak hlavně by nás to furt bavilo.
1: Aby jsme zůstali zdravé,
2: přesně tak.
1: Křížíme všechny prsty, co tu máme ve studiu.
2: Aby jsme se zlepšovali a uvidíme, no, kam se nám to podaří dotáhnout. Jako, asi jako všichni sportovci máme ten sen té olympiády, ale zatím je to fakt jenom v rozmezí toho snu a pracujeme na to, aby jsme se mohli dostat mezi tu špičku a uvidíme, jestli máme šanci se tam udržet nebo jestli tam teda vůbec dostat a pak uvidíme, co dál. No.
1: Aničko, je tam něco, co minula, nebo obsáhla všechno tvoje ségra?
3: No, já myslím, že to řekla krásně, že prostě olympiáda je ten sen, cíl sportovců a my uvidíme, jestli na to budeme v budoucnu mít.
1: Já věřím, že jo, že jdete správným směrem. Budu vám držet všechny palce, které jsem teď držela, hlavně co se týče toho zdraví. Děkuju vám za dnešní čas, za vaši energii a budu se na vás těšit i v Ostravě, protože to budu určitě sledovat minimálně skrz sociální sítě, jako všichni. A děkuju vám za dnešní rozhovor.
2: Děkujeme moc.
3: Děkujeme za pozvání.
1: Anička a Katka Pavelkovi byly dnes s námi na Radiožurnálu Sport pořadu na síti a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestiny Hlaváčková. Mějte krásný zbytek dne.
0: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Pražákům je hej na Rádio Praha.
4: Pražákům je hej.
0: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
4: Pražákům je hej.
0: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.